0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balloon nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 Vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpym Vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balloon neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balloon. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kapru. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapít smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balloon. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpymu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc namaže, poučoval Balloon. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Stroze vrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku.
Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chropte odět. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidnil ho Baloun. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval Baloun. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně Baloun. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a Balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

krásnou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

0: kam pak, zpátky.
1: No nahoru.
0: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
1: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
0: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
1: Soudru Vejmelkovi.
0: Jak?
1: Soudru Vejmelka.
0: Tady žádný Vejmelka není.
1: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
0: Jo, moment, Vejmelka, jo?
1: Ano.
0: Z technického.
1: Ano.
0: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
1: K Vejmelkovi.
0: A ne k Půlpitlemu.
1: A ne k Vejmelkovi.
0: A protože ty byste šel k Půlpitlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
1: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
0: No a máte na všem lístek?
1: No vždyť právě tady na něj čeká.
0: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
1: No to vím.
0: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
0: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
1: Ano, to vím.
0: Toho Vejmelku ne, rozumíte, to ten lístek, rozumíte.
1: Ten lístek, ano.
0: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím. No. Už jsem byl na úřadu.
0: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odezdat, no, tak ho nejdřív musím mít.
0: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
0: No, vy jste nějaký...
1: Tak začněte.
0: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
0: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
0: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
0: Máte tušku?
1: Nemám.
0: Co?
1: Nemám.
0: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Lustvý Sihák.
0: Ježiši, co to bylo?
1: Lustvý Sihák.
0: Žiž prchaných Čechyš?
1: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvý Sihák.
0: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu,
0: jo?
1: Ne hlu, jenom jednou. Hlustvý.
0: Hlu.
1: Hlustvý.
0: Svý.
1: Hlustvý.
0: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk pořád. Přijďte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
0: H jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým H.
1: No právě.
0: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Abych to hláskoval, to už není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ale ne. Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal?
1: Ne.
0: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední.
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Lustvý si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: No, ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takový jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak láska vzpěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny žít nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Půlpitel, jo?
1: Ne, Vejmelkovi.
0: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló? Na vrátnice u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló? To je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. A tady vrátnice, je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si hák.
0: Ha? To je křesní tohleto.
1: Lustrý si hák.
0: Jak to bylo?
1: Lustrý si hák.
0: Lustrý si hák. A žádný švihák. Prostě, já to budu hláskovat.
1: No, jasně.
0: H, jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. No to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Jo, jo. S jako slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, O jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: To se já budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu. 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte.
0: 50, P jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló. Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák.
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo. V pořádku. Já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak Mounáru.
0: Moment. Napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No dobré.
0: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvý si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrou, jdi tam bez lístku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudru. Vejmelkovi doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. My jsme tam byli angažováni Asecurazione Generale.
1: Na tom náměstí, jo?
0: Na náměstí toho, znám Marka. Na náměstí Marka. Tedy upozorňuji, že v této opeře vystupují následující, tedy členové opery tamnější Markové. Kapelník, orchestr, který nám nahradí klavír, pak vystupuje tenor, soprán, bas, no prostě co k opeře přísluší a co k opeře náleží. Velecené dámy a velecení pánové, od této chvíle mluvíme italsky. Aby do nerozumí, tak musí, máš to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věci, teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začátkando. Overti lì.

0: Opona, železná opona dolů, za chvíličku se pokračuje, železná opona dolů, tak.
1: Kapelníkou už je dobře, pokračování.
2: Pokračování, tenore, nyní vystupuje tenore.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chapty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Čtek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

oči se nepohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy, co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš, vezmeš svůj plán.

0: Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

your face. It's the truth and the lie. It's to live and to die.

jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: Antry počasí.
1: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu, během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Více než polovina českých zaměstnanců by ráda využila právo zjistit, kolik berou kolegové na stejné pozici. Jenže 2/5 z nich dnes nemají od svého zaměstnavatele ani základní informace o systému odměňování. Kolik berou kolegové na srovnatelných pozicích, aktuálně ví pouhá 1/5 lidí a 42% zaměstnanců od svého zaměstnavatele nemá ani žádné informace o systému odměňování. Více než polovina zaměstnanců přitom považuje tyto informace za důležité a jen necelá třetina si myslí, že informace o mzdách by transparentní být neměly. Ve druhé polovině týdne k nám pronikl horký vzduch od jihu a odpolední teploty budou stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni Celsia. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry. Čeká nás velmi horký víkend a proto je potřeba dodržovat pitný režim a omezit námahu. V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
2: Obyvatelé Mladé Boleslavi mohou zaznamenat na cyklostezkách a v ulicích nové modely sdílených elektrokol. Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Vypadá to, že tramvaje přes Svoboďák v Brně budou jezdit dál.
3: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Některé změny už však letos vstoupily v platnost. Magistrát například od 1. června výrazně omezil vjezdy do historického centra, a to především službám rozvážejícím jídlo, kurýrním službám i taxíkům. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec jedna z fotbalu. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze tedy nepostoupili. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá od nespočetných ren, se svým stát.

0: jako uragán, stejně jako my jsme vtrhli s Vláďou do studia a říkáme, tak co je tady nového? Rozsvítili jsme, říkali jsme, všechno je přestaré, všechno je v pořádku.
1: Ano. Zaplať pán Bůh, když jsou věci neměné, tak je to vždycky pozitivní, protože jakákoliv změna vede vždycky k takovým těm úvahám, zdali to nebylo lepší, když to bylo konstantní, neměné a takové to zavedené kliše.
0: No ale když jsi třeba s ním nebyl spokojený a teď se to změní, tak to samozřejmě Aha. může být k horšímu, ale samozřejmě to může být taky k lepšímu, Vládě.
1: Já jsem se vším spokojený.

0: Mě také kantoři, kteří to neměli lehké během školního roku.
1: I když... No žáci to taky neměli lehké.
0: No,
1: nezastávej se, když máš doma paní učitelku. Zastáváš se paní učitelek, tak já musím být na té druhé straně, i žáčků se musím zastat, protože samozřejmě ani oni to neměli snadné.
0: Potřebuji doma vyžehlit. Tam jde o ten konsenzus, aby se to nějakým způsobem prostě srovnalo. Samozřejmě ti žáčci musí ty úkoly plnit a učitelé a učitelky by měly být zase trošku tolerantní a benevolentní k jejich výsledkům. Teďka hovořím za sebe, když jsem chodil na základku, tak jsem si to vždycky přál.
1: Když jsi to přál a málo kdy se to stalo. Nevadí. Tak vysvědčení tedy zítra, dneska takové to dolaďování v těch školách, nošení těch kytek domů. Pamatuješ si na to období?
0: Jasně,
1: Ježíš, to byla paráda. Určitě to dneska taky rozebereme. Hezké ráno.
0: Těšíme se na to.

0: Vemni si, Kačenko, jak je to neskutečně pozitivní. Už od dnešního rána, kdy hrajeme samou úžasnou pozitivní muziku, pozitivní jsme taky samozřejmě navodili téma blížícího se školního roku. A věříme, že pozitivní to bude třeba i na vozovkách. Nebo pletu se?
1: Já nevím, s tou dopravou se vždycky musíš trošku plést, jestli očekáváš nějaká pozitiva.
0: Já bych si to totiž přál.
1: Ale tak určitě, tak my budeme hovořit o těch negativech a těch pozitiv je určitě celá řada, protože všude možně průjezdné to dobře je. Jenom si dávejte pozor na té D1. Prostě pokud jedete z Prahy na Brno, tak na 182. kilometru počítejte, že zhruba u Kývalky se nám to začíná pěkně komplikovat a tam si pěkně postojíte.
0: Ranní teploty, abychom si trošku naťukli počasí, jsou v rozmezí od 13 do nějakých 17 stupňů Celsia. Mně osobně to docela vyhovuje, protože když jsem šel do rádia, tak jsem se cítil velmi příjemně. Malinko se nám to zhatí přes den, kdy se nám podle meteorologů začíná opravdu velmi výrazně oteplovat a bude tepleji ještě než tomu bylo včera, takže tomu přizpůsobte váš dnešní denní režim a počasí podrobně si řekneme za chviličku.
1: No, určitě nezapomínejte pít a hlavně nezapomínejte pít, dávat i zvířátkům, která jsou venku. Ano. Já jsem třeba včera potkala ježečka a ten ti byl úplně vyprahlý, pořád tak strašně ťopal.
0: Dala jsi mu vodičku?
1: Neměla jsem sebou, ne. Ale chtěla jsem se vrátit. Musím říct, že dneska vyrazím a fakt, dám mu nějakou vodičku, jako
0: tak
1: ven.
0: To bude skvělý, taková ještí máma, Kačka Čeplíková, ve vysílání Country Rádia.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Máme 25. června, to znamená, že sluníčko nám vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadat nám bude v 21 hodin a 13 minut.
2: No a jaké teploty byly naměřeny v rámci rekordů v Klementinu? Tak nejchladněji vězte, že bylo v roce 1813 7,7 stupňů Celsia, 34,4 stupně Celsia. Pro změnu v roce 1967, když se dívám na tu dnešní předpověď, tak nebudeme daleko od rekordu.
1: No uvidíme, jestli padne nebo ne. Zatím to takhle po ránu samozřejmě můžeme možná predikovat, ale rozhodně to nevíme přesně. Každopádně teď jsou teploty poměrně vysoko. Pokud jste očekávali, že brzy spadnou, tak to jste počítali špatně, ale počítejte s tím, že tady teploty mezi 14, ale až 20 stupni Celsia. Dokonce tady vidím teplotu, která snad je spadlá zvyšně, protože ta je prostě v Praze prostě na jednom místě je až 26 stupňů Celsia. V tuto chvíli 6,19.
2: No tak zní to neuvěřitelně. Od té 26 nejsme daleko k 29. To budou ty nižší limity během toho dnešního 25. červnového dne. A vyšplhají se až na 34 stupňů Celsia. No a na horách, kdybyste se chtěli ochladit, tak jděte do nadmořské výšky 1000 metrů. Tam bude 25.
1: No to není vůbec žádné ochlazení. Musím říct, že jsem na horách byla, moc jsme se tam zrovna teda neochladili, musím říct. Tak mrkneme se i na pátek. Slunečno s tropickými teplotami mezi 31 až 36 stupně Celsia. A mělo by být jasno během dne, místy přechodně až polojasno.
2: Červen mokrý a studený bývají žně vždy zkaženy, tak to je univerzální pranostika pro měsíc červen.
1: No a další, která se vztahuje pro celý měsíc, netřeba v červnu o dešti prositi, přijde, jak začnete kositi.
2: Ano, s teplotami mě napadá, kdybyste potřebovali nějakým způsobem zachránit, tak vyšlete nouzový kód a třeba kapela Epidemie vám v tom nějakým způsobem pomůže.
1: Chudáci, tak teď si je docela jako zatížil teda.

0: Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin a 26 minut, pěkné ráno přejeme. Tak podíváme se na dopravu, jak to tam aktuálně vypadá. Tak konkrétně třeba pakliže jste na D1 a jedete z Prahy na Brno, tak na 182. kilometru se nám to začíná štosovat a trošku se budete sunout tady až do Brna, ale tam si myslím, že bohužel už jste na to zvyklí a vyrážíte takhle po ráno brzy. Potom se podíváme ještě na D8 z Ústí na Prahu, tak pokud jste dorazili do ulice Cínovecké, tak tam jistě pěkně postojíte a pak, když už tam stojíte, tak vězte, že to bude docela nadlouho, protože silničáři aktuálně ještě opravují silnici, ještě to nemají dokončené, takže nějakou tu chvíli to ještě vydrží ta komplikovaná doprava, respektive kolona, která se tam začala tvořit. Doprava za námi, dáme si zprávy, taky aktuální info o počasí a potom Prontosauři a Dlouhan Franky.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Místo stánku a tržištního ruchu nabídne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici v Moravské Třebové se promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na zboží. Uložila ji pobočka České obchodní inspekce v Plzni. Nejvyšší zákonnou sankci 5 milionů korun může čojka uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy. Výskyt divokých prasat v zastavěných částech měst na Sokolovsku je stále častější. Krajský úřad Karlovarského kraje připravil informační leták, ve kterém se lidé dočtou, co mají dělat, aby výskyt černé zvěře nepodporovali. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Možná jste si, kluci, mysleli, že jsme na vás zapomněli, ne. Ale my jsme na vás nezapomněli. To, že jsme o vás dneska ještě nemluvili, tak my jsme si to schovávali právě na tento čas, aby jsme se vám pověnovali velmi intenzivně, protože dneska Ivanové slaví svůj svátek a Ivan je docela rozšířené jméno v Česku, že? Vláďo,
2: určitě.
1: Kolik si myslíš, že jich je? A nedívej se.
2: 10 000.
1: No, tak když říkám, že je rozšířené.
2: 200 000.
1: Milion, jejich milion. Ne, to si děláme.
2: Každý desátý je Ivan.
1: Váňo, Váňo, Ivane.
2: Podívej se ty na mě. No.
1: Ne, tak Ivanu je 23 000 v Česku. Jde o mužské křestní jméno hebrejského původu. Jde o slovanskou variantu jména Jan, si představte. Jména Jan a Ivan pochází z hebrejského Jochanan, což znamená Hospodin je milostivý. No a té domácí podoby asi víte, že se říká jim Ivánek, Ivčo, ale taky Váňa nebo Váňuška. Ale musím říct, že v Česku jsem se s tím teda nikdy nesetkala.
2: S Váňuškou?
1: No.
2: No, já znám jednoho Ivana, tomu říkají výhradně Váňuško.
1: Neříkej.
2: No, ale v takových slabých chvilkách.
1: V slabých chvilkách. Tak jaké další jméno je v kalendáři?
2: V kalendáři je další jméno hebrejského původu, tím jménem je Salome. Kolik máme salom v České republice, není uvedeno, asi mnoho nebude. Teď se mi vybavuje...
1: Teď zrovna jede slalom.
2: Teď se mi vybavuje písnička od Karla Kryla Salome, Noc už je na sklonku a tak dále. No a mně se hodně líbí domácí podoby jména Salome. Můžete jim říkat Salomka, Slalomka, Saloménka, Salomejka, Sali, Saluška, Salka, Salča a podobně.
1: No a představte si, že toto jméno znamená mír.
2: Mm-hmm.
1: No a v míru pokračujeme i dál, protože tady máme nějaké další důležité informace o dnešním 25. červnovém dni. Dnes máme den roztroušené sklerózy.
2: No a ve světě pro změnu den námořníků a na Slovensku tam slaví také dvě jména. V tomto případě tedy Tadeáš a Olivia.
1: Tolik tedy dnešek v kalendáři, docela určitě se k tomu dni roztroušené sklerózy v Česku dneska ještě dostaneme, protože to je docela zásadní den. A možná, že o té roztroušené skleróze málo co víte.
2: Tak se to dovíte, pokud ji nemáte, nedej bože.

0: na obou ze všech chlapů nejšťastnější chlap. Zase už podle názvu písničky krásně pozitivně laděné tóny, které se vám dostávají do vašich uší při poslechu Country Rádia toho 25. červnového dne. No, jak to vypadá na silnicích, to si řekneme za chviličku. Počasí, změnilo se něco od toho, co jsme hovořili před chviličkou? Asi moc ne.
1: No, ale teploty stoupají, tak ano. Myslím si, že to je jako hezká zpráva, kdyby ovšem nestoupaly příliš prudce, že? Protože třeba na Ostravsku tam mají třeba kolem 11-15 stupňů Celsia, ale v Čechách už ty teploty dosahují přes 20 stupňů. Už teď v 6.44 máme kolem 15 až 21 stupňů Celsia.
0: No, tak se připravme na opravdu tropické teploty během dne. Připravme se také na to, že na D8 před Prahou máme problém. Tahle ta dálnice je ucpaná, je to směrem z Ústí nad Labem. Čekají na vás dlouhé kolony, a to už od Kralup nad Vltavou na 8. kilometru, takže počítejte opravdu s velkým zdržením.
1: No, my vám k tomu zdržení budeme trošku hrát, aby prostě ty nervy trošku, jo, nepracovaly tolik, abyste byli i v dobré náladě takhle po ránu s Radkem Tomáškem a jeho písničkou Srdce. A taky budeme někoho probouzet.
0: Za malou chvilinku, připravte se na to.

0: na Country Rádiu.
1: Tak se jdeme podívat, koho dneska probouzíme. Asi dneska nějakého milovaného přítele, který slaví ale velmi, velmi kulaté narozeniny.
2: No, Veronika nám k tomu krásnému vzkazu napsala, že by byla moc šťastná, kdyby to vyšlo. Tak teď už to nezáleží na nás, protože z naší strany je vše v pořádku. Důležité, aby to vzal milý Michal.
1: Tak oslavenec. Uvidíme. Krásný. Je to muž mnoha nadání.
2: Ano, mladý chlapec je to. Slaví padesátiny, to je tak krásný.
1: Prý dělal i nespočet povolání, mimo jiné před lety i dopravního zpravodaje.
3: Mm-hmm. Haló?
1: Haló, dobré Haló. Ráno, tady je Country Radio, zdravíme vás, Kačka s Vláďou, hezký den.
2: Michale?
1: A Michal se lekl a udělal, tak to ne. Já s nikým mluvit nechci. Počkej, zkusíme ho znova.
2: Dobře, tak já ještě prozradím, že ty už si hovořila o tom, že velmi nadaný, ale také byl zpravodaj a měl výstupy i na Country rádiu.
1: No a to se nás zaleknul.
2: No, to vůbec nechápu, tak já si myslím, že se nezaleknul, že ten telefon prostě vypadl, ty linky mohou být přetížené. Zkrátka,
1: Vypadl mu z ruky
2: z radostí.
1: Tak my to zkusíme ještě jednou, protože by měl slyšet svoje přání. Dobré ráno, tady je Country rádio.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, vy jste se nám ztratil před chviličkou.
3: To se omlouvám, já jsem moc tomu nevěřil.
2: Jo, počkej.
1: Tak, vy jste tomu nevěřil a řekl jste si, tak to ne, a rychle jste to vypnul. Je to tak, nebo?
3: Ano.
2: No, počkejte, a kdo si tedy myslíte, že by prostřednictvím našeho rádia, našeho jména, vám telefonoval?
3: Já jsem se popravdě spíš jenom tak lekl.
1: Jo. Jo, ale my jsme to nevzdali. Vidíte, jaký my jsme prostě nezdolní, my jsme prostě jako zavolali znova a říkali si, a teď už to ten Michal vezme.
2: Na
1: prostě.
2: Se nezbavíte jenom tak. No, ono to, že jste to vypnul a smějete se, tak to s váma trošku koresponduje v tom ohledu, že vám tady normálně Veronika píše, že jste vtipný.
1: No moment, vy nejste jenom prý vtipný, no, vy jste taky soucitný a mladiství a máte prý takový zůstat, jako jste dosud a má vám to vydržet i po další roky.
2: Ano.
3: Je, tak to jsem.
2: No a počkejte, ale to není všechno, protože teď se dostáváme k meritu věci. Cituji. Děkuji ti, že jsi mi vstoupil do života a ukázal mi, že ani před padesátkou není pozdě na šťastné mládí. Ale všimni si té formulace. Padesátka, šťastné mládí.
1: No
2: to
1: jasně.
2: Je prostě, miluju tě furt a pořád ještě jsem chtěl doplnit.
1: No a od koho je tenhle ten vzkaz?
3: Od Veroniky.
2: Nenechal se nachytat.
1: Jezus, se nemohl vůbec splést samozřejmě. No tak jak budete dneska slavit?
3: No... Veronikou.
1: Tak to bylo takové tajemné, asi nám víc neřeknete.
2: Ne, já bych se nepouštěl na ten kýlat. Jako, jo?
1: Je, tak já jsem byla zvědavá. To nevadí, každopádně užijte se to Michale s Veronikou a doufám, že dostanete nějaký parádní dárek a že nám dáte vědět, jak to teda dopadlo a co jste dostal.
3: Dobře, děkuju moc.
2: Nemáte děkuju. Za co. A dostáváte od Veroniky, od nás jeden krásný hudební dárek. Tak pokud máte rád Vláďu Mišíka stejně jako já, na něj nedám dopustit, tak si oba dva v tuto chvíli, i když neslavím, přijdeme na své.
1: Tady je Vladimír Mišík jednou pro vaše narozeniny a jenom pro vás. Tak všechno nejlepší k těm padesátinám.
3: Děkuju moc.
2: Mějte se, mladý chlapče. Naschledanou.
1: Ať se daří. Vidíš, důležité je se nevzdávat, jo?
2: Vidíš, ale na poprvé to nedal, ale pak už mu to vrtalo hlavou a byl by smutný teďka, kdyby se nám nedalo.
1: Přesně, a to jsme nechtěli dopustit. Noviny.

0: písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Tak přidej se k nám, to bylo téma pro Fabiho Daňka. Vy se můžete přidat, pokud nás posloucháte právě teď, v 6 hodin 58 minut a vězte, že nepřijdete o zprávy s Tomášem Adamcem a o náplň další vysílací hodiny na Country Radio.
1: Budu tady data v datech, docela určitě se dočkáte tedy informací z historie. Co pak se toho 25. června dělo? Tak rozdávalo se nějaké vysvědčení, ano. Že ale třeba před 400 lety, co?
0: No, to víte? Tak to se vysvědčení asi nerozdávalo.
1: No, možná někdo dostal vysvědčení doma, nějaký manžel. Ano, své kartáč, manželky.
0: Přesně tak.
1: Ale uvidíme, kolem 7:45 se dozvíte mnohem více. Od nás, od ranního vysílání na Country Radio. Vladě Vlacha, Katka Čepelíková vás zdraví, hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu, během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u piva, protože pivo v Česku už brzy zdraží. Už na podzim se podle ekonomů máme připravit na zvýšení ceny až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmena, který způsobilo jarní sucho. Další důvod zdražování jsou energie i drahá paliva. Česko se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až k 37 stupňům Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39, klidně 40 stupňů. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Je nutné dodržovat pitný režim a omezit namáhavou činnost. O slevách pro sociálně slabší teď Honza Navrátil.
2: Zavedení tarifu pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: O kvalitě vody Luděk Savana Urbánek.
3: Kvalitu vody v Nových Mlýnech a v Dýi hlídají přístroje. Šíření sinic monitorují vodohospodáři z dronu. Povodí Moravy informovalo o opatřeních, která zavádí, aby se neopakoval loňský hromadný úhyn ryb ve zdrží jezu Bulhary. Rybí katastrofu zažilo Břeclavsko v posledních letech opakovaně. Pokaždé v horkém počasí. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ve světovém fotbale se chystají další změny. Rýsuje se totiž československé brankářské duo v anglické fotbalové Premier League. Podle indicií, které ze zahraničí chodí, by měl být jedničkou v bráně Tottenhamu v nové sezóně český gólman Antonín Kinský. Krýt záda z pozice dvojky by mu měl zkušený Slovák Martin Dubravka. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Rovnou, jo, tady rovnou. Ano, tak díky této písni jsme rovnou vstoupili do další hodiny společně s Kačkou a s Vláďou. 7 hodin 6 minut v kalendáři se na nás směje 25. červnový den.
1: Směje se, zatím se směje.
0: Zatím se směje.
1: Ale
0: se...
1: bude hůř.
0: Ano, tak on se bude smát pořád i navzdory těm vyšším teplotám, ke kterým se za chviličku dostaneme. Podstatné je, abychom se smáli. No, nemusíme se smát, stačí, když se budeme během dnešního dne usmívat.
1: No to hnedka jako u člověka změní tu náladu, jo? Když prostě jsi prostě nějaký zasmušený nebo tě něco trápí, máš prostě úplně nedobrý den a najdeš ale nějakou tu jiskřičku, jo?
0: Naděje,
1: na tu se upneš, ano. Jo? A jenom tak jako zvedneš ty koutky, jo? A hned ti jako líp, hned jakoby cítíš, že do tebe taková jde ta vlna té energie a že hned je ten svět trošku lepší. Tak my vám přejeme, aby vám ty koutky nahoru vydržely minimálně po celý dnešní den.
0: A tu energii vám posíláme společně z našeho vysílání a nejsme v tom sami. Například se o ní postará o tu pozitivní energii třeba kapela Malina Brothers.
1: Odjíždím do Kalifornie, dáme si i Kennyho Rogersa, The Gambler, tak to je další muzika, která vás v našem vysílání čeká. Tak vám přejeme krásný čtvrtek, ať vám pěkně odstartuje.
0: Hezký den. No a všechno nejlepší Ivanům.
1: Ti mají dneska svátek, tak všechno nej.

0: Kenny Rogers, The Gambler ve vysílání Country Radio v 7 hodin a 13 minut. Tak už je vám horko? Jestli ne, tak možná nejste na těch správných místech, možná, že se někde chladíte, ale jinak venku docela už tepluje.
1: Tepluje, ale horko určitě ne, to nás čeká v těch pozdějších, dalo by se říct, poledních až odpoledních hodinách, kdy teploty vystoupají až na 34 stupně Celsia. Važte si toho, že v tuto chvíli máme 7 hodin a 14 minut a že venku máme rozmezí teplot od nějakých 14 zhruba do 20 stupňů. Je to krásně otevřená, pestrá paleta těch příjemných teplot. Mě to alespoň vyhovuje.
0: No, co? Dobře, já teď jenom přemýšlím, jak se toho mám vážit, že jsou ty teploty takhle nízko.
1: Važte si toho vy, kteří máte rádi nižší teploty.
0: Jak to mají udělat naši posluchači? Tak, jsi to řekl, tak teď poraď.
1: Je to zcela jednoduché, prostě budete mít úsměv na rtech.
0: Buďte šťastní.
1: Ano, že jste milovníky těchto nižších teplot, věříme, že ten úsměv nám nezmizí. I navzdory tomu, že má být až 34 stupňů Celsia.
0: Prostě musíte se zásobit hodně tekutinami, ano. Že? A musíte se hodně ovívat. Chtělo by to nějakou klimatizaci nebo alespoň nějaký větr.
1: No tak dobře.
0: Tak dobře, podíváme se na silnice na Pražský okruh na 62. kilometru ve směru na D1. Tak tam se bouralo, na místo už jede policie České republiky, ale jenom abyste o tom věděli, tak vás informujeme.
1: Přejeme šťastnou cestu a dáme si další muziku pro dobrou náladu. Tak Vilém Pečohousky, to je téma pro Naďu Urbánkovou.
0: Já jdu zpívat. Oh.
2: Já dávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: 7 hodin 18 minut a my se ponoříme do hluboké minulosti, takže nádech. Glo. A tak 230 let zpátky se podíváme do roku 1796, protože tehdy Ludwig van Beethoven poprvé veřejně vystoupil v Praze a rozhodně to nebylo naposledy a měl obrovský úspěch.
2: Co se týká narozenin, tak nebudeme skromní. Jedna z těch oslavenkyň se jmenuje Pavla Tomicová. Ta se narodila v roce 1962 a jedná se o herečku. Určitě si je pamatujete z takových filmů jako Nuda v Brně, anebo v roli Gábiny si zahrála ve Snowboardě. A co je zajímavé, že se zúčastnila 9. řady televizního pořadu Stardance, když hvězdy tančí, a tam s Markem Dětkem získali 2. místo.
1: Já si ji teda nejvíc pamatuju, musím říct, těch snowboardiáků, protože tam se podle mě zapsala úplně nejvíce. Ona se tam totiž tak jako zásadně smála, že prostě to byl takový ten nakažlivý smích, kdy se podle mě zapsala do paměti úplně každému. Tak podíváme se do roku 1971, tehdy se narodil Robert Reichl, hokejový útočník a také olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
2: No a u hokejistu ještě zůstaneme, protože ten samý den, ovšem o 2 roky později, tedy v roce 1973, se narodil Milan Hnilička, hokejový brankář, olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa.
1: No, to je stejně jako Robert Reichl skoro.
2: Ano.
1: Tak oni jsou skoro stejně staří. Rok 1998, tehdy se narodil český herec, který se taktéž v roce 2016 účastnil taneční soutěže Stardance, když hvězdy tančí, jde o Zdeňka Piškulu.
2: Nemohli bychom se taky my dva přihlásit do Stardance?
1: Kdybychom to kazili.
2: Ne, my bychom netančili spolu. A nebo jo, to by bylo, a ještě bychom k tomu mohli zpívat. Tak, George Orwell se narodil v roce 1903, britský spisovatel, farma zvířat a neskutečný román 1984.
1: Jo, četl jsi ho?
2: Četl jsem ho samozřejmě několikrát.
1: Já teda ještě ne, ale máme ho doma.
2: Doporučuji.
1: Podíváme se do roku 1956, tehdy zemřel pedagog a spisovatel, autor knih Lovci mamutů nebo Osada havranu, Eduard Storch.
2: V roce 2005 nás opustil skvělý herec Jiří Kodet. No, byl úžasný samozřejmě nejenom v rámci jeho hereckých výkonů, třeba ve filmu Kroflíkáři, anebo Pelíšky, tam získal za herecký výkon hlavní roli velký titul. To bylo v roce 1999.
1: Tolik tedy dnešní data v datech, hezký čtvrtek.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 7:07, mrkneme se na dopravu. Jdeme se podívat nejdříve na vlakové trasy, které dneska aktuálně vláčky nebudou projíždět. Tak počítejte s tím, že mezi Plzní a Klatovy tedy skutečně vlaky nepojedou, a to nejenom během dnešního dne, ale až do 17. července. Do 19. července se nebude jezdit na trase Úpořiny Radejčín a Dolní Poustevna Bad Schandau, tak tam to musíte bez vláčku vydržet až do 4. září letošního roku. Platí tam takové ty dlouhodobě vlakové výluky. Pak tady máme informace, které se týkají silnic, protože i tam byste měli vědět, jak to v tuto chvíli vypadá. Pozor si dávejte v Chomutově v ulici Pražské. Bouralo se tam podobně jako v Karviné na ulici 17. listopadu. No a počítejte s tím, že komplikace, a to docela zásadní, je v Praze na Kbelské. V sobě tam jsou dva osobáky a dost to tam stěžuje dopravu. Určitě si tam postojíte docela dlouhé koloně. Doprava za námi, dáme si zprávy. Taky počasí a pak muziku. O to se postarají Texmani.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country.

0: Matry Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé chválí nižší emise a efektivnější provoz, část veřejnosti i některé radnice varují před bezpečnostními riziky i omezením prostoru pro chodce. Některá města už proto přistoupila k regulaci nebo zákazům. Po 4 letech omladila značka Renault svůj plně elektrický hatchback Megane. Zásadně změnil svůj vzhled a změnil typ baterie. A v Polsku se zvyšuje počet vojenských středních škol. Země i kvůli bezpečnosti investuje do vojenského vzdělávání mládeže. V nadcházejícím školním roce chce ministerstvo obrany otevřít přes 600 tříd zaměřených na branou přípravu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak včera tady probíhalo dovolenkové téma. Ano, všichni to dobře znáte, vypravujete se na dovolenou a teď mezi sebou máte takovou v uvozovkách při kam pojedeme. Ne, ty to rozhodni, já bych chtěl jít někam jinam, než chceš jet. Ty zase manželka oponuje, že jo, a tak dále. Takže jak to je vlastně u vás? Kdo u vás rozhoduje, kam vyrazíte na dovolenou? A napsali jste celou řadu příspěvků a docela zajímavé.
2: Martina napsala výplata a ta už několik let neříká nic.
1: Ano, Lenka napsala ahoj Vláďo a Kačko, jelikož máme doma zvířatstvo, tak je o dovolené jasno, sedíme doma na zadku.
2: Je, vyražte někam, ne, ono s těma zvířátkama,
1: to není zase tak jednoduché, konec konců i další příspěvky o tom včera svědčily.
2: Ale já si myslím, že ten, kdo si ty zvířátka pořizuje a má jich třeba hodně, tak jako počítá s tím, že jako nebude nikam jezdit. Víš, jako těžko ano. Si pořídím hospodářství a budu chtít třikrát v měsíci letat na dovolenou do Egypta třeba, že?
1: No, včera nám napsal také jeden posluchač, jmenoval se Tomáš a ten napsal, vzhledem k tomu, že doma máme pejska, tak je mi líto dávat do psího hotelu, to bych nikdy neudělal.
2: Do útulku.
1: Takže vybíráme si dovolenou podle toho, kde nám umožní, abychom s naší čtyřnohou fenečkou mohli zajet.
2: Jo, ale to si myslím, jo, že je ideální. Samozřejmě vezmu pejska sebou a když mám těch zvířátek více, tak prostě počítám s tím, že raději jsem asi s nima doma a třeba to moře mě vůbec jako neláká. Takhle si myslím, že to většina lidí teda má. Napsal nám i Tomáš, u nás jednoznačně rozhodnutí je rodinná rada. Vždycky se všichni sejdeme a navrhujeme různá témata. Potom na papírkách vložíme do osudí.
1: A to je dobrý.
2: Do osudí, o tom by si ty něco mohla vědět. Vložíme do osudí a losujeme. No a těch příspěvků, kterých je vlastně nejvíce, tak ten potom vyhraje.
1: Ale to je moc fajn, protože to by se dalo říct si podle Jana Amose Komenského, ne škola hrou, ale rozhodování kam na dovolenou hrou trošku.
2: Jo? No
1: je v tom napětí, je v tom zábava, samozřejmě. Blbě, když tam dá někdo nějaký lísteček, kam se ostatním nechce a ten zrovna přijde na řadu.
2: No ale já myslím, že jako nemusí vyhrávat pořád, že?
1: Ano, ano.
2: Myslím,
1: ano.
2: Je to prostě o domluvě ve většině případech.
1: Tak, děkujeme za vaše příspěvky ke včerejšímu rannímu otazníku a mrkněte se na náš Facebook, tam jich uvidíte opravdu víc než dost a jsou skvělé a pro mnohé podnětné.
2: No třeba vás budou inspirovat k tomu, ještě pořád stále u vás doma třeba není rozhodnuto, ale ano, někam prostě vyrazit chcete, ať už se zvířátky nebo bez nich, tak se tam můžete inspirovat.
1: Tak, ať už třeba někam jedete nebo jste byli, přejeme příjemný poslech s Country Rádiem.
2: Tady jsou Olympic a jejich otázky.

0: sundám klišé ve vysílání Country Rádia ve 7:45 a 1 minutu.
1: Slyšel jsem dobře klišé nebo klíště?
0: Klišé,
1: ano, tak snažil jsem se být vtipný, dobře, moc se to nepovedlo. Jak to vypadá na silnicích, máme tu skvělou, máme tu jednu informaci, která se týká silnice 38, a to sice z Nymburka do Mladé Boleslavy. Tady se nám tvoří dlouhá kolona na příjezdu do Vlkavy, je tam omezení, setkáte se tam se semaforem a kolona z Nymburka.
0: Pozor na kolena.
1: Kolona z Nymburka je zhruba na 15 minut.
0: A co s těma kolenama teda?
1: Já nevím, co jsem to řekl. Mám to blbě napsané, já už to po sobě ani nepřečtu.
0: Takže dobře, takže dejte si pozor na to, že je tam kolona a někdo si dá pozor i na kolena.
1: Ano, že? Kdyby vás boleli, tak priznicu v obklad.
0: Třeba nějakou dobrou mast. Podíváme se na teploty. Chtělo by to promazat ta kolena. Myslím, že při vyšších teplotách to bolí trošku více, že? Změny teplot.
1: No, ono to nateče, že jo, samozřejmě. Kolena se zavodní.
0: Tady tak. Pan odborník, pan doktor Vlach vám když tak podá podrobné informace na telefonu 210 323 333, jak léčit bolavá kolena. Já na to odbornice nejsem, tak já vám můžu říct maximálně to, jak to vypadá s teplotami teď po venku. Musím říct, že severní Morava je na tom pořád jako docela dobře oproti zbytku republiky, protože tam je kolem 18-19 stupňů Celsia, ale jinak ve zbytku republiky teploty stoupají, už jsou kolem 22 místy i 24 stupňů.
1: No, má to krásně vzrůstající tendenci, teploty se zastaví na 34 stupňů během dnešního dne.
0: Uvidíme, možná padne rekord.
1: Ale možná přijde i kouzelník, ale v tuto chvíli Eliška Kotlínová. Fajn je být volná.
0: Tak to je Eliška Kotlínová v našem vysílání a za chviličku tady máme pro vás jednu pěknou soutěž, tak zůstaňte s námi.
1: Hezké ráno.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak máme tady naši oblíbenou soutěž, takhle před 8 hodinou hádáme jedno jméno, tedy jméno a příjmení někoho, o kom vám něco málo povíme. Je to opravdu jenom málo informací, ale vy, pokud jste bystří anebo chcete s námi takhle po ránu soutěžit, tak budeme rádi, když nám zavoláte na 210 323 333 hned jak dozní ta poslední odpověď na pátou otázku.
2: No a já se musím přiznat s Kačenkou, že samozřejmě vždycky poskládáme ty otázky tak, aby to bylo
1: těžké.
2: Aby to bylo těžké, aby to nikdo z vás neuhádnul, protože už máme málo deštníků, které dáváme v rámci této soutěže, musíme s nimi šetřit. Ne, dělám si legraci. 5 otázek, 5 odpovědí. My jdeme na to. Ptám se já, Kačenka odpovídá. Jste osobnost spojena s veřejným životem natolik, že vaše jméno může lidem něco říkat i bez znalosti konkrétních děl?
1: Ano. Já jsem člověk, žena, která je veřejnosti poměrně dobře známá, a to jak z televize, tak z divadelních prken.
2: Dobře, objevila jste se tedy v různých televizních či filmových projektech, které se staly známými i mimo vaši domovskou zemi?
1: Ano, moje tvorba překročila hranice Slovenska a je dobře známá i českým divákům.
2: A teď jste se trošku prořekla, možná ale záměrně. Jste tedy Slovenka, hrajete často v Česku, nebo hlavně doma?
1: Moje domovská scéna je na Slovensku. Mám tam dlouhodobé herecké zázemí a největší část kariéry. Ale myslím, že jsem v Česku hodně populární.
2: A to předpokládám třeba díky filmu. A díky kterému si vás můžeme vybavit?
1: No, já myslím, že díky filmu Třeba s tebou mě baví svět.
2: A já už asi vím. Mohu se vás zeptat na věk?
1: Určitě. 72.
2: Mladá holka, pořád. Já už si vás tam vybavuju. Krásná kočka, nádherná herečka.
1: Děkuji, paráda. Děkuji, tak snad mě někdo pozná.
2: A já jsem přesvědčen s Kačenkou, že ano, 210 323 333, volejte.
1: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Držková Lída.
1: Lído, Movza, zdravíme, tak povídejte, o kom jsme si dneska povídali?
3: Já si myslím, že to je paní Zdeníčka Studenková.
1: Já si taky myslím, že to je Zdeníčka Studenková. Tak nápovědy byly dostatečné, nebo vám to trošku jako lámalo hlavou?
3: No, ale tak příjemně mi to lámalo hlavou, samozřejmě.
1: Teď
3: jako
1: to prokřupalo.
3: Jako vysílání Vladimíra a Kačenky. Děkuju vám za to.
2: My děkujeme vám.
1: Vy jste milá, no a ještě navíc ke všemu takhle šikovná. Takže Zdena Studenková, dneska v našem pořadu poznáte, kdo jsem. Vy jste výherkyně deštníku.
3: Jupi!
1: A tak to jsme šťastný. To jsme šťastný i za vás.
2: A k deštníku dostáváte i krinolínu. A tohle tady samozřejmě ve formě písničky.
1: Ale to je Vláďova krinolína.
2: Já vám počím klidně. Díky písničce Kapitána Kida. Ano?
3: Děkuji vám pěkně.
2: Nemáte za co.
1: Hezké ráno. Hezké den.
2: Díky, naschle.
1: No, paráda. Tak ty jako jenom půjčíš tu krinolínu nebo dáš, nebo jak to
2: teda? A tak uvidíme, když napíšu zpětnou adresu, třeba mi pošle, já nechám ji.
1: A třeba naší výherkyně bude velká, tak ji vrátí.
2: Dobře, tak jo, Kapitán Kid, krinolína. Jsem rád, že dnešní první soutěž je za námi, protože soutěžit budeme dnes ještě jednou.

0: Já jsem tě předběh trošičku. Počkej, co jsi říkal před chvíličkou, že taky jsem kopyto?
1: Přesně tak.
0: Si pamatuju ze základky.
1: Dál si duní kopyte.
0: Ne, to jsme říkali, jako tu hru, jeli to kopyto platí, to pamatuju si.
1: No a ty si v dálce to kopyto.
0: Jo.
1: Tak za chvilku, 8:00 raní, tak Vláďa se z toho nějak vzpamatuje,
0: viď? Ano, doufám, že se to podaří. Pak mě zase normálně dáť a v tuto počasí dneska nic. V příští hodině si dáme něco od vody. Budou tu Rangers a jejich píseň Plavci.
1: To nás trošku ochladí. Tak přejeme pěkné čtvrteční ráno.
2: Country počasí.
3: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu. Během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Více než polovina českých zaměstnanců by ráda využila právo zjistit, kolik berou kolegové na stejné pozici. Jenže 2/5 z nich dnes nemají od svého zaměstnavatele ani základní informace o systému odměňování. Kolik berou kolegové na srovnatelných pozicích, aktuálně ví pouhá 1/5 lidí a 42% zaměstnanců od svého zaměstnavatele nemá ani žádné informace o systému odměňování. Více než polovina zaměstnanců přitom považuje tyto informace za důležité a jen necelá třetina si myslí, že informace o mzdách by transparentní být neměly. Ve druhé polovině týdne k nám pronikl horký vzduch od jihu a odpolední teploty budou stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni Celsia. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry. Čeká nás velmi horký víkend a proto je potřeba dodržovat pitný režim a omezit námahu. V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
2: Obyvatelé Mladé Boleslavi mohou zaznamenat na cyklostezkách a v ulicích nové modely sdílených elektrokol. Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Vypadá to, že tramvaje přes Svoboďák v Brně budou jezdit dál.
3: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Některé změny už však letos vstoupily v platnost. Magistrát například od 1. června výrazně omezil vjezdy do historického centra, a to především službám rozvážejícím jídlo, kurýrním službám i taxíkům. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec jedna z fotbalu. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze tedy nepostoupili. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Tak to byly Rangers a jejich Plavci ve vysílání Country Rádia. Teď 5 minut před hodinou, tedy po hodině 8.
1: Ano, krásně osvěžující píseň, samotný název této písně naznačuje, jak bychom mohli ten dnešní tropický den strávit, že ostaňme se Plavci, nemusíme moc umět ani zpívat, stačí vyrazit někam k vodě.
0: Ideální je, když umíte tedy plavat, že nebo máte aspoň rukávky nebo kruh. Vláďa si vždycky brával kruh, ale teď už má vlastní, viď?
1: No, teď už takový jako vlastní kroužek, takže já
0: ten
1: mám...
0: moc nenadnáší, ne, teda musím říct.
1: Vypadám ve vlnách jak Bojka, když se pohybuju.
0: Ale je takový stabilní, nosíš ho i v zimě.
1: Přesně tak, ano, v zimě se zase nechodím koupat.
0: Takže... Ale pořád ho nosíš.
1: Ano.
0: Tak každý má samozřejmě tu pneumatiku podle svého uvážení, že podle svých stravovacích blbě, zvyklostí.
1: Ano, blbě přezouvání vždycky na jaře za zimní a na letní.
0: Jo, to no, děláš?
1: To dělám.
0: Není to vůbec poznat. Tak krátce po 8. hodině jsme se tady osvěžili s Plavci. Věříme, že i vy se dneska osvěžíte nějakou vodou, plaváním, koupáním, cachtáním, hlavně, že budete hodně pít, protože to je nesmírně důležité. A že také dáte napít zvířátkům po venku, protože je spousta zvířátek, která prostě venku si jen tak žijí, že třeba ježečci, různá jiná zvířátka a nemají kde tu vodičku najít. Tak když jim venku dáte nějakou malou mističku s vodou, tak myslím, že si ji najdou a budou za to moc rádi.
1: Určitě. Tak myslíme nejenom na sebe, jak říkala Kačenka, na zvířátka, to je důležité. Myslíme také na to, jak nám to jezdí. Za chviličku tu máme nějakou informaci z dopravy, no a samozřejmě se také podíváme v rámci pořadu Pod lupou za jednou krásnou, velmi půvabnou herečkou.
0: No, ono je velmi jako usměvavá.
1: Je.
0: No, co usměvavá. Ona se řechtá, prostě řekněme to naplno, řechtá se od ucha k uchu. A je to takový ten smích nakažlivý, ne takový, co vám vadí a říkáte si, ježiš, ať už se nesměje. Tak u ní chcete, aby se smála dál a dál.
1: No a o kom bude řeč? Nechejte se překvapit v našem vysílání.
0: Hezký čtvrtek.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr safián.

Vítr Safián. Tak jaký dnes bude vítr, nevíme, jestli to bude Safián. Každopádně toho jsme si užili víc než dost právě v těchto okamžicích v rámci té předcházející písně od kapely AG Fleck ve vysílání Country Rádia. Ale ať už bude vítr, jaký chce, tak si pojďme říci, že teplo

0: teploty vzrůstají a jsou už na mnoha místech přes 20 stupňů Celsia. Kéž by to tak vydrželo během celého dne, ale přání je otce myšlenky.
1: Já myslím, že se ti nesplní. Bohužel. Mrkneme se do tunelu Mrázovka ve směru na Barrandovský most. V Praze se stala dopravní nehoda, máme tam porouchané vozidlo, tak trošku to tam blokuje provoz a malinko se tam určitě zdržíte. Další informace, ta je z Pražského okruhu na 11. kilometru ve směru na Ruzeň na D7. I tam se bouralo a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
0: Tolik informace o počasí, tolik informace z dopravy, trápím se. Tak to je pro ty negativní posluchače, dejme tomu i pro mě, já se nechci trápit, tak věříme, že se trápit nebudeme, třeba i díky těm vysokým teplotám. Tady už je Petr Spálený.
1: Ale tohle to je prostě jenom název písničky, ale jinak je velmi pozitivní, takže se nemáte důvod trápit.
0: Veselá píseň s negativním názvem.

0: pod lupou.
1: 8 hodin 18 minut, ten, kdo se díval na Facebook Country Rádia, tak ten už ví, o kom si budeme povídat. Ten, kdo nás poslouchal po 8 hodině, tak možná už taky tuší, ale vy všichni se dozvíte to jméno, o kterém si budeme povídat právě teď. Pavla Tomicová, česká divadelní, filmová, televizní a rozhlasová herečka, dlouholetá členka souboru Klicperova divadla v Hradci Králové, slaví dneska narozeniny, tak přejeme všechno nej.
2: No a pojďme to vzít pěkně od začátku. Pavla Tomicová se narodila v Karviné, vyrůstala v Havířově. Vystudovala původně střední pedagogickou školu a rok pracovala jako učitelka. Přihlásila se na obor loutkařství na pražské DAMU. Už při studiu začala spolupracovat s divadlem Drak právě v Hradci Králové.
1: Od roku 1998 se začala více objevovat ve filmu. Hrála ve snímcích Nuda v Brně, Snowboardiáci, Doblba, Rafťáci a nebo Krošout.
2: Ku příkladu za roli podnikatelky Procházkové ve filmu Vlastníci, a pro skvělý film, pamatuju si na něj, byla poprvé roku 2019 nominována na České Holva. Druhou nominaci si společně s nominací na cenu České filmové kritiky vysloužila za hlavní roli ve filmu A pak přišla Ráska, což bylo v roce 2022.
1: V roce 2018 se tanečním partnerem Markem Dědíkem zúčastnila soutěže Stardance, ve kterém skončili na druhém místě.
2: Rozhlasoví posluchači Tomicovou mohli slyšet třeba ve hře Arnošta Goldflama Dámská šatna, kterou rozhlas natočil pod režií Pavla Krejčího.
1: V roce 2002 získala nominaci na cenu Thálie za stvárnění Iriny Arkadiové ve hře Racek.
2: Tolik tedy připomínka narozenin Pavly Tomicové. Přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Tady je John Michael Montgomery, jeho písnička, která se jmenuje Salt. 8 hodin a 20 minut.
2: Na Country Rádiu. We're

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, 9:05. Na Country rádiu se mrkneme na dopravu. Branice, Tábor, Ždírec nad Doubravou, Havlíčkův Brod nebo Plzeň, Klatovy. To jsou vlakové trasy, na kterých vláčky nepojedou a v podstatě se týkají téměř celých prázdnin, tak s tím počítejte. Komplikace čekejte na D8, zhruba na 7,5 kilometru ve směru na Prahu se bouralo. Komplikace jsou i na Berounsku, v ulici na Třídě Míru, přímo v Berouně tedy. Aktuálně tam došlo k dopravní nehodě, probíhá tam vyprošťování osob a komplikace. V podobě dopravní nehody čekejte i v Praze v ulici Nad Zlíchovem. I tam máme dopravní kolizi dvou osobáků. Průjezd je hlášen se zvýšenou opatrností. Doprava za námi, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Místo stánku a tržištního ruchu nabídne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici v Moravské Třebové se promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na zboží. Uložila ji pobočka České obchodní inspekce v Plzni. Nejvyšší zákonnou sankci 5 milionů korun může čojka uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy. Výskyt divokých prasat v zastavěných částech měst na Sokolovsku je stále častější. Krajský úřad Karlovarského kraje připravil informační leták, ve kterém se lidé dočtou, co mají dělat, aby výskyt černé zvěře nepodporovali. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 29 až 34 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na Váňušky, Ivánky a možná, že najdeme i jiné ještě zdrobněliny k tomuto jménu. Vláďo, vymyslel bys ještě nějakou?
2: Vaňuška, Vanča.
1: Vaňuška?
2: Vaňuška.
1: Jako od vany?
2: No, to by byla Vanička. A to je zase ženský ekvivalent jména Ivan, tedy Ivana.
1: A to bychom trošku jako ho hanili, ale Ivan je prostě jako takové, jako, jak bych řekla jméno pro takového statného muže. Víš,
2: určitě.
1: Je to prostě Ivan. Když přijde Ivan do dveří, jo, tak skoro se tam nevejde, jak má velká ramena.
2: To přišel samozřejmě v Mrazíkovi, že jo? Kdybych nebyl hlupákem, nestal bych se medvědem. Poučná věta samozřejmě a velmi výstižná. Takže Ivánkové, my věříme, že nejste převlečení za medvědy, že se vás žádná kouzla v tomto směru netýkají a že si užíváte oslav toho vašeho velmi hezkého jména.
1: Já myslím, že jste řekla možná v obráceně, ne? Kdybych nebyl hlupákem, nestal bych se medvědem.
2: Ano.
1: Jo?
2: No, tak to.
1: Já myslím, že jste říkal, že jste v obráceně, ale to nevím.
2: Kdybych nebyl Ivanem, nestal bych se medvědem. Ne, to jsem teda ale v žádném případě neřekl. 210, 323, 333, posluchači, zavolejte, kdo z nás měl.
1: My si nic nepamatujeme, třeba nám to osvětlí.
2: Je to možné, ano.
1: Ne, nevadí. Ivan je mužské křestní jméno hebrejského původu a slovanskou variantou jména Jan. Jan Ivan pochází z hebrejského Jochanán, takže Hospodin je milostivý, je překlad tohoto jména.
2: Jsem si vzpomněl na písničku Ivánku náš, co pak děláš, děti jdou do školy, ty jsi ještě v posteli, na nic nedbáš.
1: To je taková školková.
2: Taková školková, ano. Tam moje paměť sahá, je to teda zvláštní. Co bylo včera, už si nepamatuju.
1: Dostáváš se do kruhu.
2: Ano, tam se motám dokola. Ale vím, že dnes svátek slaví také Salome. Jedná se o ženské jméno a opět jsme u toho hebrejského původu. Mezi domácí podoby tohoto jména patří třeba Saloma, Salomenka, Salomka, Salmonella, ne, to Salmonella ne, Saluška, Salka, Salča a podobně.
1: No tak. Tak, dneska máme taky den roztroušené sklerózy v České republice. Ten připadá každoročně, tedy na 30. května, ale dneska si ho také připomínáme. Cílem je šířit osvětu o tomto neurologickém onemocnění, vyvracet mýty a podporovat pacienty. Jde vlastně o chronické autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, který vlastně ten imunitní systém napadá obal nervových vláken a narušuje přenos signálů v mozku a míše. A ty první příznaky se objevují mezi 20. a 40. rokem života a typické jsou poruchy zraku, extrémní únava, brnění či necitlivost končetin a také problémy s rovnováhou. A ono to všechno jsou vlastně takové jakoby jednoduché věci, které často přecházíme, vlastně vůbec netušíme, že může jít o zásadní věc.
2: Tak odlehčíme malinko téma. Dnes máme v kalendáři také Den námořníků. Cílem tohoto dne je uznat přínos právě zmíněných námořníků k mezinárodnímu obchodu a civilizaci a zdůraznit často náročné podmínky, za kterých pracují.
1: Ale já myslím, že je to baví.
2: Baví
1: právě
2: to,
1: proto, že je to náročné.
2: Ano. Ano, taky u nás máme námořníky, že jo? Labe, Vltava a podobně. Takže zdravíme všechny námořníky, kteří nás teď od svého kormidla posloucháte.
1: Máte parádní trička a hlavně skvělé čepice.
2: Ty dnes vypadáš jak takový malý námořník.
1: Já jsem taky dneska jako malý námořník.
2: Právě nemáš vodorovné, ty pruhy ale si vyslé. I'm

0: Ještě není ani 9, je 8.42 a ty teploty už jsou v červených hodnotách. Když si představíte takový ten teploměr, co mají meteorologové, tak tam vlastně začínají ty teploty. Víš kde?
1: Vím kde, ano, na teploměru, co mají meteorologové, tam začínají teploty.
0: Ano, to je takový ten teploměr.
1: Otázku je, kde dnes skončí.
0: Ne, začínají prostě na modré, že jo? Ano, tam ano, jsou ano, jakoby ano. Teploty, které jsou třeba pod nulou, že jo? Potom stoupají a jsou přes žlutou, oranžovou až do červenou a pak už úplně září prostě takovou tou jakoby temně rudou. Tak tu ještě nemáme, ale ty teploty kolem 24 a 25 už se tady k té červené blíží. Ale musím říct, že sever Moravy stále drží těch 22 a 20 stupňů.
1: Ano, tak zdravíme na celé území České republiky. Ať jste kdekoliv, smířte se s tím, že tyto teploty jsou veskrze zatím velmi pozitivní. Méně pozitivní je to na silnicích, konkrétně tu máme komplikaci, která je hlášena z Liberce. Silnice 35, tady se tvoří kolony před omezením, k Ústráži nad Nisou, v obou směrech si zde počkáte zhruba 10 minut. No a v Liberci ještě zůstaneme, protože kolony se tvoří i v centru města, ucpává se třeba Husova ulice.
0: No, tak to je pěkná štrka teda. Tak buďte tam na sebe opatrní a hlavně přejeme pevné nervy pro dnešní den, protože zůstat uvíznutý někde v horku v autě, tak to nechceš.
1: To v každém případě, ale my vám posíláme muziku Epidemie Kristýna.

0: Dospíváš to?
1: Tak to je opravdu otázka. Každý den, tedy alespoň všední den, tady soutěžíme o triko Country Rádia. V rámci pravidelné soutěže, kterou jste její název slyšeli, ano, dospíváš to. Tak my věříme, že i dnes se nám někdo ozve na telefon 210 323 333, najde tu notnou dávku odvahy, najde v sobě skrytý pěvecký talent a zaspívá nám zbytek úryvku, který pustíme.
2: Tak malý kousek písničky už je připraven. Můžu vám prozradit, že má kolem 7 vteřin. Jo. A je to písnička, kterou z našeho vysílání velmi dobře znáte. Jo, není to nic prostě z nějaké, nevím, řekla bych.
1: A to bychom mohli vybrat někdy nějakou neznámou píseň, že?
2: A nebo nějakou, která není vůbec z repertoáru folku a country.
1: No, no,
2: že?
1: No,
2: třeba nějakou anglickou, no. Úplně nějakou takovou tu americkou angličtinou.
1: Nebo něco od Deep Purple třeba. Smoke on the water.
2: To vám neuděláme, samozřejmě. Ne. Bude to písnička, kterou znáte, vy už můžete volat na 210 323 333 a zkusit své štěstí, jestli pak se vám to podaří dospívat.
1: No, v tomto týdnu jsme měli opravdu štěstí, protože kdokoliv k nám zavolal, sice ty linky byly předspané, tak vždycky ten úryvek každý z vás uhádl. No a to klobouk dolů.
2: No, tak my si teďka dáme Amazon... Co, teď jsem to...
1: No, ty jsi to chtěla prozradit.
2: Já jsem to teď, ale teď jsem to málem
1: řekla.
2: Ale ono
1: to nevadí, to jako vůbec
2: nevadí. Já jsem to málem řekla. Dobré ráno, Country Radio.
3: Dobrý den, zdravím, tady Radim.
2: Radíme, poslouchal jste teďka rádio?
3: No, poslouchám.
2: Slyšel jste teď, že jsem to trošku prozradila?
3: No to úplně nevím, protože jsem zrovna
2: tady. A to je dobře, no tak to je dobře. Takže teď si slumte rádio, teď poslouchejte jenom nás a úryvek písničky, který vám teď pustím. Já jsem to totiž málem prozradila, ale vy jste to neslyšel, takže to je dobře. Tak tady je úryvek písničky a jak skončí, vy hned pokračujete. Jste připraven, naladěn?
1: Jdeme o to.
2: Tak 3, 2, 1, teď.
4: I když si tak neříká, nebe modrý zrcadlí se.
3: Ten modrý zrcalí se nad hlavou. No, tak to Jaroslav Samson Lenk.
1: No, a tak to nebylo, to nebyla součást pěvecké soutěže. Ale vy jste zpíval krásně la la la, jo.
2: No, pojďte ještě. Nebe modrý zrcadlí se.
1: V řece, která všechno ví. Stejnou barvou, jako měli. A teď to necháme na vás.
2: Tvoje
3: oči modraví.
2: No, jako, takhle, jako Vláďo tleská,
1: já s váma soucítím, tvoje oči džínový, no, ale pozor, jako vzhledem k tomu, že džíny jsou převážně modré, tak jste se trefil, že? Oči modraví, džíny modraví, to vyjde na stejno.
3: No, to si nezasloužím.
1: Zasloužíte se, zaspějete to ještě to lalala, jak jste zpíval.
3: La la la la la la la la.
2: A teďka zkuste. Nebe modrý
3: zrcadlí se. V řece, která všechno
1: jo, ví. Prostě
2: no,
1: je to vaše.
2: Stejnou barvou, jako měli. Jo,
1: my jsme to
2: oči
1: z vás dostali.
2: Džínový. Tak dejte, vymámili jsme to z vás.
1: Ano.
2: Jo? A no, povedlo se.
1: Povedlo se. Ne, opravdu.
3: To bylo hodně teda napovědou.
2: Je, ale vy jste na sebe strašně přísnej.
1: No to nebuďte. No.
2: Jako my tady jsme od toho, aby jsme byli ty nápovědy. Rozumíte, každý si hnedka nevzpomene.
1: Počkejte, jinak, z melodii jste se trefil na jedničku. To mohu tedy odsouhlasit. Jako, takže tam jde primárně o melodii, dobře, text vypadává každému z nás. Já to
2: ale beru. Buďte na sebe trošku hodnej. No. Jo, teď je čtvrtek. Jo, končí měsíc, buďte na sebe hodnej, nebuďte tak přísnej.
3: Dobře, tak to se dobře poslouchá.
1: Že zvolejte častěji, kdybyste měl spíš nějaký...
2: Jo, řekněte, že si to zasloužíte.
3: Tak, no, bez vás bych to nezvládl, ale sama to je všechno líbí, jak se říká. Já se živáte písničce.
1: Teď si dáme kapelu Hoptrop a Amazon celou od začátku do konce.
2: Teď si to můžete spolu s ním.
1: A když
2: zaspívat.
1: Tak si opište ten text, vezměte si tušku papír, jo? A dělejte si poznat.
2: Tvoje oči modraví je ale taky dobrý, ano. Teda musíme říct. Tak gratulujeme.
1: Gratulujeme.
3: Tak děkuju moc krát. Není zač. Mějte se hezky a pěkný den.

0: to byl Glen Campbell v našem vysílání krátce před devátou.
1: Vidíš to, ty se krásně zaspívala, proč se nepřihlásíš nebo nezavoláš do soutěže, dospíváš to?
0: Já nemůžu. Já jsem samozřejmě chtěla, ale moje přihlášky jsou vždycky vyřazovány, vůbec prostě nechápu proč, ale to je ne tím, jak to zpívám, už zbytečně se nadechuješ, je to samozřejmě tím, že tady pracuju.
1: Můžu vydechnout?
0: Můžeš.
1: Dobře. Tak já bych tomu ještě samozřejmě doplnil, že tahle ta soutěž proběhla před malou chvilenkou, pochopitelně v ní budeme pokračovat zase zítra, ale co je pro nás podstatné, že nás čeká další vysílání na Kantýry rádiu s Kačkou a s Vláďou. Tentokrát se vztahuje k dnešnímu, tedy 25. červnovému dopolední. Je to prozaické, za chviličku je tu 9. hodina a ta 9. hodina nám to poránu tak nějak pěkně láme.
0: No, pěkně nám to láme, my totiž tady budeme otvírat jedno nové téma, kterému se budete moci vyjádřit. Ano. A to nejenom na Facebooku, ale můžete využít třeba i aplikaci Country Radio, pakli, že ještě nemáte staženou ve svých chytrých telefonech, tak byste tak mohli učinit, protože tam můžete dělat různé psíkusy. Jo. To znamená, že můžete třeba svoji odpověď nahrát. Jo? A teď se vám to nepovede, tak to můžete nahrát znovu. Zatímco, když se dovoláte sem do rádia a mluvíte, tak můžete třeba být z toho nervózní, jo? Nebo prostě nechcete si s náma povídat, jo? Nebo prostě máte raději takovou tu jinou linku, to soukromí. Ano. Takže si to sami můžete nahrát skrze tuhletu aplikaci a hned, jak to odešlete, tak my to tady máme, pouštíme si to a říkáme si, ale teda, ale to krásně nahrál a hned to pustíme.
1: No, kdyby se to týkalo mě, tak já raději zavolám teda, je to rychlejší.
0: No, pro tebe no, určitě, no, ale tohle to je opravdu chytrá věc, ne, na je jedno zmáčknutí nahrajete, to by zvládl i Vládě.
1: Možná. Teď už mačkat nic nemusíte, v příští hodině nás čeká další muzika, bude tu třeba Pavel Bobek se svou písničkou, kterou nabízíme právě po 9.
0: Nic nemačkejte.
1: Nic nemačkejte, buďte na tom jako já. Já když něco zmáčknu, jak to akorát pokazím.
2: Country počasí.
3: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu, během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
6: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Na českém trhu je nové auto. Cena nového největšího modelu Škody Auto Peak bude na českém trhu začínat na 1 150 000 korunách. Je to o 135 korun více než u dosud nejdražšího Enyaqu a o 155 tisíc korun nad sesterským spalovacím modelem Kodiaq. Až 7místní elektromobil si mohou zájemci už začít objednávat. Blíží se doba dovolených a při výběru hotelu pro letní dovolenou hrají zpravidla důležitou roli fotografie ubytování. Prostorné a světlé pokoje, luxusní bazén nebo bohatý bufet dokáží dovolenou zpříjemnit. O to větší zklamání přichází, pokud realita neodpovídá tomu, co hotely inzerují. Některá ubytovací zařízení v oblíbených turistických destinacích totiž používají umělou inteligenci k vylepšení fotek. To může hosty nemile překvapit. Od 2. srpna začne v zemích Evropské unie platit akt o AI, který bude vyžadovat jasné označování informačních textů generovaných nebo upravených umělou inteligencí. V Nymburku mají místo pro relax a wellness.
2: Relaxační centrum s městským bazénem a wellness v Nymburce se otevřelo loni v listopadu. Šlo o jednu z největších investic města za poslední roky, která vyšla zhruba na necelé 500 000 000 korun. S blížícími se komunálními volbami přichází nápady, jak nalákat potenciální voliče. Radnice přes prázdniny razantně snížila vstupné. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Kus přírody i ve městě mají na Moravě.
3: Neobvyklý pohled čeká v těchto dnech na návštěvníky centra Nového města na Moravě. V parku u evangelického kostela se totiž pasou dva šetlanští poníci, včetně měsíčního hříběte. Nejde o atrakci, ale o součást péče o krajinu a snahu podpořit pestřejší přírodu ve městě. Přestože mohou působit dojmem, že si v ohradě žijí vlastním životem, jejich pobyt je zde pečlivě kontrolován. Luděk Savana, Urbánek, Nové město na Moravě.
0: Sport.
1: Na fotbal nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátek nad Jizerou založil bývalý a letitý lídr radnice Jaroslav Král. Blíží se 13. ročník, který je už několik let i memoriálem zakladatele. Pozvání na sobotu a neděli přijeli prvoligové celky Mladá Boleslav a Jablonec nad Nisou, dále druholigová Vlašim a zatím ještě Dukla Praha. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divoký.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Kochani se vším všude, ano, alespoň v souvislosti s názvem kapely, která nám dohrála a dospívala píseň Naše máma právě teď, tedy 10. minutu po 9. hodině dopolední.
1: Kdo je naše máma?
0: Kdo je naše máma? No, to je otázka.
1: Při ty to zní, jako kdyby jsme byli sourozenci, tak takhle to samozřejmě...
0: No, tak jako proč ne? Třeba tak, jsem zakupený
1: brácha. Myslím, že se rozumíme jako někteří dobří sourozenci.
0: Ano.
1: Jo,
0: ano,
1: to je hezky, to jsem řekla hezky.
0: To řekla krásně.
1: No,
0: tak segra,
1: takže možná máme nějakou, jako, ano, nějakou společnou mámu.
0: Nebo tátu třeba. Ne, tak dobře. Tak co nás čeká, segra, v tuto chvíli?
1: Tak brácha, za chvilku Alabama bude i Valda Matuška.
0: Ano, tak to nebude zdaleka všechno, protože tu máme kromě muziky i také téma pro dnešní ranní otazník. A to také není všechno, protože dnes ještě společně navštívíme jedno nádherné lázeňské město.
1: Tak těšte se, nebojte, nebude tam vůbec horko, bude tam přívětivě a bude tam spoustu různých pramenů, kde se budete moci svlažit.
0: Jo, jedu tam, jedu do Poděbrad, ale až po vysílání, ségra.
1: Tady je Alabama, brácha, jdeme
0: na ní. Půjdeš s bráchem?
1: Jasně.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak zítra to přijde. Jo, dneska je takový ten poslední den ve škole. Zítra to už se tam jde jenom prostě na takový lážo. Plážo, to je taková hodinka podle mě.
2: No,
1: max.
2: Ale ty nervy, víš, pro ty žáky.
1: A já myslím, že už to všichni, dneska už to všichni dopředu vědí. Hmm. Ono už se to zapisuje vlastně do těch bakalářů, kde už nejsou vlastně takové ty žáka idea, není to žádné velké překvapení a ti učitelé jakoby dozdávají vědět dopředu, jak to vypadá.
2: Rodičům.
1: Takže si myslím, že jako jenom potom to vidět na papíře, udělat si takový ten sčot a říct, jo, tak tady vidím tu čtyřku, tak to žádný prázdniny nebudou.
2: Tak a dostáváme se k tomu a potom děti trpí. Ale teď je otázkou, zda trpí zaslouženě či nezaslouženě.
1: Vždycky nezaslouženě.
2: Vždycky nezaslouženě, já s tím samozřejmě souhlasím. Takže dnes se budeme ptát, jestli jste se těšili na prázdniny jako malí, a nebo jestli jste byli smutní, že třeba neuvidíte své kamarády, když jste nadovčujeli někam z rodiči, že?
1: Přesně tak, protože myslím si, že spousta dětí už třeba zítra, nebo možná už dneska, nebo možná už minulý týden, odjela s rodiči na nějakou dovolenou. Potom půjdou k babičce, pak budou u strejdy, pak budou na táboře, pak budou někde. A vlastně jakoby přijdou o ty svoje kamarády, které znají z té školy nebo ze svého okolí, prostě chodí někam na písek nebo prostě čutat si s balónem za barák. A teď vlastně oni přijdou na ty dva měsíce. Jo? Jestli jako vám to vadí, nebo vadilo vám to, když jste byli malí, a nebo naopak jste se těšili, že právě naopak teď ten život bude pestrý a teď pojedu tam a tam a k babičce na prázdniny a tam budeme prostě do noci, protože tam nebudou rodiče a babička všechno dovolí.
2: No jasně, ale zase s kým si hrát, s babičkou těžko, že jo?
1: Jako, to tak můžeš no, s babičkou, dneska jsou babičky mladé. Jako. No,
2: lozit po stromech, to je vlastně pravda. Proč znám jednu babičku, to je 33.
1: No a co by ne?
2: No, to je vlastně pravda.
1: Ježiš, to je nějak málo, ne?
2: Té se zapalují lejtka ještě. Takže dává hlídat normálně děťátko dědovi, aby měla třeba prostor pro sebe.
1: No ale tak třeba na těch prázdninách u těch babiček, na té vesnici, ano, nebo v jiném městě, tak tam budou další děti, které budou na prázdninách. S něma se seznámíš, takže prostě pokračuješ a máš nové kamarády. Takže jednoduchá otázka. Těšili jste se jako malí na prázdniny, nebo jste byli smutní, že neuvidíte kamarády?
2: Těšíme se na odpovědi. Teď už jdeme na muziku. Ringo Starr, Long Long Road. Ve vysílání Country Rádia.
1: Teď už malinko zvolníme, abyste měli čas napsat nám vaši odpověď, ať už tedy SMS-kou, e-mailem, a nebo třeba využijete aplikaci Country Rádia.
2: Tak těšíme se na ně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 2:30 se mrkneme na dopravu. Počítejte s tím, že v Praze až do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny a ty vlaky nedojíždějí až na Masarykovo nádraží. Další informace, tak ty máme o výlukách, které jsou platné aktuálně na trasách Branice, Tábor, Úpořiny, Radejčín, Vsetín, Půcho nebo Praha Bubny, Praha Masarykovo nádraží. O té jsme se právě zmiňovali. Další informace, ty už budou ze silnic. Pakliže se nacházíte v tuto chvíli v automobilech, tak vězte, že ve směru na Brno, po D1 na 183. kilometru se tam zdržíte, tak možná, že s tím počítáte, ale vězte, že tam je neprůjezdný levý jízdní pruh, takže jsou tam v sobě 3 vozidla, bouračka prostě, no. Takže tam se zdržíte, určitě se doprava bude odklánět, tak dávejte pozor, určitě vás o tom budeme informovat. Další informace, tak to už je z Českokrumlovska, bouralo se tam v obci Kaplice a ještě se vrátíme do Prahy na Pražský okruh na 10. kilometr ve směru na Ruzyň na D7. I tam se bouralo. Neprůjezdný je tam pravý jízdní pruh a začalo se nám to tam trošku komplikovat. Už tam máme docela dlouhou kolonu. Pak s tím počítejte, nějaké to zdržení prostě dneska, ne že přijde k duhu, ale určitě vás čeká. Za chviličku Michal Tučný a taky Kateřina Marie Tichá, písnička Sami.
0: Country Radio. Polední menu Country Radia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No hurá, konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Radia.
3: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country.

0: sami. Posloucháte Country Radio v 9 hodin a 41 minut a my jsme slibovali, že vás vezmeme do lázní. Tak ano. Pokud jste dobře poslouchali celý tento týden Country Radio, tak už vám zbývá v podstatě poslední dílek do skládačky, která má jenom 4 dílky. Je to taková vlastně taková ta jednoduchá pro děti.
1: Ano, vlastně každý den hádáte pro ten či který den jedno heslo, jedno slovo a z toho potom vznikne celá věta. A pak, když se první dovoláte s touhletou správnou větou zítra k Milanu Šmitovi, to vy mezi 10. a 11. hodinou, tak pozor, získáváte wellness pobyt pro 2 osoby na adrese Hotel Spa Karikla na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a wellness zóny, co vás tam čeká, sauna, pára, výřivky a také knajpův chodník.
0: Tak Hotel and Spa Chariklea, tak to je vlastně krásný hotel v Poděbradech. Musím říct, že já jsem tam shodou okolností, ale opravdu shodou okolností, loni byla. A je to tam teda opravdu jako hogofogo. Hmm. Je to luxusní. Takže pokud jste dobře poslouchali a už znáte heslo z pondělí, z úterý i ze středy, tak dneska vám musíme prozradit to 4. heslo, kterým je slovo Poděbrady. Tak. Teď už máte komplet celou větu, nikam nám teďka nevolejte, teď to nepotřebujeme vědět. Napište si to dobře na papírek a zítra poslouchejte Milana Šmita, až vyhlásí finále této soutěže, což bude mezi 10. a 11., tak musíte prostě žhavit linky 210-323-333 a tohle celé heslo, respektive tuhle celou větu mu zavolat.
1: No jinak Poděbrady je obecně krásné lázeňské město, mnohokrát jsem tam byl, a docela budu závidět těm, kteří se tam dostanou.
0: Já musím říct, že jsem tam loni vyzkoušela tu koupel. Ano. V takové té vaně, jak tam máš ty bublinky. A to je teda paráda. No, to je super.
1: Teď a zvláště v tom horkém počasí by se to docela hodilo. Tak nezapomeňte, dnešní heslo je vyřčeno. Poslouchejte pečlivě Country Radio a hlavně zítra mezi 10. a 11. hodinou.
0: Držíme vám palce, ať se dovoláte jako první.
1: Uf.
2: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak co vy na ty prázdniny? Těšili jste se jako malí na prázdniny, dejme tomu s rodiči, a v tom případě jste byli smutní, že vám chybí kamarádi třeba ze školy nebo kolem baráku?
2: No a nebo naopak jste byli rádi, že konečně zase po roce uvidíte ty kamarády od té babičky z té vesnice nebo z toho města, ano, kam právě razíte, jo? Kde budete trávit třeba většinu. A nebo jste se třeba těšili na ty tábory, které třeba bývaly až 3 týdny dlouhé. Tam jste si udělali nový kamarády, prostě máchali jste se v bahně, chodili jste spát špinaví, nemuseli jste si mít nohy prostě každý večer. Prostě nikdy se to až tak nekontrolovalo. Ty komínky v té skřínce taky nemusely být úplně precizní, ale když byly, tak zase za to byly odměny.
1: Přesně tak, a každý z nás určitě chtěl odměnu, já si na to pamatuju samozřejmě také, museli jsme tam mít vyskládáno, ale třeba z vlastní zkušenosti vím, že na ty prázdniny jsem se netěšil díky kamarádům, které jsem na té základce měl, ale pozor, jako když mávnete kouzelným proutkem, tak na tom táboře nebo u babičky jsem si našel nové přátele, nové kamarády, a to jsem zase byl na druhou stranu smutný, že už se zase vracím do školy.
2: No, tak jak jste to měli vy? Těšili jste se jako malí na prázdniny, nebo jste byli smutní, že neuvidíte kamarády?
1: Napsala nám Vlasta, na prázdniny jsme vždy moc a moc rádi jezdili. Těšila jsem se na ně. Babičku a dědu jsem měla na Slovensku. Je to malá vesnice Zborov nad Bystricou. Pro mě jako dítě z paneláku to byl bezva zážitek. Tolik domácích zvířat, prasátko, kravičky, husy, slepice, králíci, prostě úplně něco jiného. Ale k tomu patřila i těžká práce. Ale to nám dětem asi vůbec nepřipadalo. S bratranci a sestřenicemi jsme si užívali koupání v řece a hru nazvanou Klepanka. Krásné vzpomínky mám pořád. No a na kamarády ty nezapomenu.
2: Vidíš, a teď se nám tady ozvala Libuška, která píše přesně to, co se nám odráží v té otázce. Jo. Ona totiž píše, že se netěšila na ty prázdniny. Dítě, které se netěší na prázdniny, to je podle mě už jo, taková jako trošku chyba, protože píše, že neměla kam jet. A její kamarádi odjeli k těm babičkám nebo na tábor a ona tvrdla doma. To je přesně, jo, to je ten kámen úrazu, kdy se to dítě netěší, což je prostě za mě teda velká škoda. Pak nemá prostě na co vzpomínat.
1: Tak, já když dovolíš ještě jeden příspěvek, ten nám napsal Petr a ten krásně vypovídá právě o našem dnešním tématu. Milá Kačko a Vláďo, milé Country Radio, já jsem se na prázdniny vždycky těšil a jestliže jsem měl být smutný z toho, že přijdu o kamarády ze třídy, tak jsem nebyl, protože my dva nejlepší kamarády ze základní školy, kamarádi, s námi jezdili celé léto. A takhle jsme to střídali, protože naši rodiče se vzájemně znali, bydlili jsme v jednom domě, byli jsme kamarádi. Takže já jsem vlastně o ty svoje kamarády vůbec nepřišel. Byli jsme spolu hrozně rádi, nejenom ve škole, ale i o prázdninách, a vyváděli jsme pěkné lotroviny.
2: No prosím tě, jsi od sebe vůbec neodpočinuli.
1: No ale asi evidentně nechtěli, vidíš to, takže účel světí prostředky, takže tohle bylo naprosto hezké, takhle by to mělo být. To znamená, nebylo mu smutno, že neuvidí kamarády, protože i navzdory tomu, že spolu chodili do školy, tak se viděli během celých prázdnin.
2: No a o čem si potom povídali v té škole?
1: O holkách.
2: Víš, jakože, jo, tohle, no to ale je zase jako, je to jako velká síla přátelství. Jo, evidentně, byla bych ráda, kdyby se nám posluchač ozval nejen proto, že vyhrává,
1: a jestli jim to zůstalo třeba.
2: Jestli jim to právě vydrželo, tak to jsme teda strašně
1: zvědaví. Petře, děkujeme za příspěvek, posíláme dárek z Country Rádia. Ozvěte se nám a hlavně se těšíme na tu odpověď toho přátelství, jestli přetrvává ještě dodnes.
2: A posíláme vám všem jedno zrádný banjo.

0: Desátá hodina jako na spadnutí, nás už tady čeká kolega Milan Šmit a s ním samozřejmě muzika.
1: Určitě muzika a taky spousta hezkého povídání i po desáté hodině. Mějte se pěkně, hezký čtvrtek, zítra v 6 se těšíme na slyšenou.
2: Country počasí.
3: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu, během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde náš Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio.

0: Lifi Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u piva, protože pivo v Česku už brzy zdraží. Už na podzim se podle ekonomů máme připravit na zvýšení ceny až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmena, který způsobilo jarní sucho. Další důvod zdražování jsou energie i drahá paliva. Česko se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až k 37 stupňům Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39, klidně 40 stupňů. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Je nutné dodržovat pitný režim a omezit namáhavou činnost. O slevách pro sociálně slabší teď Honza Navrátil.
2: Zavedení tarifu pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: O kvalitě vody Luděk Savana Urbánek.
3: Kvalitu vody v Nových Mlýnech a v Dýi hlídají přístroje. Šíření sinic monitorují vodohospodáři z dronu. Povodí Moravy informovalo o opatřeních, která zavádí, aby se neopakoval loňský hromadný úhyn ryb ve zdrží jezu Bulhary. Rybí katastrofu zažilo Břeclavsko v posledních letech opakovaně. Pokaždé v horkém počasí. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ve světovém fotbale se chystají další změny. Rýsuje se totiž československé brankářské duo v anglické fotbalové Premier League. Podle indicií, které ze zahraničí chodí, by měl být jedničkou v bráně Tottenhamu v nové sezóně český gólman Antonín Kinský. Krýt záda z pozice dvojky by mu měl zkušený Slovák Martin Dubravka. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Po 10. hodině už vás zdraví Milan Schmidt, máme 25. června, přeji vám krásné dopoledne. Rangers nám prozradili, že láska je věc kouzelná, to jsme věděli. Další písnička obsahovala krásnou kombinaci hlasů Tony Joch a Roman Horký, La Dolce Vita. No a nebojte se, i další muzika bude naprosto skvělá. Navíc pro vás budu mít nějakou pozvánku před blížícím se víkendem, budu pro vás mít tituláckou stezku. No a připomínám, že od 11. hodiny nás také čeká zajímavé povídání v dopolední kávě. We'll be right back.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Blíží se prázdniny a pokud chcete tento víkend čekání na prázdniny dětem ukrátit, můžete v Muzeu fantastických iluzí. Na telefonu je Pavel Kožišek a ten nás pozve. Pavle, dobrý den.
2: Ano, hezký dobrý den. Jako dárek za vysvědčení jsme připravili pro všechny děti do 15 let, které přijdou v sobotu a v neděli od 9 do 10 hodin kouzelnickou hůlku jako dárek a s ní se mohou naučit i čarovat. No a kde u nás v Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici 31, kde se můžete těšit na více jak 150 interaktivních a troufám si tvrdit i zábavní exponátů a pořídíte si skvělé fotky a zábavná videa. Promíjte se v trpaslíka v obra. Půlka těla bude na jedné straně lavice, druhá zase bude na druhé straně lavice. Obří švejk vás uvězní v obřím politru a máme tam také spoustu zajímavých hádanek a starých optických klamů a iluzí.
1: Zábava pro každého, možná úplně závěrem. Řekněte nám, Pavle, stránky, ať se můžeme podívat, do čeho jdeme.
2: Je to www.muzeumfantastickýchiluzí.cz. Těšíme se na vás.
1: Já vám moc děkuji, také se těšíme a brzy naslyšenou.
2: Hezký den.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme se podívat na dopravní informace. Asi nemusím připomínat, že výluky, ty polodenní, zatím nejsou tento týden nijak rozsáhlé a rozšířené. Ani dnes tu nevidím žádné, které by stály nějak extra za zmínku. A tak koukám na to, jak vypadá situace aktuálně, co se neplánovaných mimořádností týče. A těch je zas naopak velmi mnoho. Takže například na trati 178 CHEP Mariánské Lázně Plzeň hlavní nádraží je dopravní závada, která přináší náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Planá u Mariánských Lázní, Brod nad Tichou a také v obráceném směru. Počítejte tedy s tím, že budete na této trati přesedat. Co se dálnic týče, D1 235. kilometr ve směru na Brno hlásí nehodu, silnici uzavřenou, je tam osobní auto s vozíkem, je to nějak rozházené v celé šířce vozovky nebo aspoň v její části, takže tam se s tím bude pracovat a odstraňovat. 183. a 5. kilometr ve směru na Brno, tam jsou v sobě dva osobáky a dodávka, i tam je to složité. No a na D0 na 10.5 kilometru ve směru Gruzini se srazilo nákladní a osobní auto. Takže máme tu havárie a máme tu samozřejmě i hustou dopravu. Ta hustá doprava je tak jako obvykle na Brněnsku, navíc teda ty havárie tomu nepřidali úplně. No a pak také na příjezdu do Prahy po D5 počítejte v takovém tom starém známém místě při napojení na Pražský okruh, že už teď v tuto chvíli se tvoří asi tak 6-kilometrová kolona, takže mezi 8. a 2. kilometrem dálnice D5 ve směru na Prahu se připravte na poměrně velké zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
4: Jak celá země vstává, jedno měl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník do

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude hrad Podyně nad Ohří. Lákadlem tam je obnovená alchymistická dílna z počátku 17. století. V ní proběhla spousta pokusů o výrobu elixíru mládí nebo zlata. Prý se to podařilo a zlato je ukryto pod hradem. Předchůdcem středověkého hradu byla opevněná královská tvrz 13. století. Kamenný objekt byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem břehu řeky Ohře. Roku 1336 získal hrad rod Házenberků, kteří jej přestavili v gotickém stylu. Hrad byl zpevněn několika věžemi a v průběhu husitských válek sloužil jako opěrný bod katolické strany a krále. V roce 1551 došlo k rozsáhlému poškození hradu, protože vybuchla prachárna. Po této události prošel hrad významnou přestavbou na renesanční zámek. V 19. století byla polovina hradu zbourána a druhá polovina se na přelomu 19. a 20. století dočkala generální přestavby. A zhruba v tomto stavu se hrad nachází nyní. Návštěvníci mohou v místě zhlédnout vedle střelných zbraní i trofeje z poznávacích cest bývalých majitelů hradu. Také archeologické vykopávky z období 3000 let před naším letopočtem a alchymistickou dílnu, která je instalována v prostorách, kde se alchymistické i jiné pokusy v 16. století prováděly. Ojedinělá expozice této dílny obsahuje vedle prvků a součástí alchymisty používanými také ukázku laboratoře. Při návštěvě vodního hradu mohou návštěvníci vidět zdařilou vycpaninu nilského krokodýla. Expozice také zaujme svými interiéry nebo mučícími nástroji. Je zpřístupněn i sklep, kde objevíte instalaci městského interaktivního modelu a 3D výjevy toho, co se kdy na vodním hradu událo. Další podrobnosti o hradu v Budyni nad Ohří najdete například na webu kudyznudy.cz. Máte-li nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi ji prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

jsem nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá,

lézt pro modré do nebe, kde kdo mi říká, tam cesta nevede. No tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde dnes.

pár chvil, než se rozjedná. Já vím, naděje umírá poslední, na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

0: To byla hezká vzpomínka na kamaráda a skvělého muzikanta Vojtu Zichu. Písnička Jedenkrát, poslední píseň této hodinky. Teď je před námi předpověď počasí, tropy pokračují a někdo to má rád, někdo méně. Jisté je, že za chviličku uslyšíte trošku přesnější informace toho, co můžete očekávat dnes, co se počasí týče. Nebudou chybět ani kulturní pozvánky, které s tím mohou do určité míry souviset, protože kdo má rád takové ty akce venku, tak se tam určitě něco najde. No a v té příští hodině nás čeká zajímavé povídání a zajímavé bude zejména pro toho, kdo se zajímá třeba o vesmír, případně kdo by chtěl o prázdninách nějakým způsobem nějaké zpestření pro svoje děti a vnoučata, tak jak je to reálné se dostat do pražského planetária, o tom si budeme povídat s mým hostem, který přijde na dopolední kávu. Takže uvařte si kafe společně s námi, za chviličku to spustíme a věřte mi, bude to zajímavé povídání.
1: Country počasí.
2: Čtvrtek přinese převážně jasnou oblohu, během dne může být přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 29 až 34 stupňů Celsia.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Ajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup

zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Naladí.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Je to přesně, jak slyšíte, i dnes tady mám hosta. Nevím, jestli úplně téma bude countryové, když možné to je. Viděl jsem třeba videoklip od Stinga, kde mimozemšťan měl na hlavě klobouk a vypadal jako mimozemský cowboy, ale rozhodně nebudeme mluvit jen o mimozemských civilizacích, budeme mluvit o vesmíru obecně, protože mým dnešním hostem je Ondřej Hegel z Planetária v Praze. Ondro, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Díky moc. Tak a teď mi řekněte jednu věc. Planetárium. Byl jsem párkrát se školou, byla to nuda, strašná nuda. Ale prý je to všechno už jinak, tak povídejte, proč bychom měli vyrazit do planetária?
2: Hodně lidí má planetárium právě spojené s tím, že by tam měli chodit se školou, že by tam měli chodit děti, a právě občas se setkávám s tím, že tam byli naposledy v 80. v 90. Kdy uprostřed v planetáriu byla taková veliká činka, která umí promítat v podstatě jen hvězdné nebe, i když to samo o sobě je nádhera, hlavně pro Pražáky, kteří to nikdy neviděli, tady se přesvětelný smog.
1: Jasně.
2: Potom ale přišla obměna, okolo sálu se vysázely projektory, které v podstatě tu kopuli nad vámi proměnily v takové kino, dali se tam už pouštět filmy. Mi dalo se létat k planetám. Už to byl upgrade. Ale takhle funguje většina planetárií na světě a je tam takový malý problém. Projektory vám totiž nikdy nedokáží vytvořit dokonale černou tmu a vedle toho nějaký jasný bod, což se vám u vesmíru hodí, když chcete koukat třeba na planetu Zemi. A proto je u nás ta technologie teď úplně nová. My jsme vyměnili ten projekční systém tím stylem, že už ne projektory nebo nějaká činka uprostřed promítá tu oblohu nad vás, ale na té kopuli je vysázeno 45 milionů 537 924 diod, které v podstatě vytvoří velikou LED obrazovku. A ta už dokáže všechno zobrazovat neuvěřitelně ostře, s neuvěřitelnými detaily a právě nám krásně ukázat i tu černotu vesmíru a vedle toho nějaký jasně zářící bod, jako je třeba Slunce. Takže když k nám teď zajdete, tak nejčastější reakce, jakou dostáváme, je to, to je strašně realistický. A je to pravda. Když k nám dorazíte totiž, tak jako jednu z prvních věcí vám i promítneme třeba panoramata Prahy a tak dále. A vy si doopravdy budete připadat, že jste na tom místě. Takže návštěvníci se k nám vrací i kvůli tomu, že zažili něco, co nikde jinde neuvidí, protože nikde jinde, prakticky nikde jinde na světě, nemáte digitální LED obrazovku všude okolo. My jsme totiž jedno z asi 5 planetárií, které to má.
1: Na světě.
2: Na světě. A s přehledem jsme největší. Tedy tady v Praze máme opravdu unikát a stává se nám už i to, že turisté létají z ciziny čistě kvůli planetáru, aby podívat se tam mohli se podívat.
1: Paráda, paráda. Ono s tím ale taky souvisí to, že pro nás to není úplně dosažitelné se tam podívat. Jak to vy vidíte?
2: Je to pravda. Nedávno jsme měli výročí jednoho roku od znovu otevření planetária. Ono bylo 2 roky v rekonstrukci právě kvůli nové technologii. A od té doby byl každý pořad vyprodaný. Ale to už se trošku mění. Přichází léto, kdy přeci jen v létě hodně lidí by rádo bylo spíše venku, než někde zavřený uvnitř, což je škoda, v planetáriu máme super klimatizaci.
1: Jo.
2: Ale teďkon už jsou vypsané pořady na celé léto a je daleko větší šance, je daleko reálnější se k nám dostat, takže uznávám, že ten pocit tady může být, ale už se to zlepšuje a na léto si k nám klidně posluchači výlet můžou udělat.
1: Kde se zorientujeme? Jsou nějaké stránky, kde tohle to všechno objevíme, zjistíme?
2: Máme webové stránky pod jménem planetum.cz, kde to pak funguje velice podobně jako v kině. Vyberete si, že chcete planetárium, tam na vás vyskočí filmy a datumy a vy vlastně si vyberete konkrétní film, konkrétní datum, konkrétní místa, kde chcete sedět a pak už stačí jenom přijít.
1: Vy jste to naznačil teď a vlastně řekl planetum, tedy ne planetárium, ono to je rozdíl.
2: Jasně, protože my nejsme jenom planetárium tady v Praze, k nám patří i 2 hvězdárny, o tom si určitě ještě budeme povídat, tak to zastřešující jméno celé té instituce je planetum.cz.
1: Mluvil jste o tom unikátu, tak já si to samozřejmě umím představit, i když jsem tam dlouho nebyl, dokonce vím, že jsem se byl podívat v planetáriu ve chvíli, kdy se hovořilo o tom, že se tohle to bude dělat, byl jsem tedy ne na nějakém představení tam, ale vysloveně kolem těch technických záležitostí na nějaké přednášce. Ale je to skutečně tedy tak, že to není jenom pohled na hvězdnou oblohu, který díky té technologii je unikátní, ale jsou tam teda i doprovodné pořady všelijaké.
2: Každý pořad se skládá ze 2 částí. Vždycky vy si koupíte lístek na film a celý program má hodinu, na ten film je zhruba polovina toho. Tu první polovinu, tak tam se potkáte buď to se mnou nebo s některým z kolegů, kde si s vámi ukážeme sice, co můžete vidět na té obloze, abyste mohli třeba v létě u táboráku být za fréry, ale potom se s vámi můžeme vydat úplně kamkoliv. My se o tomhle určitě ještě

0: Tak posloucháte Dopolední kávu, poslechli jsme si dvě písničky. Kosmický Wander a taky Beyoncé, takže vypravili jsme se jednak do kosmu a jednak do Ameriky. To všechno souvisí s dnešním hostem mým, protože co se Ameriky týče, k tomu se ještě dostaneme, a co se kosmu týče, tak je to už proto, že mým dnešním hostem je Ondřej Hajgl z Planetária v Praze. Ondro, my jsme vlastně v té první fázi prozradili, tedy co je nového nějakým způsobem v pražském planetáriu, a zmínil jste pořady, na které tam lidi chodí. Buďte bližší, buďte konkrétnější, co nás tam teda konkrétně čeká, kromě toho tedy, že nás vezmete bez pomlky ke hvězdám.
1: Když k nám dorazíte, tak máte možnost vybrat z několika filmů, několika pořadů, které nabízíme. A pak na ten výběr záleží hodně na tom třeba, s kým jdete. Mm-hmm. Protože je škoda to, že hodně často lidé vnímají planetárium jako to místo, kam jdu s dětma, jdu s vnoučatama, což je určitě super, ale zároveň to je i místo, kde je třeba super vzít někoho na rande, vzít někoho na večerní rande. Protože
0: pardon, že se směju, teď jste mi připomněl, jak jsme zmínili ten sitcom Teorie velkého třesku, tak myslím, že druhý úspěšný sitcom Přátelé nabídl podobnou verzi, kdy randili přímo v planetáriu, že jo?
1: Tak přece jen větší romantiku než pod hvězdným nebem, no ačkoliv falešným, vlastně v planetáriu si nedokážete představit, si myslím.
0: Ano.
1: A možná vám to pomůže v tom, že z té vesmírné dálky se to zdá jako takové malicherné, tak třeba ta holka si řekne, tak to nebude zase až tak jako špatný s ním.
0: A hlavně se dá taky našprtat něco o těch soustavách.
1: V tom planetáriu máte trošku smůlu, že tam asi budou lidé, kteří potom vědí přece trošku víc. No.
0: Tak to může dopadnout fatálně pak.
1: To asi musíte jít předem sám, ale abychom se vrátili k těm pořadům. Když začnu tady od těch večerních, tak máme tady filmy jako třeba Zrození Země, kde se dozvíte o tom, odkud se vzala naše planeta, jak se na ní zrodil život, odkud jsme se vlastně vzali my a co je pro ten život zásadní. Nebo film, který bývá často vyprodaný jako ten první, je Voyager. Vypráví o kosmických sondách, které lidstvo vyslalo v 70. letech, aby zkoumali velké planety sluneční soustavy Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. A vás vlastně ty sondy vezmou sebou a proletíte se skrz naší sluneční soustavu. Krásné na tom filmu ale je to, že my jsme si ho nechali trošku poupravit.
0: Aha.
1: Jelikož všechny planetária na světě, nebo většina planetárií na světě, má o něco horší technologii než my. Tím pádem ty filmy, které jsou dělané globálně, tak vlastně mají nižší technické specifikace, než my potřebujeme. S tím trošku zápasíme, ale právě Voyager jsme si nedávno nechali předělat a když k nám tedy teď posluchači dorazí, tak ho uvidí v té absolutně špičkové kvalitě, v takové kvalitě, jakou nenajdou nikde jinde na planetě, a vy doopravdy budete mít pocit, že se nacházíte v prstencích Saturnu, že prolétáte bouřkama Jupiteru, že vidíte ledové mraky, které jsou na Neptunu a tak dále a tak dále. Takže tenhle film určitě můžu doporučit. A nebo kdybyste si tedy řekli, že to rande vyšlo a časem budete mít děti, tak s těmi dětmi a nebo vnoučaty nám určitě můžete zamířit například na film, který se jmenuje Dobrodružství ve sluneční soustavě, kde vás průvodce, který se jmenuje Schiaparelli, taky vezme po sluneční soustavě. Ten k tomu přidá i ty blízké planety, tam se zaletíte podívat i na to, jak to vypadá na Merkuru, jaké teploty jsou na Venuši, jak třeba na Marsu jsou veliké kaňony a tak dále a tak dále. A celý ten pořad, který se skládá ze dvou částí, filmu samotného a povídání, tak je koncipovaný buď to pro děti nebo pro dospělé. Tedy když je někde napsané, že třeba film doporučujeme od 9. třídy výš, tak to neznamená, že ty mladší děti tam nesmí, ale spíše to, že i to úvodní povídání zkrátka bude už tou úrovní blížší dospělým. Tím pádem se toho hlavně nebojte k nám dorazit. Právě, že by se někdo bojí, že tam je to s dětma, tam chodí školy. Není to pravda a je to za mě večerní zábava, která je krásně srovnatelná ať už s kinem nebo třeba s divadlem.
0: Z toho, co říkáte, tak to zní velmi lákavě, zejména tedy, když jste zmiňoval tu novou technologii, tak pro příznivce právě nejrůznějších technologií je to určitě i taková věc, kterou je dobré prozkoumat, jak to teda funguje. Ale vy vlastně kromě tohoto místa, které popisujeme, tak tam máte i jakousi odpočinkovou zónu, jsem se dočetl, a další výstavní prostory a tak. Takže co je třeba k vidění tam a jak si představit takovou odpočinkovou zónu, co tam můžeme dělat?
1: Když k nám dnes návštěvník dorazí, tak to planetárium vypadá jinak než před rekonstrukcí a hlavně se mu otevřely nové prostory, které nikdy jindy v historii planetária otevřené nebyly. Celé sklepní prostory a tak dále. Když k nám dorazíte, tak okolo vás najednou bude největší led stěna v republice. Tohle je docela zajímavé. My máme druhou největší led kopuli na planetě a v přízemí máme největší led stěnu v republice. Aha. Takže u nás i teď v létě to ledové planetárium se možná může hodit, že vás ochladí.
0: Ano.
1: Na těch ledových stěnách najdete potom obří snímky vesmíru. A když pak půjdete dál, tak najdete například výstavu od Evropské kosmické agentury Earth from Space, kde se podíváte na to, jak satelity vidí naší planetu Zemi a jak se třeba ze satelitů dá zjistit, kde co pěstovat. Aha. Je to výstava, která se kromě nás nachází pouze v centrech Evropské kosmické agentury a ta naše je jedna ze čtyř na celé planetě, kterou můžete navštívit. Dále je tam výstava meteoritů, případně se budou otevírat i simulátory, takže si můžete zalétat s raketoplánem nebo zkusit přistát na měsíci.
0: To zní úžasně. Možná taková otázka, která mě napadá, z toho, co říkáte, spousta věcí by určitě nadchla erudované a ty, kteří jako vědí. Pro koho je to určeno? Může tam přijít i jako naprostý laik, který prostě o vesmíru ví jenom to, že jsme v nějaké sluneční soustavě a že na nebi je měsíc? Prostě?
1: Tím spíš, ať přijde, protože samozřejmě bychom tam mohli vyprávět v číslech, což by ale asi nikoho nezaujalo až tak moc. Aha. A tím pádem my se snažíme ty pořady vést tak, aby si z toho každý člověk odnesl něco zajímavého, něco, s čím potom může machrovat na svoje kamarády, případně někoho spalit, jak jsme se chvilku bavili. Takže ano, pokud víte třeba i jenom to, že planeta Země je planeta a že je kulatá, s tímhle prosím k nám přijďte, že planeta Země je kulatá.
0: Ano, z toho musíme vycházet.
1: Tak k nám určitě doraste a věřím, že se vám u nás bude líbit.
0: Říká Ondřej Heigl z pražského planetária. Já zase říkám, že kdybyste se chtěli na něco zeptat nebo něco poznamenat, tak můžete SMS-kou na 720-00-1111 a my jdeme za další muzikou.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Povídání o hvězdách trošku přerušíme a vyrazíme do naprosté reality na silnice a koleje. A na kolejích dávejte pozor, na trati 184 planá u Mariánských lázní Tachov do Mažlice, je tam dopravní závada. Všechny osobní vlaky mezi stanicemi Tachov, planá u Mariánských lázní a zpět jsou nahrazeny autobusy. Takže s tím počítejte a sledujte pokyny dopravce, kde najdete jednotlivé zastávky, kde můžete přesedat. Koukám pro vás i na dálnice a vidím, že na D1 na 235. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, je povoleno použití zpevněné krajnice, ale stále se tam ještě ta dopravní nehoda řeší. Stejně tak na Pražském okruhu na 11. kilometru ve směru k Ruzyni se stále dořešuje srážka nákladního a osobního auta, i tady počítejte se zdržením. Platí i to, že zdrží vás nejenom havárie, ale také hustý provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D5, posledních 8 kilometrů velmi hustý provoz. Na D5 je ale kolona i ve směru na Plzeň, to je pro práce na silnici, a to mezi 30. a 33. kilometrem. I s tím prosím počítejte. No a když jsme u kolon, pravidelně se nám tvoří okolo 196. kilometru na Brněnsku a myslím, že to nebude ani dnes jiné a není. Přesně tak od 163. do 196. kilometru ve směru na Ostravu se tvoří dlouhá kolona vozidel, je nesouvislá, ale počítejte se zdržením, zejména tedy v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A na dnešní dopolední kávu přišel Ondřej Heigl z pražského planetária. My jsme byli s Jitkou Vrbovou teď v Kalifornii a trošku se přesuneme víc na jih, na Floridu. A proč? Protože právě Ondra na Floridě byl, aby zažil něco zcela výjimečného. O co šlo konkrétně, Ondro?
2: My jsme měli unikátní příležitost zaletět se podívat do Kennedyho vesmírného střediska a sledovat odtamtud živě misi Artemis 2. Ano. Tu misi, o které jste možná někde četli, tu misi, která vzala lidi zpátky na měsíc, tedy ne ještě úplně přesně na něj, ale spíše kolem, ano, za tu nízkou běžnou dráhu planety Země. A bylo to poprvé od roku 1972, kdy se něco takového dělo. A my jsme měli právě tu příležitost tenhle start, tenhle historický start sledovat ze vzdálenosti 13 kilometrů. Ono, 13 kilometrů se může zdát, jakože to je hrozně moc, ale ta raketa, kterou vy jste možná viděli v televizi, působila docela malinká. V realitě ona měří 100 metrů do výšky, abych byl konkrétní 98. A Florida je úplná placka, to znamená, že z těch 13 kilometrů ji krásně vidíte. A ono o moc blíž být už ani není tak příjemné, protože ta raketa samozřejmě dělá obrovský hluk, ale to, jak velký, to si moc lidé neumí představit. A v těch 13 kilometrech jsme to slyšeli podobně, jako kdyby okolo vás projížděl vlak. A to jsme byli 13 kilometrů daleko.
1: To je docela síla. Já si myslím, že vlastně ta obrovská energie, která najednou tam prostě vybuchne, tak to asi musí být cítit ve vzduchu obecně prostě ten tlak a vlastně i to vzrušení z toho, co člověk vidí, tak je to asi mimořádný zážitek.
2: Celé se to tak jako zachvěje, no a hlavně tím, že to startuje z Ameriky, tak je to příjemné, ten zážitek je umocněný tím, že kolem vás jsou Američani, kteří prostě mají v té své kultuře takové to, že se tleská, jása,
1: jasně,
2: jo, takže kolem nás tleskali to, když se z Amplionu ozvalo, za 10 minut startujeme,
1: jo,
2: tleskali, když se z Amplionu ozvalo, o 10 minut bude start opožděn, jo, se tleskalo vlastně jako pokaždé. A během toho samotného startu, tak my jsme z Amplionu, který byl za námi, my jsme slyšeli odpočet. 10, 9, 8, až to došlo k té nule. A v ten moment se spod té rakety vyhrnul obrovský kouř. Aha. Což je normální, pod tou raketou je obrovské množství vody, aby se ten zvuk tlumil. Vyhrnul se obrovský kouř. Ta raketa se začala pomalu zvedat. A my jsme vůbec nic neslyšeli. Aha. Protože jsme 13 kilometrů daleko, takže to zpoždění zvuku tam bylo.
1: Jasně.
2: A když už ta raketa byla ve vzduchu, tak z ničeho nic se začalo ozývat takové malé dunění. To bylo v momentě, když se zapnuly 4 motory, které jsou na centrálním stupni té rakety. A to ještě tu raketu nedostane do vzduchu. A za pár sekund pak přišla obrovská rána. A to jsme slyšeli, když se zaply přídavné motory, boostery, které vlastně tu raketu vynesou, vytlačí z toho gravitačního sevření planety Země. A my jsme tak postupně viděli, jak ta raketa tady stoupá a jak vlastně mizí do té modré oblohy, protože vidíte na konci už jenom světlo z toho motoru. A ona vám tak mizí do té modré oblohy a vy jenom víte, že na palubě jsou 4 astronauti, kteří tady poprvé, co naše generace vůbec mohla zažít, tak letí k měsíci. Proto to pro mě, a věřím tomu, že i pro nejen lidi, kteří tam byli se mnou, ale pro všechny, kteří to sledovali, byl tak silný zážitek. Protože my o přistáních a cestách k měsíci tak slýcháváme, už je to pro nás na podobné úrovni jako jakýkoliv sci-fi film. A teď se děje něco, co naše generace tedy má to svoje vlastní.
1: Jasně.
2: A můžeme to sledovat taky živě.
1: Záviděl jste trošičku, protože tím, že se pohybujete v tomhletom prostředí, tak možná je to jeden z vašich snů se tam podívat nahoru?
2: Nezáviděl, protože ono, být astronautem, ono, já když řeknu, že dělám něco s vesmírem, tak většinou první otázka je a poletíš do vesmíru. Ne, protože ono, na to, aby se člověk stal astronautem, tak doopravdy musí mít neuvěřitelné kvality a zároveň i tělesnou uspůsobilost. A já například, posluchači to nevidí, ale já jsem dost vysoký a já bych se do té rakety ani nevešel.
1: To by musela být raketa, přesně tak.
2: Ta raketa by musela být větší. Ono doopravdy byla malinká, ta kapsle Orion, ve které astronauti letěli okolo měsíce, tak i se servisním modulem, tedy tím modulem, ve kterém astronauti většinu času bydleli, tak má 9 metrů krychlových. To je jako kdybyste měl 2 větší dodávky. A tam si představte, že jste zavřený zhruba 10 dní trvání té mise se 3 dalšími astronauty. Jen ať se teď klidně posluchači zkusí zamyslet, kdybyste měli být na 10 dní zavření ve 2 malých dodávkách a teď si vyberte ty 3 lidi. A ideálně, aby pak i všichni 3 ty lidi vylezli ven živí. Tak koho byste sebou vzali?
1: Jo. Ta příprava musí být náročná, konec konců o tom jsme viděli spoustu dokumentů a tak. Tahle ta mise, jaký byl její hlavní účel a splnila ten účel?
2: ten účel byl otestovat kosmickou loď Orion. Mm-hmm. Já častokrát jsem se setkal s tím, že proč tam teda nepřistáli, když tenkrát to šlo. Aha. A on to ani nebyl cíl. Kosmická loď Orion je totiž úplně nová. Ta technologie je dost jiná, než byla v 60. a 70. díky bohu.
1: Mm-hmm.
2: Takže bylo potřeba ji znovu vyzkoušet. To stejné vlastně, co se dělalo i dřív. Takže astronauti museli vyzkoušet, jestli kosmická loď Orion funguje. A fungovala prakticky na výbornou. Jediné, co se pokazilo, tak byl Microsoft Outlook, což nikoho, kdo s tím pracuje, nepřekvapuje.
1: Aha.
2: A druhá věc byl kosmický záchod, ale byly to jako menší problémy, které se daly snadno vyřešit, ale jinak tedy kosmická loď funguje a tím pádem je teď NASA připravená na ty další kroky.
1: Abych to odlehčil, tím se znovu vracíme k tomu sitkomu s těmi kosmickými záchody, jsou pořád nějaké problémy.
2: A ta teorie velkého třesku je vlastně až neuvěřitelně konkrétní, co se týče vesmírných záležitostí.
1: Ano, ano. Je to tak, nejenom, že je to zábavné, ale člověk se tam lecos i doví. Vy jste nakonec tady v té budově už byl u nás vedle v televizi Prima, kde jste vlastně sledovali tedy přistání. Takže start jste měl přímo v Americe a přistání jste sledoval tady.
2: Přesně tak, jelikož ta mise trvala dost dlouho, tak my jsme nebyli na tak dlouho v té Americe. My jsme tam byli na tu dobu, kdy bylo možné s tou raketou odstartovat, abychom viděli určitě start. Přistání bychom konec konců naživo stejně neviděli, jelikož modul Orion dosedá do Pacifiku.
1: Aha,
2: takže bychom si museli jasně asi pronajmout raft a dojet tam.
1: Dobře, děkuji za další zajímavé povídání o věci, která vlastně příznivce vesmíru, kosmu a potažmo teda i planetária určitě může zajímat. Kdybyste se chtěli zeptat na něco dalšího, tak Ondřej Heigl tady ještě bude až do 12. hodiny, jak je zvykem v dopolední kávě, takže můžete napsat, my si dáme další písničku a pak se budeme loučit.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Máme tu závěr našeho povídání s mým dnešním velmi zajímavým hostem, tím je Ondřej Heigl z pražského planetária. Ondřej, a my jsme už na začátku vlastně řekli, že vy tady zastupujete a reprezentujete nejenom planetárium, ale i takzvané planetum. To znamená, tím se dostáváme k těm hvězdárnám. Což je možná pro laika zajímavé, jaký je rozdíl mezi planetáriem a hvězdárnou.
1: Jak říkáte, organizace Planetum tak spravuje pražské planetárium a zároveň dvě hvězdárny, které v Praze máme. V planetáriu, které je teď, nebo prolítlo minimálně všema médiama a pravidelně bývá vyprodané, tak je nad vámi kopule a vy se koukáte na umělou oblohu. A hvězdárna vás potom vezme k té obloze skutečné. Uh-huh. Protože na hvězdárně tak jsou ty kopule, ve kterých kde se otevře ta střecha, nad vámi jsou hvězdy a je tam umístěný ten velký dalekohled. To je to kouzlo hvězdárny. A kdybyste si některou z našich hvězdáren vybrali, ať už Štefánikovu nebo hvězdárnu Ďáblice, tak tam vás naši průvodci vezmou právě do těch kopulí, přímo k dalekohledům a ukážou vám něco na obloze. Vy se budete mít možnost podívat tím skutečným astronomickým dalekohledem
0: na skutečnou reálnou věc.
1: Tak, záleží na co, to já vám teď neprozradím, protože záleží, kdy tam přijdete samozřejmě. Pokud bude jasno, tak vám kolegové ukážou něco na obloze. Když třeba byste chtěli vidět měsíc, tak vám doporučím. Nikdy na hvězdárny nechoďte, když je měsíc v úplňku, protože v ten okamžik on září zkrátka až moc a ten pohled na něho není příjemný a zároveň slunce na něho svítí zpříma. A ty měsíční krátery nehází stíny a měsíc vlastně ztratí plasticitu.
2: Jasně, takže vlastně takže jenom svítící kouli vidíš.
1: V podstatě, jo, a jako ty moře na tom najde, ale není to úplně, není to tak perfektně, jak by mohlo být. Takže nejlepší je na hvězdárnu dorazit, když uvidíte, že měsíc má tu fázi D, jakože dorůstá, protože uvidíte krásný měsíc a zároveň tím, že nesvítí tolik, tak v ten moment můžete pozorovat i další objekty a podívat se tak třeba na další hvězdy, na mlhoviny, na galaxie, zkrátka ještě někam dál, to, co by vám normálně ten měsíc zhatil.
0: Zeptám se, když jsme u těch hvězdáren, vy jste zmiňoval na začátku, zejména tady v Praze, ten světelný smog, ten při těch pohledech do těchto vzdáleností to neovlivňuje nějak?
1: Ovlivňuje to výrazně. Jo? Proto je na Štefánikově hvězdárně nainstalovaný nový elektronický dalekohled, který má za úkol vám vlastně zprostředkovat zážitek, který hodně lidí, když jde na hvězdárnu, očekává, ale vlastně není tak realistický. A to je to, když se podíváte do teleskopu a chtěli byste tam vidět ty krásné snímky barevné, jaké má třeba NASA. Naše oči vám to neukážou a je to zkrátka z toho důvodu, že naše oko není přizpůsobené na tenhle typ pohledů. V přírodě to moc často neděláte.
0: Jasně.
1: Tím pádem ten elektronický dalekohled vlastně má v sobě filtry. Trošku odstraň toho světelného smogu, to, co by vám na ty oči ještě vadilo, a zároveň dokáže dělat dlouhou expozici, tedy vy tam pak uvidíte naprosto krásně všechny detaily, všechny barvy a tak dále. A potom v druhé kopuli je pro vás připravený pravý dalekohled, nebo pravý, oni jsou oba dva pravé, ale ten dalekohled, do kterého se doopravdy podíváte očima, a v ten moment tam můžete krásně pozorovat třeba jasné objekty, jako je měsíc, který jsme zmiňovali, nebo planety Jupiter, Venuše, Saturn, jsou vidět úplně krásně, na Saturnu třeba můžete vidět ten jeho prstýnek, ale teď zase, kdybyste dorazili třeba dnes, tak vám ho kolegové neukážou, protože zkrátka je ve špatné pozici vůči slunci.
0: No, každopádně výhodou hvězdárny i planetária je to, že zůstává na místě, čili můžeme přijít i vícekrát, takže se to dá dohnat.
1: Rozhodně, rozhodně a hlavně se nebojte toho dorazit, kdykoliv se vám to hodí, protože v létě, v zimě vám ukážeme něco jiného.
0: Tak, tak.
1: A v zimě to má sice tu nevýhodu, že vám je zima, naproti tomu je zase dřív tma, takže u nás nemusíte být až tak dlouho do noci. A kromě toho jsou připravené i akce, například hvězdárna Ďáblice, která je spíše už taková lokální, ze Štefánikovy se stala už částečně turistická atrakce, ale když přijdete do Ďáblic, tak to bude doopravdy taková ta lokální pražská česká hvězdárna a od 11. do 13. září je tam připravená akce Mezi planetami jako doma, kde budeme mít obrovské nafukovací planety, budou tam připravené filmy i hry pro děti, takže tam přijďte, uvidíte krásnou noční atmosféru a podíváte se i tím dalekohledem.
0: Ondro, děkujeme za pozvánku. Úplně závěrem, řekněte nám stránky, protože řekli jsme toho spoustu, když se někdo bude chtít zorientovat a připravit si plán, tak kde najdeme nejvíce informací?
1: Úplně nejlepší je si zadat přímo naší stránku planetum.cz, ale i kdybyste si to teď nezapamatovali, stačí vyhledat Planetárium Praha a první stránka, která vám vyskočí, bude ta naše.
0: Děkujeme za milé povídání, zajímavé povídání i za návštěvu. Mějte se hezky a někdy příště na viděnou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Více než polovina českých zaměstnanců by ráda využila právo zjistit, kolik berou kolegové na stejné pozici. Jenže 2/5 z nich dnes nemají od svého zaměstnavatele ani základní informace o systému odměňování. Kolik berou kolegové na srovnatelných pozicích, aktuálně ví pouhá 1/5 lidí a 42% zaměstnanců od svého zaměstnavatele nemá ani žádné informace o systému odměňování. Více než polovina zaměstnanců přitom považuje tyto informace za důležité a jen necelá třetina si myslí, že informace o mzdách by transparentní být neměly. Ve druhé polovině týdne k nám pronikl horký vzduch od jihu a odpolední teploty budou stoupat na tropické hodnoty mezi 33 až 37 stupni Celsia. V nížinách mohou dokonce atakovat i hranici 40 stupňů. Meteorologové kromě předběžné výstrahy před horkem varují také před požáry. Čeká nás velmi horký víkend a proto je potřeba dodržovat pitný režim a omezit námahu. V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
2: Obyvatelé Mladé Boleslavi mohou zaznamenat na cyklostezkách a v ulicích nové modely sdílených elektrokol. Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Vypadá to, že tramvaje přes Svoboďák v Brně budou jezdit dál.
3: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Některé změny už však letos vstoupily v platnost. Magistrát například od 1. června výrazně omezil vjezdy do historického centra, a to především službám rozvážejícím jídlo, kurýrním službám i taxíkům. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Nakonec jedna z fotbalu. Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3. Do vyřazovací fáze tedy nepostoupili. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Samozřejmosti, tak se jmenuje písnička, kterou hrál a zpíval Crossband a hrál ji už v poledním menu, je totiž 10 minut po 12. hodině. Milan Schmidt vám přeje příjemný poslech. Před námi je Míša Pávová z Karabeus a Robert Křesťan a budou zpívat o něčem, co je společným tématem pro tyto tři písně. Dnes je ve hře opět triko Country Rádia, takže pokud byste chtěli získat tričko s logem Country Rádia, pokud je to vaším snem, tak se zúčastněte této soutěže a přemýšlejte o tom, co je společným tématem písní, které budou teda zpívat interpreti, o kterých jsem hovořil. Já vám přeji příjemný poslech, hodně štěstí, no a dobrou chuť těm, kteří se radši chtějí najíst.

0: Tak dozněla třetí soutěžní píseň, kdy soutěžíme o tričko Country Rádia, nenáročná soutěž v poledním menu, kdy hledáme společné téma ve třech písních, které zaspívali Míša Pávová, Skarabeus a Robert Křesťan. Asi by to neměl být problém, i když pochopitelně ono to může být zavádějící, ten můj pohled na věc, mně to přijde srozumitelné, ale sedím tady a vidím. Vy pouze posloucháte a možná jste našli ještě další téma, které třeba náš hudební dramaturg neměl na mysli, ale uvidíme. Přeji vám dobré poledne, tady je Milan, Country Radio. Halo?
1: Ahoj, tady David.
0: Ahoj Davide, tak zdravím tě a povídej, co si myslíš, že by mohlo být společným tématem třech písní, které
1: já
0: právě zazněly?
1: Já myslím, že to Šperk.
0: Velmi správně. Tak to bylo rychle, jak jsem předpokládal. Šperk nebo šperky, perly, prsteny, náramky, to všechno se objevovalo v těch písních, které jsme poslouchali. Já ti gratuluji a tričko z Login Country Rádia poputuje na tvou adresu.
1: Děkuji moc krát.
0: Není vůbec zač, vydrž chviličku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
1: Ano.
0: Takže to bylo velmi rychlé skutečně, ale ono v tomhletom horku je dobře, že nemusíme moc přemýšlet, pojďme jenom poslouchat hezkou muziku, dát si něco dobrého, co nás osvěží a Věra Martinová, Ladislav Vodička, Pozdní sběr a nebo třeba Valda Matuška se postarají o všechno ostatní. Příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Rádiu.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej.

cítič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, krysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, pejsku.

0: ráno sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejším.
1: Ryze české meny na Country Rádiu.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: 12 hodin 31 minuta v poledním menu, kouknu velmi krátce do kalendáře. 25. červen, horký den, je zasvěcen všem Ivanům, kteří dnes mají svůj svátek, takže pánové, nositelé tohoto jména, všechno nejlepší a následující písnička je pro vás.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.

Dospívala Lenka Filipová v poledním menu a já se chci podívat na to, co nás čeká dnes ve večerním vysílání. Je čtvrtek, takže je jasné, že Dvorana Country po 19. hodině je připravena a tentokrát podle toho, co tu napsal a vzkazuje Bezi Junior jako autor pořadu, se vypravíme do roku 2006. Do countryové Dvorany Slávy uvedeme Elvise, společně s KTO nahlédneme do singlové tvorby z roku 1973, představíme si košickou skupinu Veslári a přidáme pár vítězných hitů Alana Jacksona. Tak to je taková vize a program na to, na co se můžete těšit mezi 19. a 20. hodinou dnes večer ve vysílání Country Rádia. No a protože tenhle ten pořad je opravdu pěkný, tak já mohu jen a jen doporučit, jestli nemáte nic jiného na práci, zůstaňte s námi a poslechněte si. My jdeme teď dál, dáme si trochu folku, ale pozor, toho špičkového, toho nejlepšího, jaký tady máme, před námi je kapela Marien a Strážci plamenů. Moc fajn.

0: Tak na Brdy, ale v zimních měsících jsme vyrazili s Ivanem Látkem, jinak pochopitelně na Brdy je krásně i v tuto chvíli, vím o tom své, vyražte třeba na procházku, my vás možná inspirujeme ještě i v pozvánkách, které uslyšíte u nás. Dá se tam vyrazit také tímto směrem i na akci, která už je velmi blízko, a to je Porta. Takže ano, i na Portu můžete do Řevnic vyrazit už o následujícím víkendu, ale nepředbíhejme, k tomu se také ještě dostaneme. Teď bych vám rád popřál dobrou chuť, pokud ještě obědváte, a rád bych vás také pozval na zítřejší ranní vysílání. To je to, co je v podstatě nejblíže.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Věřím, že i vy máte dobrou náladu, a ta dobrá nálada ve mně evokuje nějakou píseň, která se mi usídlila na rtech. Napadá mě třeba tahle. A tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník. Ne, týká se to zítřka. Kouzelník asi nepřijde, ale rozhodně od 10. hodiny se můžete těšit na našeho kolegu Milana Šmita, u kterého můžete v rámci celotýdenních indicí vyhrát třídenní pobyt v lázních Poděbrady. A pozor, to není zdaleka všechno. Od 6. hodiny do 10., tedy před příchodem Milana Šmita, se na vás těší Kačka a Vláďa. A tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u piva, protože pivo v Česku už brzy zdraží. Už na podzim se podle ekonomů máme připravit na zvýšení ceny až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmena, který způsobilo jarní sucho. Další důvod zdražování jsou energie i drahá paliva. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až k 37 stupňům Celsia. V nížinách může být ojediněle i 39, klidně 40 stupňů. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Je nutné dodržovat pitný režim a omezit namáhavou činnost. O slevách pro sociálně slabší teď Honza Navrátil.
2: Zavedení tarifu pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna. Honza Navrátil, Praha.
1: O kvalitě vody Luděk Savana Urbánek.
3: Kvalitu vody v Nových Mlýnech a v Dýji hlídají přístroje. Šíření sinic monitorují vodohospodáři z dronu. Povodí Moravy informovalo o opatřeních, která zavádí, aby se neopakoval loňský hromadný úhyn ryb ve zdrží jezu Bulhary. Rybí katastrofu zažilo Břeclavsko v posledních letech opakovaně. Pokaždé v horkém počasí. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Ve světovém fotbale se chystají další změny. Rýsuje se totiž československé brankářské duo v anglické fotbalové Premier League. Podle indicií, které ze zahraničí chodí, by měl být jedničkou v bráně Tottenhamu v nové sezóně český golman Antonín Kinský. Krýt záda z pozice dvojky by mu měl zkušený Slovák Martin Dubravka. Tolik fotbal, tolik zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

No tak kombinace opravdu pěkných hlasů, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a také Alan Mikušek zpívali v písničce Zlato, která je teda mimochodem skvělá. Máme 13 hodin a 10 minut po téhleté parádní písničce si dáme trošku trempírny, je na západ cesta dlouhá, pak si dáme i trošičku popíčku, jestli se to tak dá říct, když Petr Novák a Flamengo, to už je klasika, dáme si i americkou country a hlavně pro vás budu mít pozvánku, pro vás a pro vaše děti, na hezká místa, která můžete navštívit nejen o prázdninách, ale také o prázdninách. Takže příjemný poslech vám přeji a krásné odpoledne s Country Rádiem.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Jak v posledních dnech hodně zdůrazňuji, blíží se prázdniny, tak budeme hodně myslet na děti, jak je zabavit. A místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
2: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě, jedná se teda o muzeum lega. Mm-hmm. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Mm-hmm. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
1: ano,
2: kde jsme postavili normální dům z lega.
1: Aha.
2: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
1: Aha.
2: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
1: Aha.
2: No to je z těch novinek vlastně všechno.
1: No tak já, když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
2: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
1: Aha.
2: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
1: jasně,
2: ideálně, když přes prázdniny prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštíví všech pět muzeí. Vidějí celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
1: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
2: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, Kutné Hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
1: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
2: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
1: Je to tak, mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak ještě dopravní informace, pojďme se podívat na to, co se kde děje. Znovu otevírám koleje pro vás, je toho víc než dost, takže pojďme třeba tady do Tábora, kde máme nějakou poruchu vozidla na trati 224 Tábor Hornice Rekev. V úseku Tábor Peleřimov se porouchalo vozidlo a právě mezi těmito stanicemi je zavedena náhradní autobusová doprava. Na D7 dávejte pozor na 6,5 km ve směru na Chomutov, jsou tam nějaké plechy na vozovce. Pak tady mám další zprávu, která se dotýká dálnice D1, kde to máme během dnešního dne opravdu poměrně dost. Je tam tedy hlášena havárie, která je psána v ulici Vídeňská, ale ovlivňuje to provoz po dálnici, místní budou vědět, takže buďte připraveni na problémy, ale také se připravte na to, že mezi 163. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu je dlouhá kolona vozidel. Není to jediné místo, které by vás mohlo zdržet a není to jediné místo, které je nebezpečné na D1. Například na 8,5 kilometru ve směru na Brno se po vozovce pohybuje chodec, takže zvyšte pozornost a dávejte pozor, ať se nestane malér nejstrašlivější. Co se týče tedy D1, tak to jsou místa problematická a měli byste o nich vědět. Co se týče třeba dálnice D5, i tam je velký problém na příjezdu do Prahy. Od 8. do 4. kilometru je dlouhá kolona vozidel, zejména v pravém jízdním pruhu, je to ve směru na Prahu. Počítejte i tady s velkým zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

0: No přátelé, pomalu, ale jistě se blíží rozuzlení soutěže, kterou sledujeme celý tento týden. Už zítra dopoledne budeme znát, doufám, celou větu, která bude složena z hesel, která vám posíláme v průběhu celého týdne. A ta věta někomu z vás otevře cestu na jedno hezké místo. Tím hezkým místem je Hotel & Spa Chariklea a jde tam o wellness pobyt pro dvě osoby na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a také wellness zóny, tedy do sauny, do páry, do výřivky, na knajpu, vchodní a tak dále. Moc hezký pobyt pro jednoho z vás, kdo dá dohromady větu, která mu to umožní se tam vypravit, ale chybí nám ještě jedno to heslo. No a heslo na dnešní den je Poděbrady.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. Lázně-poděbrady.cz

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

mladá je. Ten déšť mou parku bodá, všude samá voda.

0: Tak jsme se dostali do finále další hodinky, před námi je předpověď počasí a pak také pozvánky za kulturu. Je čtvrtek, takže určitě už můžeme spřádat plány na víkend. Jestli nevyrážíte přímo na Portu do Řevnic, tak třeba najdete inspiraci právě v tomto pořadu pro cestu na živou muziku kamkoliv jinam. Jinak po 14. hodině se těšte na Vabyho Daňka anebo třeba kapelu Folk Team, ale to už hodně předbíhám. Teď předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni Pacifik, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté 60ky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba, skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Máme za sebou kulturní pozvánky, máme za sebou pozvánky na živou muziku, to znamená i na nějaké festivaly. Já to všechno ještě podpořím také v kukátku Country Rádia, kdy vás pozvu na místo, kde se bude hodně hřešit. Je to hříšné léto, hříšné folkové léto. Jak ten hřích pojmete vy, to nechám na vás. Jestli zhřešíte tím, že si tam dáte něco dobrého, co normálně jinak nekonzumujete, anebo jestli budete hřešit jenom poslechem třeba rock'n'rollu, který tam také nebude určitě chybět, no tak to je opravdu vaše volba. Jisté je, že hřích to bude velmi milý a že se na to těším, nechte se pozvat v kukátku Country Rádia. V této hodině ovšem zařadím také tu Láckou stezku, no a z muziky potom Míšu Leichta s Forehandem, Nezmary, Krise Kristoffersna, anebo třeba Nové struny s Kubou Jirouškem.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Před nedávnem jste měli možnost v dopolední kávě poslouchat rozhovor s kapelou Hřích a tam jsme zmiňovali také festival Hříšné léto. No a já už mám teď na telefonu Janču Vojtíškovou. Ahoj Jančo.
2: Ahoj Milane.
1: Prosím tě, už je to blízko asi ten festival, tak povídej, kdy, kde, v kolik hodin a na co se můžeme hlavně těšit?
2: Tak festival začne už tenhle pátek, tedy 26. června od 6 hodin večer. Mhm. Kde zahrají 4 interpreti, David Kourek a Terka Homolová, Vojta Kyďák Tomáško, Flérek akusticky s Jindrou Kejakem a Vaby Daněk Tribute.
1: Jasně.
2: Pak budeme pokračovat v sobotu, kde zahájíme festival v 1 hodinu a tam bude těch kapel víc. Rubína, St. Johnny, Kolej, Monty, Goliben, Poslední šance Míry Ošance. Míra Ošanec to bude i moderovat. Mm-hmm. Tak pořádající kapela Hřích, Brontosauři Revival a večer zakončí kapela Jaret.
1: Parádní program. Pojďme ještě připomenout takový ty zásadní věci, kde a jak je to s parkováním a tak.
2: Takže festival je v Zámeckém parku v Oslavanech. Parkování je zajištěno, je všechno na webu kapely Hřích, kde je tam vyloženě záležka o festivalu.
1: Nebo na Facebooku a na dalších sítích, že jo?
2: Na Facebooku určitě taky. Bude zajištěný občerstvení, skákací hrad pro děti, zároveň i vzhledem k teplotám, tak máme díky bohu v areálu i zámecký biotop, který je určitě fajn využít, protože má být 34, 36, 38 stupňů.
1: Takže děkujeme za pozvánku, tak pojďme teď úplně na závěr, tedy ještě jednou zopakovat, v kolik hodin, kdy?
2: 26. června od 6 hodin a 27. června od 13 hodin v Zámeckém parku v Oslavanech.
1: Janče, děkujeme za pozvánku a jenom doplním, že samozřejmě můžete přijet na oba dva dny, protože jak jsme slyšeli v dopolední kávě, je možné se tam i ubytovat, stanovat a podobně.
2: Stanové město.

0: kafečko je k dispozici, je pod krásnýma stromama, takže to bude i ve stínu a bude to příjemný.
1: Moc děkujeme za pozvánku a těším se na viděnou. Ahoj.
0: My se taky těšíme na všechny. Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace z kolejí přináší zprávu, že na trati 184 Planá u Mariánských Lázní Tachov do Mažlice stále platí dopravní závada, provoz je tam zastaven, všechny osobní vlaky mezi stanicemi Tachov, Planá u Mariánských Lázní a zpět jsou nahrazeny autobusy. Pohled na dálnice, tam mám kombinaci dvou zpráv, jedna je dobrá, druhá trochu horší. Na D1 exit 194 máme hlášeno, že všechny nehody byly odstraněny a nejsou další problémy, to je ta dobrá zpráva, ta horší je, že na D7 na 6,5 kilometru ve směru na Chomutov vypadá stále aktuální situace, že tam leží nějaké plechy na vozovce, tak objíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude hrad Podyně nad Ohří. Lákadlem tam je obnovená alchymistická dílna z počátku 17. století. V ní proběhla spousta pokusů o výrobu elixíru mládí nebo zlata. Prý se to podařilo a zlato je ukryto pod hradem. Předchůdcem středověkého hradu byla opevněná královská tvrz ze 13. století. Kamenný objekt byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem břehu řeky Ohře. Roku 1336 získal hrad rod Házenbergů, kteří jej přestavili v gotickém stylu. Hrad byl zpevněn několika věžemi a v průběhu husitských válek sloužil jako opěrný bod katolické strany a krále. V roce 1551 došlo k rozsáhlému poškození hradu, protože vybuchla prachárna. Po této události prošel hrad významnou přestavbou na renesanční zámek. V 19. století byla polovina hradu zbourána a druhá polovina se na přelomu 19. a 20. století dočkala generální přestavby. A zhruba v tomto stavu se hrad nachází nyní. Návštěvníci mohou v místě zhlédnout vedle střelných zbraní i trofeje z poznávacích cest bývalých majitelů hradu. Také archeologické vykopávky z období 3000 let před naším letopočtem a alchymistickou dílnu, která je instalována v prostorách, kde se alchymistické i jiné pokusy v 16. století prováděly. Ojedinělá expozice této dílny obsahuje vedle prvků a součástí alchymisty používanými také ukázku laboratoře. Při návštěvě vodního hradu mohou návštěvníci vidět zdařilou vycpaninu nilského krokodýla. Expozice také zaujme svými interiéry nebo mučícími nástroji. Je zpřístupněn i sklep, kde objevíte instalaci městského interaktivního modelu a 3D výjevy toho, co se kdy na vodním hradu událo. Další podrobnosti o hradu v Budyni nad Ohří najdete například na webu kudyznudy.cz. Máte-li nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi ji prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit. Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev. Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat kříž dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Před námi je, přátelé, 15. hodina, já se ještě neloučím, ale mám pro vás informaci, že nás čekají v tuto chvíli pohledy na počasí a také další zprávy Country Rádia, ale také pozvánka na zítřejší ráno. Pokud vás zajímá, na co se můžete těšit mezi 6. a 10., pak Vláďa pro vás má bližší informace.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia, věřím, že i vy máte dobrou náladu a ta dobrá nálada ve mně evokuje nějakou píseň, která se mi usídlila na rtech. Napadá mě třeba tahle. A tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník. Ne, týká se to zítřka. Kouzelník asi nepřijde, ale rozhodně od 10. hodiny se můžete těšit na našeho kolegu Milana Šmita, u kterého můžete v rámci celotýdenních indicí vyhrát třídenní pobyt v lázních Poděbrady. A pozor, to není zdaleka všechno. Od 6. hodiny do 10., tedy před příchodem Milana Šmita, se na vás těší Kačka a Vláďa. A tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country Rádio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
5: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
7: Moon in all your splendor, no only my heart.
5: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
8: Stařičký šerif u šlíně, prdlku volá hrvý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.
9: Padesát let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Na českém trhu je nové auto. Cena nového největšího modelu Škody Auto Peak bude na českém trhu začínat na 1 150 000 korunách. Je to o 135 korun více než u dosud nejdražšího Enyaqu a o 155 tisíc korun nad sesterským spalovacím modelem Kodiaq. Až 7-místní elektromobil si mohou zájemci už začít objednávat. Blíží se doba dovolených a při výběru hotelu pro letní dovolenou hrají zpravidla důležitou roli fotografie ubytování. Prostorné a světlé pokoje, luxusní bazén nebo bohatý bufet dokáží dovolenou zpříjemnit. O to větší zklamání přichází, pokud realita neodpovídá tomu, co hotely inzerují. Některá ubytovací zařízení v oblíbených turistických destinacích totiž používají umělou inteligenci k vylepšení fotek. To může hosty nemile překvapit. Od 2. srpna začne v zemích Evropské unie platit akt o AI, který bude vyžadovat jasné označování informačních textů generovaných nebo upravených umělou inteligencí. V Nymburku mají místo pro relax a wellness.
2: Relaxační centrum s městským bazénem a wellness v Nymburce se otevřelo loni v listopadu. Šlo o jednu z největších investic města za poslední roky, která vyšla zhruba na necelé 500 000 korun. S blížícími se komunálními volbami přichází nápady, jak nalákat potenciální voliče. Radnice přes prázdniny razantně snížila vstupné. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Kus přírody i ve městě mají na Moravě.
3: Neobvyklý pohled čeká v těchto dnech na návštěvníky centra Nového Města na Moravě. V parku u evangelického kostela se totiž pasou dva šetlanští poníci, včetně měsíčního hříběte. Nejde o atrakci, ale o součást péče o krajinu a snahu podpořit pestřejší přírodu ve městě. Přestože mohou působit dojmem, že si v ohradě žijí vlastním životem, jejich pobyt je zde pečlivě kontrolován. Luděk Savana, Urbánek, Nové Město na Moravě.
0: Sport.
1: Na fotbal nás teď pozve Luboš Dvořák.
2: Fotbalový turnaj o pohár starosty města Benátek nad Jizerou založil bývalý a letitý lídr radnice Jaroslav Král. Blíží se 13. ročník, který je už několik let i memoriálem zakladatele. Pozvání na sobotu a neděli přijeli prvoligové celky Mladá Boleslav a Jablonec nad Nisou. Dále druholigová Vlašim a zatím ještě Dukla Praha. Luboš Dvořák, Benátky nad Jizerou.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

Další skvělá věc ve vysílání Country Rádia Robert Křesťan, Druhá tráva, Zůstaň. Když zůstanete s námi, budeme rádi, čeká vás toho ještě spousta v dnešním vysílání. Zůstává s vámi i Milan Schmidt, Miloš Keller dnes nebude, snad vám to tolik nevadí, já tu s vámi rád strávím čas do 18. hodiny. Venku je strašlivé horko, takže já tady v celkem klimatizované místnosti se cítím dobře, ale pokud vy horko máte rádi a chtěli byste třeba navzdory této teplotě vyrazit na nějaký pochod s klubem českých turistů, tak vlastně máte poslední příležitost právě dnes, protože se blíží i v tomto ohledu prázdniny. Tak si poslechněte Kukátko Country Rádia a tam se dovíte více. Dlouho nejel žádný vlak, zpívají hoptropáci, no na některých místech to tak dneska je. K tomu se dostaneme v dopravních informacích. Připomeneme si také ještě to, co vás čeká třeba už zítřejší vysílání. No a dáme si Jaromíra Majera, Lucku Vondráčkovou, Petru Černovskou a nebo třeba tedy zmiňované a slibované hoptropáky. Příjemný poslech.

0: Radkem Country Rádia.
1: Po pár dnech opět zdravím Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Tak co pro nás máte tentokrát?
2: Dneska naposledy pozvu posluchače na procházku jarní Prahou. 24. pochod letošního ročníku Prahou turistickou totiž uzavírá jarní sezónu a já se znovu objevím na Country rádiu až koncem srpna. No a pochod po 105 cyklotrasy z Podolí startuje ve čtvrtek 25. června u Podolské vodárny, tradičně od 4 do 6. A z Podolí vede ta cyklotrasa podél Vltavy. Trasa pochodu ji kopíruje, takže pochod je celkem po rovině, hodí se třeba i pro kočárky. Mm-hmm. Takže na závěr letošních procházek jarní Prahou přeju posluchačům krásné léto a krásnou turistiku s country hudbou a přijďte na pochod po 105 cyklotrasy z Podolí.
1: Start je tedy ve čtvrtek?
2: Ano, start je ve čtvrtek 25. června u Podolské vodárny mezi 4. a 6.
1: Petře, děkujeme za pozvánku i za ty předchozí, protože teď tedy bude nějaká pauza, tak si užijte taky krásně léto a těším se, koncem srpna se opět uslyšíme. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky se mějte krásně a naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 15 hodin, 32 minuty, nějaká vteřinka navíc. Pojďme se podívat, co se kde děje, co se dopravy týče. Tak omezení v provozu momentálně nějaká. No, je jich stále ještě dost. Pojďme se podívat například na poruchu vozidla na trati 224. Tábor Horní Cerekev, v úseku Tábor Pelřimov je zavedena náhradní autobusová doprava právě pro poruchu motorového vozu. Koukám pro vás i na dálnice D5, 20. km ve směru na Plzeň. Pozor, podběh na vozovce tam leží, takže ho nepřejeďte. Na D7 na 3,5 km ve směru na Chomutov došlo k dopravní nehodě a tam je to složité, protože je tam rozlitá látka na vozovce a znamená to, že to tam může klouzat. Konkrétně to je označeno jako únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci. Na D1 na 289,5 km ve směru na Ostravu je dopravní nehoda. Uvolňuje se komunikace odtažením vozidla, takže i tam se připravte zatím na zdržení. D11 52. kilometr ve směru na Prahu došlo k havárii osobního auta do svodidel a D0 na 18. kilometru ve směru Gruzini také nehoda dvou osobních aut. Je toho více než dost, koukejte před sebe a doražte do cíle bezpečně. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

Tak vždycky se stane to, co má se stát, protože je 15 hodin 48 minut, tak bych vám rád řekl, že zítra se stane další dopolední káva. Dnes jsme tedy měli jako hosta pana Heigla, který přišel se zajímavým povídáním z planetária. Pro ty, které to zajímá, to byl určitě zajímavý rozhovor. Pokud máte doma nějakou novopečenou maminku, tak tu by zase mohlo zajímat to, o čem si budeme povídat zítra, také v dopolední kávě, protože i na zítřek mám připravenou velmi milou návštěvu. A sice přijde se na nás podívat spisovatelka, talentovaná spisovatelka, řekl bych. Je to vlastně mladá spisovatelka, která napsala krásnou dětskou knihu a ví, o čem píše sama, je teď momentálně na mateřské dovolené, takže hostem bude Michaela Narecky a já doufám, že její kniha Statečná Máša a šeptající slon bude pro vás také inspirací pro vás a pro vaše děti. Takže zítra nejenom, že další vlaky pojedou, ale čeká nás také další dopolední káva.

0: Opět z alba na stopu Tonyho Jocha a jeho přátel nás dovedla až k 16. hodině. Tony Joch a Iva Marešová nám zaspívali Modré nebe a my si dáme předpověď počasí, kde o modrém nebi může být řeč samozřejmě. Pak si dáme také další zprávy Country Rádia a pak nás čeká 16. hodina. Jestliže Tony Joch je jedním z úspěšných talentů Country Rádia, tak si dáme dalšího úspěšného talenta Country Rádia, a sice Janu PS, ale dáme si i takové stálice jako třeba Rangers, Karla Zicha a nebo Vlastu Redla. Máme se na co těšit i v té příští hodině. Krásné páteční odpoledne vám dnes výjimečně přeje Milan Schmidt.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Tento týden jsme si připomněli jedno 30leté výročí. Byl to největší samostatný koncert českých umělců v 90. letech. Bratři Jan a František Nedvědové byli tak populární, že 21. června v roce 1996 přilákali na své vystoupení na tehdejším spartakiádním stadionu na Strahově v Praze 60 tisíc lidí. Některé zdroje jich dokonce zmiňují 70 tisíc. V každém případě to byl koncert, který vešel do historie. A ještě dodám, že koncert vymyslel moderátor Petr Novotný. Živnostníkům od července klesnou odvody na sociálním pojištění. Změna se týká všech osob. Úprava platí zpětně od letošního ledna. Minimální záloha OSVČ mimo paušální režim klesne z 5 720 na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. K létu patří také romantika letního kina. Tady je Honza Navrátil.
2: Pražský dopravní podnik opět po roce vysílá do pražských ulic letní kino na kolech. 19. ročník tradičního kinobusu startuje dnes a až do 3. září nabídne divákům filmové večery. Letošní program slibuje celkem 44 promítání rozprostřených do 11 různých pražských lokalit, přičemž filmové projekce budou probíhat pravidelně každý týden od pondělí do čtvrtka. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve Znojmě budou mít nový urgent.
3: Jedna z největších investic v historii znojemské nemocnice se po letech příprav konečně posouvá do realizační fáze. Už na konci června začnou stavební práce na novém urgentním příjmu, který zásadně promění způsob poskytování akutní zdravotní péče pro desítky tisíc obyvatel. Vedení špitálu označuje projekt za klíčový krok pro budoucnost zdravotnictví v regionu. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Účastníci olympiády dostanou peníze navíc. Podrobnosti zjistil náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Mezinárodní olympijský výbor vytvořil zvláštní fond. Z něho každý sportovec, který se zúčastní olympiády, dostane 10 000 dolarů v přepočtu přes 200 000 korun. Na peníze už mají nárok olympionici z letošních zimních her v Itálii. Mezinárodní olympijský výbor se tak podělí o své příjmy se sportovci poprvé ve své 132 let dlouhé historii.
1: To byly zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Také po 16. hodině vám krásné odpoledne přeje Milan Šmid. Jak jsem sliboval, zpívala Jana PS svou soutěžní písničku v talentu country rádia Hák. O muzice už jsem řekl mnohem více. Uslyšíte i Rangers, uslyšíte Karla Zicha, jak jsem sliboval, dáme si i Faith Hill. Ale pozor, také nás čeká pozvánka na hezký festival, který už je tento týden. No a také v této hodině naposledy zopakuji heslo, které potřebujete znát proto, abyste sestavili větu, která vám případně zítra může přinést vítězství v soutěži o hezký pobyt v lázních. Takže nikam neodcházejte daleko a poslouchejte velmi pozorně. Kdo bude pozorný, nemůže přeslechnout.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Milí posluchači, vy už dobře víte, že vás zvu na samá krásná místa na hezké akce a jedno takové místo a jednu takovou akci právě teď vidím před sebou a rád bych vás pozval do Velichova. Vlastně nás pozve Honza Bitman, kterého mám na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak povídej, na co se můžeme vypravit, co si pro nás připravil?
2: Takže připravili jsme pro vás už 22. ročník Country Bluegrass Festu. Bude se to konat tady u nás v našem přírodním amfiteátru a bude to 27.6. od 18.00.
1: Na co se můžeme těšit, jaké kapely si pozval?
2: Tak používáme samozřejmě standardní stálice našeho festivalu, takže vystoupí nejlepší velichovská skupina Tsunami. Na to se můžete těšit každý rok. Můžete se těšit každý rok na výbornou bluegrassovou kapelu Svomocova skupinu Album, na Pernetiky, na skupinu Jedním vrzem, na skupinu V5 a jako hlavní, jak se to říká, headliner celé akce je, nevím, jestli znáš tu kapelu, je to San Johnny,
1: ano.
2: Ale San Johnny je bluesová kapela a San Johnny si připravili program, kdy budou hrát Johnnyho Cashe, takže je to San Johnny Cash Tribute. Johnny Cash Tribute.
1: Je to tak, je to náš oblíbený program, se kterým rádi vyrážíme, pokud někde se koná akce, kde je možné si zahrát písničky Johnnyho Cashe, protože ho máme moc rádi a jeho muziku, navíc náš frontman některé věci si i upravil tak jako k obrazu svému, takže to určitě bude jízda, ale neboj se, přidáme i trošku blues a trochu rock'n'rollu, aby to bylo trošku do skoku. Moc se těšíme, pojď ještě jednou zopakovat, prosím tě, pro naše posluchače, tedy kolikátého, v kolik hodin a kde přesně mají být?
2: Takže ve Velichově, je to 22. ročník, je to v sobotu 27.6. a začíná to od 18.00. Doporučujeme přijít včas.
1: A poslední takový doplňující otázky, jak je to tam s parkováním?
2: Parkování máme tady hodně místa. Můžete zaparkovat, můžete přespat v autě, můžete v podstatě být i vzhůru celou noc, protože pak bude probíhat vždycky jam session, takže se hraje do pozdních ranních hodin, potom na sále. Máme tady i možnost ubytování v penzionech, máme 3 penziony už teďkon, takže lidi se tady vyspí hodně a bude to moc fajn.
1: My se moc těšíme, Honzo, děkujeme za pozvánku a v sobotu ahoj.
2: Oh yeah, ahoj.

jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou. Když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou, jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každý večer

Jen já vím, proč pod čiltem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltem nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska večer zase jenom.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace zahájíme na trati 161 Bečov nad Teplou Rakovník. V úseku Blatno u Jesenice. Jesenice se porouchalo zabezpečovací zařízení, provoz je tam přerušen a znamená to odřeknutí některých vlaků. Sledujte pokyny dopravce. Pojďme se podívat i na dálnice. Máme tady zprávu z D11. Na 52. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě. Osobní auto trefilo svodidla. Pražský okruh 18. kilometr ve směru Gruzini, tedy k D7. I tady je havárie dvou osobních vozidel. Dejte opatrně, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: No přátelé, pomalu, ale jistě se blíží rozuzlení soutěže, kterou sledujeme celý tento týden. Už zítra dopoledne budeme znát, doufám, celou větu, která bude složena z hesel, která vám posíláme v průběhu celého týdne. A ta věta někomu z vás otevře cestu na jedno hezké místo. Tím hezkým místem je Hotel and Spa Chariklea a jde tam o wellness pobyt pro dvě osoby na 3 dny a 2 noci s polopenzí a neomezeným vstupem do bazénu a také wellness zóny, tedy do sauny, do páry, do výřivky, na knajpův chodník a tak dále. Moc hezký pobyt pro jednoho z vás, kdo dá dohromady větu, která mu to umožní se tam vypravit, ale chybí nám ještě jedno to heslo. No a heslo na dnešní den je Poděbrady.
1: Lázně Poděbrady jsou symbolem léčivých pramenů, wellness, prvotřídní léčebné péče a jedinečného prostředí pro odpočinek, regeneraci a načerpání nové energie. To vše v srdci kolonády města Poděbrady. lázně-poděbrady.cz.
2: Dokud tráva bude růst, řeky

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Buďte opatrní, protože potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V samoobslužných boxech může být v horkém letním počasí teplota snadno i 50 stupňů Celsia, možná i víc, a hrozí tak zkažení potravin. A ještě dodám, že v síti boxů je denně v průměru 250 tisíc zásilek, ve špičkách až 500 000. V současných vedrech se trochu schladíme a zavzpomínáme na zimu a Vánoce. Z vánočního stromu, který stál na Staroměstském náměstí v Praze, vznikl zahradní domek pro děti. Studenti střední odborné školy Jarov z pražských vánočních stromů vyrábí nábytek na dobročinné účely už tradičně. Letos dar získali děti z azylového domu v Praze 4. Nový vánoční strom už hledá nejen Praha, ale i další města. I blížící se víkendové dny mají důvod k oslavě. Jaký to dodává Honza Navrátil?
2: Hezký den, ano, i sobota, i neděle jsou světové a také mezinárodní. Zatímco v sobotu si připomínáme Světový den rybářství, tak já bych se rád věnoval neděli. Právě ta je totiž dnem, kdy si připomínáme 112. výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu. Jejich posledním sídlem byl zámek Konopiště a právě tady si tento čin a jeho následky můžete o víkendu připomenout. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů, včetně prohlídky soukromých pokojů rodiny Františka Ferdinanda. Prohlídka zámku připomene významná životní data Františka Ferdinanda a jeho manželky, jejich citové zblížení, prosazení šťastného manželství, narození dětí a také rodinnou pohodu, stejně tak i postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a také dojemný pohřební obřad. Asi nemusím připomínat, že čin atentátníka Gavriela Principa, který mimochodem zemřel v Terezíně, odstartoval první světovou válku. Tak se o víkendu na Konopiště vydejte. Krom zámku je tady také pěkná zahrada. Hezký den přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Branku fotbalového Tottenhamu bude strážit československá dvojice. Kdo to bude, to ví náš sporták Petr Plintovič.
3: Za Tottenham bude v příští sezóně chytat společně s Antonínem Kinským taky Martin Dúbravka. Slovenský brankář by měl dělat Kinskému dvojku. Jiný slovenský golman Jakub Surovčík prodloužil smlouvu ve Spartě. Na Letné podepsal dlouholetý kontrakt.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky natřání na Country Radio.
1: No, přátelé, máme tady tedy vaše první přání, je po 17. hodině, konkrétně 8 minut po 17. hodině a znamená to tedy, že se mohu věnovat vašim psaníčkům, vašim dopisům, vašim SMSkám, vašim e-mailům. Napsala nám posluchačka, nevidím tady úplně podpis, ale zřejmě Blanka, ano, podle adresy bych řekl, že to bude Blanka a napsala: dobrý den, ráda bych nechala mému manželovi k dnešnímu svátku vše nej, ale i... to už dál nepřečtu, všem, neboť vás posloucháme každý den. Jestli máte originál Montgomery, to vše přeje manželka Blanka. Budeme spolu 40 let, je to vynikající manžel, bylo by nejlepší 17-15, děkuji a přeji vám pořád tak dobrý pořad. No, 17-15 bude za malou chvíli, takže určitě tu písničku rád zahraju. Doufám, že jste tedy měli na mysli písničku, která se jmenuje Just Before the Battle, Mother, což je vlastně předloha pro písničku Montgomery, kterou u nás zaspívala Vaby Daněk. Těžko říci, jestli to, co pustím, je originál, ale každopádně Tennessee Ernie Ford, myslím, že naspíval, aspoň co já vím, asi nejznámější verzi téhleté písničky, takže tu si za chviličku pustíme. Ještě tomu bude jedna písnička předcházet a to bude o písnička o řidiči. Řidič má tvrdý chléb, tak přesně se jmenuje ta písnička. Vy jste ji chtěli zahrát pro koho? Pro syna. Zdravím vás a prosím o zahrání písničky Řidič ten tvrdý chleba má s Ladislavem Vodičkou pro syna Ivana Moringla i všechny spoluchluchače, kteří v tomto týdnu slaví svůj letní svátek. Přeji všechno nejlepší, máma Jiřina. Takže to jsou dvě přáníčka, která splníme teď v tuto chvíli a pak to doplníme nějakým telefonátem, takže během těchto písní už můžete zkusit někdo volat na 210 323 333 a vybrat si písničku, kterou zahrajeme posléze. Teď tedy pojďme. Řidič má tvrdý chléb, Ladislav Vodička a také Tennessee Ernie Ford, Just Before the Battle, Mother. Tady jsou.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze,

na noc sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejší...

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak dobrý den, tady Country Radio, kdo je na telefonu, pro koho budeme hrát a co?
2: Krásné odpoledne, zdraví vás Jirka Strutnovská. Já vás moc zdravím do Country Radio, všechny posluchače i vás všechny kolegy, a já bych hrozně moc rád poprosil Faith Hill a písničku Mississippi Girl.
1: Ano.
2: A já si myslím, že ta písnička se k tomu azurovému počasí bude perfektně hodit. A já písničku věnuju zkrátka nám všem, co se teďka válíme u vody, popijeme náš vychlazený zlatavý mok, no a zkrátka, jak říkám, užíváme si. A hlavně až zítra ještě přežijeme poslední pracovní den ve zdraví, no a všem přeju pohodový víkend. A vám všem, co musíte pracovat, ať vám to příjemně uteče, protože o příští víkend jsme koukali, že už mají bousky ty srazy na naše klasicky takovýto leto, na který jsme zvykli, že má být 20 stupňů.
1: Jasně.
2: A věřím tomu, že si konečně od těch veder odpočineme.
1: Dobře, děkujeme, písnička je připravená, přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Napodobně, rád se vás slyším, mějte se krásně, naschledanou, děkuju.

0: méně slavný manžel Tim McGraw má také krásné písně, k těm se možná dostaneme později, ale teď tu máme zase něco v češtině. A v češtině budeme hrát pro koho, je tu další přáníčko a já vám ho přečtu doslova. Paní Ivance Urbanové ze Šumavy, všechno nejlepší k dnešním jmeninám, pevné zdraví, spoustu štěstí a radost ze života přeje Vítek a celá parta Country Rádia. Radost jistě udělá Vítek Tučný a Greenhorni, Zelenáči se skladbou, když se čas naplnil, tak vše nejlepší, Ivanko. Dál to nebudu komentovat, přejeme všechno nejlepší a posíláme hezkou písničku.
1: Zbyty kopců hladí zapocený sklem,

už podzim nepozná. A tak na ní vzpomínám, když projíždí tu dál. Hřbety kopců hladí zapocený sklem.

a v tichosti to brát, že se čas naplnil, tak táhnul jsem za zdát. Hřbety kopců hladí zapocený sklep, na rády hladím noční country jam. V autě se mnou sedí lásky, co jsem měl.

Tak dozněla krásná písnička, máme tady další přáníčko a tady to vypadá na smutek. Vzhledem k tomu, že jsem onemocněla, tak nemohu na portu. Jsem děsně smutná, moji permanentku má někdo šťastnější. Velkou radost by mi udělala písnička Stádo od Alana Mikuška. Děkuji moc, Milena. Tak Mileno, samozřejmě velmi rád vám zahrají tuhletu písničku. Dejte se brzo dohromady, porta určitě není poslední, i když tahle je skutku výjimečná, ten 60. ročník. No ale co se dá dělat, zdraví máme jenom jedno, tak se opatrujte a písničku vám rád posílám. Zatím vy ostatní můžete volat na 210 323 333 a přát si další písničku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Také v písničkách na přání koukám na chviličku na nějaké informace z dopravy a připomínám tady jednu událost, která je z kolejí. Myslím, že už jsme o ní informovali, pokud se nepletu. Je to na trati 184, Planá u Mariánských Lázní, Tachov, Domažlice. Došlo tam k poruše vozidla. Náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Tachov, Bor a také v obráceném směru. Počítejte prosím s tím. Na dálnicích teď vidím také nějaké novinky. Na D1 na 7. kilometru ve směru na Prahu leží popruh z kamionu. Nezamotejte se nám do toho. Na D48 sjezd exit 62 Český Těšín. Je tam zvěř na vozovce. Dávejte pozor, došlo tam už teď bohužel ke srážce osobního auta se srnou. Nepříjemná záležitost, která se řeší. Na D35 159. kilometr ve směru na Hradec Králové. I tady je dopravní nehoda. Nákladní auto se střetlo s osobním autem. A pak tu mám ještě D0 exit 10, tedy Pražský okruh exit 10, je tam havárie nákladního auta, i tady se projíždět dá, ale musíte projíždět opatrně. Přejeme vám všem v tuto chvíli šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Rádiu.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Ahoj Milané, zdravím všechny posluchače Country Rádia. A chtěl bych tuhle písničku zahrát všem, kteří se starají o zvířátka v těchto hicech a hlavně o ptáčky. Mm-hmm. Protože opravdu dávejte jim pítka na zahradu, mají to složitý. A já jim přidávám teď a opravdu se o to ze včelkama. A byli, zaslouží si to všechny, byli tady miliony před náma, tak jim nemusíme pořád škodit, tak něco pro ně udělat.
2: No, řeč,
1: takže
2: jasně.
1: Pro všechny ty dobrý lidi, kteří takhle pomáhají. A chtěl bych zahrát píseň, která se hodí, odevřu si k tomu pivo Žízek od Pacifiku, jestli by to šlo.
2: Určitě, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, mějte se všichni, ahoj.

Maršálková a Pacific Žízeň, opravdu písnička do těchto dnů jako stvořená. A teď nám napsal Petr a píše: Ahoj Milane, jestli tě můžu poprosit, tak v písničkách na přání bych rád Kosmonauta od Tomáš Průša Bandu. Děkuji, Petr z Teplic nad Metují. Tak Peťo, jasně, že můžeš poprosit, moc tě zdravím, děkujeme s kapelou Tomáš Průša Band za přízeň, písničku rád zahraju a taky díky, že jsi přijel za námi do Rosochartce, bylo to milé shledání, doufám, že se brzo uvidíme opět. Tady písnička pro tebe a pro všechny, kterým se líbí muzika, kterou děláme s Tomáš Průša Band.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Tak před námi je další přáníčko, přišlo, je trochu hůře čitelné, ale já myslím, že se v tom nějak vyznám. Roman chce zahrát písničku Místo včerejška, kdy už se to časově nevešlo, bylo by to opožděně pro Simi nebo Šimi, nevím úplně, s pár denním odstupem k jejím narozeninám, cokoliv zahraničního. Děkuje Roman. Roman není zač, přejeme všechno nejlepší pro Simi nebo Šimi a posíláme hezkou písničku. Snad ještě dodám, když je zahraniční, Zac Brown Band a Alan Jackson.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Posloucháte písničky na přání, je 17 hodin 45 minut a další přáníčko zní takto. Ahoj Milane, minulý týden jsem viděl na festivalu kapelu Luci, nevím jak se jmenuje přesně dál její kapela, ale byl jsem z toho úplně hotovej. Jestli od nich máte nějakou písničku, zahrajte ji v dnešních písničkách na přání. Díky, Ivoš. Tak Ivoši, samozřejmě jenom se domnívám, ale věřím tomu, že ano, že to tak bude. Luci bude kapela Lucy and Hangover. Musím říct, že když jsem je viděl poprvé na život, tak jsem z toho byl taky docela odvařený. Tak doufám, že jsem se příliš nespletl. Máme tady od nich dvě písničky. Vybírám tu, která je snad možná známější, když těžko říci. Obě dvě jsou výborné a jenom doporučuji na živé koncerty chodit a pochopitelně i kapelu Lucy and Hangover vyhledat a užít si. Zase jednou bude lépe. Zpívá Lucie Dobrovodská a její kapela.

0: chápe.
1: Tak tohle to byly Lucy and Hangover a další přáníčko přišlo od Marcely a píše: naše skvělé country rádio, prosím o písničku Heliova kometa pro všechny děti, ať mají krásné prázdniny. To přeje Marcela a Hugo od Hradu Kost. Tak jo, posílám písničku rád pro všechny děti k prázdninám, ale vlastně i pro všechny milovníky hezké muziky. Slávka, jsme tady dlouho, aspoň tady tuhle tu písničku neslyšeli, tak schutí do toho. Užívejte.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Tak to byl náš kamarád Slávek Janoušek a jeho slavná, přeslavná písnička Heliova kometa. No a jdeme na poslední přáníčko dnešního dne, protože čas se pomalu naplnil, 17.54, no čas se rychle naplnil, takže dobrý den, prosím o zahrání písničky Zadák Čech pro moji milovanou maminku Helenu, která má dnes narozeniny. Děkuji, dcera Lenka. Lenko, není zač, maminko, přejeme všechno nejlepší ke krásným narozeninám a posíláme hezkou písničku. Poslední štych, Zadák Čech.

0: Tak to byla poslední písnička písniček na přání pro dnešní den. Pokračovat budeme zítra, teď je před námi čaj o 6. Milan Schmidt vám přeje krásný zbytek večera, no a můžete se těšit samozřejmě na další pořady, které na vás čekají. Jednak je to tedy slibovaná dvorana country, kterou připravil náš kolega Bezi Junior, bude velmi pestrá, no a potom večer s Petrem Kocmanem. Takže užijte si dnešní vysílání ještě do pozdních nočních hodin a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Teď už čaj o 6. Příjemný poslech, hezký den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno, místy přechodně až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne místy opět až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
6: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
7: A proto se řádně vyfešákujem.
6: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
7: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
6: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
8: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
9: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
8: A Brontosaury.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Místo stánku a tržištního ruchu nabídne prostor pro auta i odpočinek. Uvolněná plocha po bývalé tržnici v Moravské Třebové se promění v moderní parkoviště s relaxační zónou. Město chce s úpravami začít ještě letos. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na zboží. Uložila ji pobočka České obchodní inspekce v Plzni. Nejvyšší zákonnou sankci 5 milionů korun může ČOIKA uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy. Výskyt divokých prasat v zastavěných částech měst na Sokolovsku je stále častější. Krajský úřad Karlovarského kraje připravil informační leták, ve kterém se lidé dočtou, co mají dělat, aby výskyt černé zvěře nepodporovali. Doručovací roboti se rychle rozšiřují v ulicích měst po celém světě. Zatímco jejich provozovatelé chválí nižší emise a efektivnější provoz, část veřejnosti i některé radnice varují před bezpečnostními riziky i omezením prostoru pro chodce. Některá města už proto přistoupila k regulaci nebo zákazům. Po 4 letech omladila značka Renault svůj plně elektrický hatchback Megane. Zásadně změnil svůj vzhled a změnil typ baterie. A v Polsku se zvyšuje počet vojenských středních škol. Země i kvůli bezpečnosti investuje do vojenského vzdělávání mládeže. V nadcházejícím školním roce chce ministerstvo obrany otevřít přes 600 tříd zaměřených na branou přípravu.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkný den, cílem dnešního toulání bude hrad Podyně nad Ohří. Lákadlem tam je obnovená alchymistická dílna z počátku 17. století. V ní proběhla spousta pokusů o výrobu elixíru mládí nebo zlata. Prý se to podařilo a zlato je ukryto pod hradem. Předchůdcem středověkého hradu byla opevněná královská tvrz 13. století. Kamenný objekt byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem břehu řeky Ohře. Roku 1336 získal hrad rod Házenbergů, kteří jej přestavili v gotickém stylu. Hrad byl zpevněn několika věžemi a v průběhu husitských válek sloužil jako opěrný bod katolické strany a krále. V roce 1551 došlo k rozsáhlému poškození hradu, protože vybuchla prachárna. Po této události prošel hrad významnou přestavbou na renesanční zámek. V 19. století byla polovina hradu zbourána a druhá polovina se na přelomu 19. a 20. století dočkala generální přestavby. A zhruba v tomto stavu se hrad nachází nyní. Návštěvníci mohou v místě zhlédnout vedle střelných zbraní i trofeje z poznávacích cest bývalých majitelů hradu. Také archeologické vykopávky z období 3000 let před naším letopočtem a alchymistickou dílnu, která je instalována v prostorách, kde se alchymistické i jiné pokusy v 16. století prováděly. Ojedinělá expozice této dílny obsahuje vedle prvků a součástí alchymisty používanými také ukázku laboratoře. Při návštěvě vodního hradu mohou návštěvníci vidět zdařilou vycpaninu nilského krokodýla. Expozice také zaujme svými interiéry nebo mučícími nástroji. Je zpřístupněn i sklep, kde objevíte instalaci městského interaktivního modelu a 3D výjevy toho, co se kdy na vodním hradu událo. Další podrobnosti o hradu v Budyni nad Ohří najdete například na webu kudyznudy.cz. Máte-li nějaký zajímavý tip na pěkný výlet, tak mi ji prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Příjemný podvečer u čaje o 6. Když řeknu grilovaný bůček, tak člověk nemusí mít mnoho fantazie, aby se mu vybavila barevná paleta úžasných chutí. Tak co si na to připravíme? Směs na potírání. Smícháme dohromady 2 čajové lžičky cukru krupice, 2 čajové lžičky mleté papriky, 1 čajovou lžičku provencálského koření, sůl a pepř. A co uděláme s tím bůčkem? Kůži na bůčku nařízneme nožem, to je klasika, do tvaru takové té šikmé mřížky, řezy vedeme blízko sebe. Cibuli nakrájíme nadrobno, potom budeme potřebovat ještě švestky, které si nakrájíme na kostky, mohou být i sušené. Maso položíme kůží dolů na krájecí prkénko a pomocí 2 rovnoběžných řezů jakoby ten bůček rozložíme jako knihu, abychom ho mohli potom posypat cibulí a těmi sušenými švestkami. Rovnoměrně maso potřeme tou marinovací směsí, kůži ne potíráme, povrch posypeme cibulí, šalvějí a těmi sušenými švestkami. Pak to všechno srolujeme a ovážeme nití nebo provázkem, anebo to můžeme zpevnit pomocí bambusových špízů. A do té kůže nakrájené vetřeme hrubozenou sůl. Jak budeme grilovat? Připravíme si grill s otočným mechanismem na nepřímý žár o teplotě asi 180 stupňů Celsia. A grillujeme tak hodinku, hodinku a půl a před podáváním necháme maso, a to je důležité, tak 10 minut odpočívat nezakryté. Tak vám přeju dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

Nožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval.

nemohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: Větrník se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
2: Tuáckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vstát.
2: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
4: Na konci světa.
5: Folk tým na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a naprostou pohodu u vašeho rozhlasového přijímače vám přeje opět starší archivář druhé kategorie Bez junior. Čím asi byl tak výjimečný rok 2006? No každopádně bylo nám o 20 míň a taky se hrála dobrá muzika, což nám dozajista dosvědčí Bruce Springsteen, Carrie Underwood a Franta Nedvěd.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V roce 1998 se rozrostl počet členů countryové dvorany slávy o další dva kusy. Jednoho zná celý svět, druhého už kromě znalců historie country muziky málo kdo. Tím druhým je rodák z Tennessee George Morgan, který se proslavil v letech 40. a 50. A to dík svému největšímu hitu, písničce Candy Kisses.

Řeknu hodně málo, neboť více slov není třeba. Elvis Aaron Presley, od roku 1998 člen Country Music Hall of Fame.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: V naší přehlídce singlových nahrávek z domácí country scény stále kotvíme v roce 1973. Kamarádi Táborových ohňů v tomto roce vydali celkem 8 písniček na 3 malých deskách. Dneska si dáme první 4 a v těch prvních 2 se nám představí poprvé Olga Blechová.
0: Country Radio.

houští davy pobíhaj rojnicí sem tam jak v džungli tapír. Už je dávno s květenou na lukách utrum neboli amen, jako v době,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Cesta vlakem z Prahy do Košic trvá podle aktuálního jízdního řádu zhruba za jasného bezoblačného letního dne, a když medvěd neusne na kolejích, 8,5 hodiny. To je o dobrou půl hodinku rychlejší než v roce 1984, kdy jsem tuhle trasu jezdil poměrně často, protože jsem nescela dobrovolně v Košicích sloužil socialistické vlasti. A tam na vojenském letišti jsem taky poznal kapelu Vesláry. A protože to je nejstarší a také mezinárodního hlediska nejúspěšnější slovenská country parta, představíme si ji v malém dvoudílném hudebním časozběrném dokumentu.

První nahrávka byla z roku 1979. Kapela ovšem vznikla v Košicích už v roce 1971 a jako mnohé další soubory prodělala dlouhou hudební cestu od akustické country k velmi modernímu americkému zvuku. Dnes si ještě pustíme nahrávky z let 1987 a 1993 a příště další tři vydařené kousky.

0: Americká experimentální skupina The Residents rozhodně nepatří mezi zavedené country partičky. Přesto vydala v roce 1986 LPčko věnované písničkám Henka Williamse, na kterém nechybí ani ta nejslavnější, tedy Jambalaya.
1: Last

Oh yeah.

0: Léto s Country rádiem.
1: Ne každý country interpret, který slaví úspěchy doma v Nashvillu, se musí nutně zalíbit publiku v naší středoevropské kotlince. To ovšem rozhodně neplatí o zpěvákovi jménem Alan Jackson. Dáme si v jeho podání tři známé hity z konce minulého století. Don't

Příští týden vyrazíme mimo jiné na veselý hudební flám. Malá ochutnávka v podání Martyho Stewarta bude posledním kouskem dnešního vysílání Dvorany Country. Od mikrofonu se s vámi tedy loučí starší archivář druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Oslavy 100 let kostela svatého Petra a Pavla v Hlušovicích se chystají na sobotu 27. a neděli 28. června na kostelní zahradě. Zahrají tam Epidemie, Dixie Five, Ptáci a Elan Hanna Tribute. V neděli se můžete těšit na Petra Ludku a doprovod. Zveme vás na Třepsínské zvonění 2026 v pátek 3. v sobotu 4. července v Třepsíně na Loukách nad Návsí. Čeká vás Žalman a spol, Taxmeni Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Taková skvělá muzika vás čeká, tak tam doražte. Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v pátek 3. července od 18 hodin v Café Konopiště. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Na pondělí 6. července se chystá oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda. Budeme vzpomínat na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba, skupina Babouci a sraz na akci je už v dopoledních hodinách. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný horký čtvrteční večer s datem 25. června vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country, všechno, co se mi líbí. Tak doufám, že jste dnešní horký den přežili ve zdraví, že jste byli ve stínu, doplňovali jste pravidelně tekutiny, protože jak všichni radí ti vzdělaní, tak tekutina je to nejdůležitější, tak doufám, že jste dodržovali pitný režim a doufám, že jste dodržovali i poslechový režim, protože Country Radio chladí, přátelé, ano, chladí. Tak doufám, že vám písničky dělaly radost po celý den, no a doufám, že vám radost budou dělat i po zbytek dnešního večera. Na úplný začátek jsem si dneska připravil píseň nejtypičtější, protože ona už má v názvu taky takový nápad, jako abyste poslouchali country v rádiu. Ta píseň se jmenuje totiž Country on the Radio a zpívají Blake Shelton. Tak jsem rád, že posloucháte country rádio a že posloucháte country v rádiu, abych byl věrný tomu názvu. Přeji vám klidný večer.

To byl Jan Spálený a řekl bych jedna z jeho typických písní k pomilování. S tou další skladbou se vrátíme do roku 1991, kdy byla vypuštěna do světa. A píseň, která se jmenuje Something to Talk About, naspívala a nahrála vynikající zpěvačka a famózní kytaristka Bunny Raitt. To bylo vůbec vydařené album, které se jmenovalo Lock of the Jaw. Vydařené bylo v mnoha směrech, jednak jsou to dodnes krásné písně, které Bunny Raitt hraje na koncertech. Nedávno jsem viděl, tuším, že je to dva dny naspět, jsem viděl záznam z jejího vystoupení v Red Rocks, což je nádherný amfiteátr v Americe mezi červenými skalami, kde se často pořádají koncerty. To je překrásná scenérie, tedy obzvláště pro toho, kdo je na jevišti, protože vidí to publikum a ze všech stran je to obklopeno těmi skalisky červenými. Tak tam Bunny Raitt hrála písničky právě z tohoto alba. No a skladbu Something to Talk About složila mladá kanadská zpěvačka a skladatelka Shirley Eckhart, která si myslím, že udělala dobře, když Bunny Raitt tu píseň takzvaně propůjčila, protože ona ji nahrála předtím na své album. A myslím si, že to bylo dobré i z praktického hlediska, protože vzhledem k tomu, že za to album dostala Bunny Raitt cenu Grammy, tak se ho prodalo opravdu hodně kusů a s Shirley Eckhart se stala velmi bohatá mladá dáma, protože ta píseň opravdu byla hrána nejvíc ve všech rozhlasech a v televizích v té době v 90. letech. Mimochodem, tu cenu Grammy Bunny Raitt získala v kategorii nejlepší popová zpěvačka a dokonce porazila takové mazačky, jako je Mariah Carey nebo Amy Grant, dokonce Whitney Houston, a byla také nominována na nahrávku roku, ale tu bohužel nezískala, protože jí to ukořistila Natalie Cole za píseň Unforgettable. Tak a my si tuhle tu píseň, o které jsem teď mluvil, připomeneme, protože je to přesně muzika taková na pomezí všech různých žánrů. Řekl bych, že to je skoro taková typická amerikána, ale vlastně mně se to líbí, takže to musí být country. Bunny Raitt.

Tomu já říkám hudební pohlazení. Zuzana Navarová a Andělská. V roce 2017 vydal Brad Paisley, skvělý zpěvák a kytarista, novou desku, kterou nazval Love and War, tedy Láska a válka. A zvláštní na té desce bylo to, že ji produkoval John Carter Cash, tedy syn Johnnyho Cashe a June Carter. Lépe řečeno spoluprodukoval, protože na té produkci se ještě podílel osobně Brad Paisley a také Timbaland a Luke Wooten, což jsou ty

0: Ty osobnosti ze světa v podstatě ne country hudby, ale i popové a rockové. A lehce to bylo znát na těch písních. Byl to sice ten starý dobrý Brad Paisley se svým typickým soundem, se svojí typickou kytarou, ale byl tam lehký náznak i těch jiných žánrů. Na té desce také bylo mnoho skvělých hudebníků, kteří se podíleli na nahrávání. A mimochodem má na té desce také několik opravdu hvězdných duetů, protože zaspíval se tam s ním třeba John Fogerty, nebo právě Timbaland, nebo Bill Anderson. No ale jednu píseň, představte si tam zaspíval s Bradem Paisleym sám Mick Jagger, zakladatel a dlouholetý člen kapely Rolling Stones, který samozřejmě miloval vždycky country, a když mu to Brad nabídnul, tak měl velikou radost a říká, samozřejmě si s tebou rád zaspívám. Mimochodem, když měl Brad Paisley jeden z koncertů v Londýně v tamní O2 aréně, tak my všichni návštěvníci jsme tam byli tehdy velmi překvapeni, protože na úplný závěr při přídavku na jeviště pozval Ronnieho Wooda z Rolling Stones a společně si tam zahráli jednu krásnou kytarovku, takže to byla taková přestřelka dvou skvělých kytaristů. Takže Brad Paisley na to navázal, no a ten duet, který s Mickem Jaggerem naspívali, tak dokonce Mick Jagger je jeho spoluautorem. Ta píseň se jmenuje Drive of Shame a všimněte si v úvodu, jak si tam Brad Paisley s Mickem Jaggerem vypráví ve studiu, jak to všechno bude, kdo bude zpívat kterou pasáž. No, byla to veliká zábava, viděl jsem i video a pánové si to opravdu užili. Tak jdeme na to, Drive of Shame.
1: What should it be?
2: Hey, I got it. I don't remember too clearly how smelling your beer and obsession CK.
1: Cool!

0: kdo ví.
1: To byl Ondřej Brzo Bohatý a jeho autorská píseň s názvem 7. Teď si pustíme dalšího skvělého hudebníka a také pianistu, který se jmenuje Bruce Hornsby. To je taková velmi zvláštní, v tom nejlepším slova smyslu, tedy osobnost v hudebním světě, protože je to opravdu vynikající pianista, také skladatel a zpěvák. A on je rozkročen také do mnoha žánrů a často spolupracuje s hudebníky z různých oblastí. Dokonce natočil také krásné album s bluegrassovým a country mistrem Ricky Skaggsem, které bylo velmi, velmi úspěšné, a jinak své písně ladí tu do gospelova, tu do jazzu, tu do blues, do rocku, do soft rocku, a všechno mu nesmírně jde a nesmírně mu to sluší. Nutno podotknout, je také několikanásobným držitelem ceny Grammy. Tu první dostal už v roce 87 a je to pán, který zásobuje svými písněmi i své známé kolegy, takže jeho písně jsou roztroušeny v repertoáru mnoha světových hvězd. Já bych teď od něj pustil takovou zvláštní píseň, kterou byste nenalezli na žádném jeho albu, ale je to píseň, kterou natočil speciálně pro jeden krásný film, který se jmenuje Tin Cup. U nás šel, tuším, že kdysi na televizi Prima pod názvem Zelený svět, a je to film z golfového prostředí, což je pro mě naprostá senzace jako pro milovníka golfu. Viděl jsem ho nesčetněkrát a doufám, že ještě nesčetněkrát uvidím. A hlavní roli tam hlavně hraje můj oblíbený Kevin Costner. A společně s ním se v těch dalších, dá se říct, hlavních rolích objevuje také Don Johnson, což je sympatický herec, kterého znáte z 80. seriálu Miami Vice, jestli pamatujete, to byl velký hit. No a hraje tam také jedna velmi půvabná herečka, a sice René Russo. A Kevin Costner tam hraje bývalého golfového hráče, který se vsadí právě s Donem Johnsonem, že ten turnaj vyhraje jenom jednou holí. No, nebudu víc prozrazovat, klidně se na to podívejte, ale senzační je právě také soundtrack k tomuto filmu, kde je spousta zvučných men a hlavně těch countryových, takže je tam třeba Mary Chapin Carpenter, ale je tam právě i Bruce Hornsby s touhletou krásnou baladou, která tam zazní v momentě, kdy Kevin Costner je tak trošku rozměžněn, protože se samozřejmě do René Russo v tom filmu zamiluje. A ta píseň k tomu náramně sedla. Jmenuje se Nobody There But Me.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country je všechno, co se mi líbí.

To byl Xindl X a Mirka Meškechová, Cudzinka v tvojej zemi. No, ta další píseň bude mít takový, no, vzdáleně podobný podtext. Bude zpívat skvělý černošský countryman Darius Rucker. Píseň, kterou v roce 2010 zařadil tehdy na své nové album s názvem Charleston 1966. No a je zvláštní na té písni to, že v tom roce 2010 jí společně s Dariusem Ruckerem a jistým Caseym Bedhardem složil také Chris Stapleton, dnešní obrovská, opravdu mega hvězda countryová s přesahem do jiných žánrů. Doporučuji, abyste se podívali na jeho video, kdy zpíval hymnu na Super Bowl, což je vždycky obrovská událost v celé Americe. Je to přenášeno do mnoha zemí světa a tam, když zaspíval a kapela tu hymnu, tak všem spadla čelist a v zápětí mu všechny světové hvězdy gratulovali k té nádheře. A on tak skromně říkal, no nevím, jestli jsem to zaspíval dobře. Výborný, na to se podívejte. No a v tom roce 2010, když tuhleto písničku skládal, tak ho ještě vůbec nikdo nezná. Byl to naprosto neznámý zpěvák, který se také snažil živit tím, že skládal písně svým pozdějším slavným kolegům, no a právě Darius Rucker jednu z těch písní naspíval, která se jmenuje Comeback Song. Je to píseň, která vypráví o tom, že ten dotyčný se snaží prostřednictvím rádia v písni říct své bývalé lásce, aby se vrátila zpátky. Tak proto Comeback Song. Pojďte si ji poslechnout.

Před nějakým časem jsem vám pouštěl krásnou písničku v podání Honzy Vyčítala. A ta písnička se u vás posluchačů sešla s obrovským úspěchem, protože jste ji neznali, protože běžně na Country Radio nezní. Vytáhl jsem ji také ze svého archivu, protože jsme ji natáčeli kdysi s Honzou, tuším, že to byl nějaký rok 1997 nebo 6, už si to nepamatuju přesně. A byla to vlastně takové Honzovo vyznání dívce, kterou kdysi v mládí miloval. Potom je osud rozdělil, ona se na mnoho let odstěhovala, respektive tehdy utekla do Spojených států a neviděli se desítky let. A Honza mi o ní často vyprávěl, že by se s ní chtěl setkat. A až jsme byli na jednom z turné v Americe a v Kanadě, tak tam po těch desítkách let tomu setkání došlo a Honza mi právě celý ten příběh líčil, jak to bylo, kde se scházeli u krále Brabantského, což bylo na malé straně v takové hospůdce. No, nádherná píseň a tak jsem moc rád, že i u vás rezonuje. Takže teďka vlastně pouštím na přání mnohým z vás, psal mi posluchač, mám tady vypsán posluchač František, Martina, včera naposledy posluchačka Iva, no je vás hodně, kdy tu píseň opět pustím, takže samozřejmě ji pustím rád, protože je opravdu krásná, tak zazpomínáme na Honzu Vyčítala a ta píseň se jmenuje Hvězda tvá, ta indiánská.

Ano, ano, tak to byl pravdivý příběh. Honza Vyčítal, hvězda tvá ta indiánská. Na závěr, tedy když jsme u těch balad, tak mám pro vás ještě jednu nádhernou, která se jmenuje Fire and Rain. Tu v roce 1970 vypustil do světa její autor a také interpret James Taylor, vynikající zpěvák, kytarista, písničkář, hlavně také skvělý bavič a příležitostný herec. No a ta píseň se od toho roku 1970 objevila na tolika deskách, tolika různých zpěváků, že to ani přesně spočítat nemohu. Prostě se mu to povedlo. Je to nádherná píseň a já vám ji na závěr teď pustím od zpěváka, který se jmenuje Kenny Edmonds, říká si Babyface. A je to člověk, který je spíš z takových těch bluesovo, soulovo, R&B vod, ale často spolupracuje s různými country zpěváky a tahle ta verze, ta se mu opravdu povedla. Takže Kenny Edmonds, Babyface, Fire and Rain. No a já se na vás těším po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný, horký večer.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: dva připátky mírně prorostlého bluegrassu.
1: Než otevřu ráno, či špajsku probírám, půlku šišky udám, kruh krku nasoukám.
0: On nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
2: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
0: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

Věra Martinová, Pláču tvoje modrý oči, je píseň, kterou si vypůjčila z repertoáru Williho Nelsona, Blue Eyes Crying in the Rain. To byl vlastně první Williho veliký hitparádový kousek. No a tenhle krásný český text pro Věru složil Toní Klinhardt. Toníka zdravím nahoru, na obláček. Tak v této hodině samozřejmě spousta dalších takových a podobných krásných písní. Za mnohé třeba jedna z těch novinek od Kamelotu.

Tak to byla malá nabídka toho, co vás čeká. Já doufám, že si každý z vás vybere, no a Country Radio bude vaším milým společníkem dnes večer. Přeji vám hezký poslech.

pekárně sedím, sám u kamen, čtu dávné vzkazy na zdech,

I dneska má narozeniny mnoho známých osobností, některé z nich si probereme detailně, ale teďka zmíním pár těch, které samozřejmě znáte také dobře. V roce 1962 se dneska narodila herečka Pavla Tomicová. V roce 1966 pak moderátor, herec a zpěvák Vladimír Hron. V roce 1973, to je něco pro sportovce, to se narodil hokejový brankář, olympijský vítěz a také trojnásobný mistr světa Milan Hnilička. V roku 1974 se narodila Tereza Pernerová, známá moderátorka, herečka a také zpěvačka. V roce 1852 to se narodil španělský architekt Antonio Gaudí. Teďka jsem si jeho díla užil, protože jsem byl v květnu v Barceloně. Vždycky, když tam jsem, tak neopomenu navštívit takové ty nejvýznamnější záležitosti. A vždycky mě to opravdu doslova do písmene vezme dech, jak se říká. Mimochodem na podzim společnost LEGO už teď avizuje, že vyjde speciální edice LEGO Icons, která bude představovat slavnou Sagradu Familiu. Takže na to se těšte, jestli sbíráte LEGO. Jako můj syn, od kterého jsem se to dozvěděl, tak se máte na co těšit a máte se na co těšit i finančně, protože to bude stát asi 18 tisíc. A to není zdaleka to nejdražší LEGO, ale je to nádhera. Viděl jsem to a opravdu Sagrada Familia v provedení z kostiček, krásná. V roce 1996 se narodil americko-brazilský automobilový závodník a opravdová legenda, jehož příjmení zlidovělo v naší mluvě, a sice Pietro Fittipaldi. No a v roce 1945 se narodila americká zpěvačka, skladatelka, ale také spisovatelka Carly Simon. Tahle ta dáma slavila obrovské úspěchy už od 70. let. Má na svém kontě také samozřejmě mnoho cen Grammy a hlavně napsala spoustu krásných písní. A dneska, když jsem v úvodu hodiny pouštěl také písničku Fine Rain, o které jsem vyprávěl, že ji složil James Taylor, tak Carly Simon byla od roku 72 do roku 83 manželkou Jamesa Taylora, takže takhle zajímavě, aniž bych to plánoval, se ten kruh uzavřel. No a ona vlastně zpívala, teď jak to nazvat, to byly popové, poprokové písně, ale také folkové, softrockové. Je to prostě hezká muzika, ta škatulka není podstatná, ale dělala vždy krásnou muziku. A já bych teďka k těm jejím narozeninám rád pustil píseň, která mě provází už vlastně od neúplného dětství, už jsem byl jinoch, když jsem poprvé na rakouské televizi viděl Jamese Bonda, samozřejmě za minulého režimu. A viděl jsem tam díl Špion, který mě miloval. A tam tehdy tu ústřední melodii naspívala právě Carly Simon a jmenuje se Nobody Does It Better. Tak pojďme. Pošleme pozdrav Carly Simon a zazpomínáme na Jamesa Bonda.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

to před léto, jednoho dne časně z rána, řek můj táta, Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland.

kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se mužikácí, dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik rád.

co leží Dixie. Kdo zná, jak veliká je Dixie. Kdo zná,

Tak nevím, jestli to tušíte, ale dneska je Den námořníků, takže všechny námořníky, kteří právě teď poslouchají Country Radio, moc zdravím. No, námořníci, pravda, nemývali lehký život, no, možná proto, že jejich osud na lodích býval nejistý a byl protkán spoustou všelakých pověr a jistých rituálů, no a některé z nich se dochovaly také dodnes. Lodě se po mořích plaví už, dá se říct, tisíce let a jsou velmi svérázným a uzavřeným světem uprostřed toho nádherného, ale občas i krutého oceánu. No a život námořníků býval opravdu těžký, i proto na lodích vznikala řada těch obyčejů, zvyků a tradic. No, ty praktické se postupem času staly takovou nedílnou součástí námořního práva. Některé historické upadly v zapomnění a z jiných se staly pověry, které ovšem dnes budí už jen úsměv, nebo je dodržujeme a už nevíme proč. Odpradávna na moři třeba platilo, že pondělí je nešťastný den a v pondělí se prostě nevyplouvá. I současní jachtaři tento zvyk dodržují, no a víte proč? V pondělí se totiž v hluboké minulosti vyplácelo, a to doslova a do písmene. Přestupky předchozího týdne řešil bocman, ne kocman, prosím vás, bocman, nebo jeho pomocník s karabáčem v ruce. No, v některých kulturách je za smolný den považován pátek a v pátek můžete plout, jen byste neměli vyplouvat, takže pozor na to. Na lodích je také zakázáno pískat, protože kdo píská, tak zpochybňuje a provokuje samotný vítr, no a ten se brzy pomstí větrnou smrští nebo bouří. Pouze, pozor, lodní píšťalka má výjimku. Bouři ale prý spolehlivě zažene podkova na stěžni, takže až vyplujete, tak podkovu sebou. Pověr a zvyků, kterými je opředem život na lodi, je víc, jak by řekl básník, než vln na moři. Takže třeba, že se na palubu lodi vstupuje zásadně pravou nohou, nebo že bychom na loď neměli vozit banány, které údajně přivolávají smrt. A nebo že stříhání nechtů a vlasů při plavbě zlobí Neptuna a nosí prý smůlu. Tak nevím, jak to dělali námořníci, když se plavili třeba 2 měsíce v kuse, no. Asi nezvládali, to víme, jak vypadali. Na palubě lodi se při přípitku neťuká, to je známá věc, takže neťukat skleničkami, abychom neprobudili a nerušili mrtvé námořníky. Při plavbě pak nosí smůlu samozřejmě, tahle ta věc. Na lodi se připíjí vždy v sedě a nevstává se také, si to zapamatujte, tento zvyk má totiž svůj původ v dobách velmi vzdálených. No, zkuste si vstát v těsné kabině s pevně zabudovaným nábytkem kolem skosených stěn plachetních lodí a houpající se palubou pod nohama. No a první přípitek před plavbou samozřejmě patří do moře. Odlévá se bohu moří, ať už je to, já nevím, Neptun, Poseidon nebo třeba severský Njord. To je opravdu veliká tradice. No, k přípitku se váže ještě jeden zvyk. Před dávnými lety se v důstojnických jídelnách denní dávka rumu nebo tropického vína pila před hlavním jídlem s přípitkem, který pronášel služebně nejstarší důstojník. Ale co si měl pořád vymýšlet, že jo? A tak se během doby ustavil systém přípitků na každý den v týdnu. No a zněli asi takto, a to cituji. V pondělí za vlast, úterý na naše matky, středa na nás, čtvrtek na krále, pátek na domovský přístav, sobota na milenky a ženy, neděle za ty, kdo jsou na moři. To je krásný. No, následující legenda pochází z drsných míst, divokých skal, bouří, mlh a proudů, tedy ze severního Skotska, což je tedy opravdu mystická krajina, mystické místo. Říká se, když zemře námořník na moři a jeho tělo se nemůže vrátit na zem, změní se prý jeho duše vracka. Poletuje pak u rodných břehů a pozorně sleduje plavby lodí. No a když se přiblíží nebezpečná bouře, volá na své živé druhy a snaží se tím křikem varovat. No, vlastně v těch legendách bývá ukrytý i velký kus pravdy. No, zkuste někdy před bouří vracky sválně pozorovat. Já jsem to dělal mnohokrát. Dřív, než ji oznámí moderní přístroj, cítí často rackové. To je ta chytrá příroda. Stahují se k zádi lodi a křičí jinak než obvykle. Na lodi proto od nepaměti platí zákaz lovit a střílet racka. Jiné zvyky připisují stejnou roli také delfínům a nebo albatrosům. Samozřejmě se ještě na nějaké ty rituály podíváme, ale pojďte si dát jednu velmi tajemnou píseň od Vabyho Daňka. Fram.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

Jelikož se pomalinku přiblížila 22. hodina, tak povídání o námořnících, samozřejmě, které jsem slíbil, tak o to nepřijdete, dáme si ho hned po 22. hodině, ale teď už stihneme jenom jednu jedinou píseň, a sice slibovanou Caroline Martin Dew od kapely Alabama, kterou hoši z Alabamy vydali v roce 1984. A jestli si vzpomínáte na nádherné LPčko Michala Tučného Starýho psa novým kouskům nenaučíš, tak tam Michal tuhletu písničku udělal s krásným českým textem jako Karolíno a udělal ji opravdu přesně podle toho originálu, tedy i co se týče aranžma. A je to jedna z mých nejoblíbenějších písní, jednak od Michala, ale také od Alabamy. Tak si pojďte vychutnat a já se na vás těším po 22. hodině. Přeji vám klidný večer.

náklaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Tak to byl Joe Diffie a písnička Third Rock from the Sun, veliký hit 90. let. Vzpomínám si přesně, když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, safra, tak tohle je ta nová country. Joe Diffie bohužel mezi námi už není několik let a jeho písně však tady stále jsou, stále žijí. Tak a jelikož dneska slaví, nebo by slavil narozeniny člověk, který se jmenoval George Orwell, narodil se v roce 1903 a byl to skvělý britský spisovatel. Vlastním jménem se jmenoval Eric Arthur Blair a on vlastně v podstatě ve všech svých knížkách, tuším, že on dokonce kdysi citoval, tedy budu citovat, že od roku 1939 veškeré knihy, které jsem napsal, tak jsem namířil směrem proti totalitním režimům. Takže určitě znáte jeho romány jako 1984 nebo Zvířecí farmu. Je zvláštní, že v těch knihách jsou věci, které platí stále. Ať je jakékoliv zřízení, kdekoliv na světě, tak všude to platí i dodnes. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli George Orwella připomenout právě Zvířecí farmou, ale to neznamená, že vám ji tady teď budu číst, ale naštěstí Honza vyčítal kdysi Zvířecí farmu, tedy tu knihu, kterou miloval a byla to i naše společná láska, on mě k tomu vlastně přivedl, tak tu Zvířecí farmu kdysi zhudebnil a vměstnal celou tu knihu do jednoho textu. Tak jdeme na to. Zvířecí farma.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Navážu ještě, jak jsem slíbil, na námořníky, kteří mají dneska svůj den. V minulé hodině jsem povídal o těch zvicích a různých pověrách. No, také se hodně povídá o záhadných postavách na moři, ale i v moři. Tak třeba zrádné sirény nebo ty pověstné nevyspytatelné mořské panny. No, původní sirény měly od pasu nahoru ženské tělo a od pasu dolů ptačí, tedy původně. Kouzelně zpívali a svým neodolatelným zpěvem vábili námořníky ke svému ostrovu, kde na ně ovšem číhaly velmi nebezpečné útesy. Teprve později se sirény z ostrovů přestěhovaly do moře a spodní část těla se změnila na rybí. A od té doby jsou na světě tedy mořské panny. Byly prý už hodnější, ale přesto čas od času za nimi někdo skočí do moře. No a proč jsou námořníci ke skoku do moře vábení, je ovšem zahaleno tajemstvím. Při dlouhé plavbě se tedy proto raději nedoporučuje postávat osaměle na zádi a hledět do vln. Zvláště ne tedy večer, tak pozor na to, až někam poplujete, tak nepostávejte sami na zádi, tedy pánové hlavně. No a pozor, mimochodem v oblasti Trinidadu a Tobaga je moře obývané prý mořskými muži. Ti prý ale dokáží plnit různá přání, tak nevím, ještě jsem žádného mořského muže nepotkal. Je taky otázka, proč se námořníci vlastně zdobí, proč staří mořští vlci nosili náušnice, no protože věřili, že jim to prý zlepší zrak a také proto, že díky tlakovým bodům v uchu mírní mořskou nemoc. Zvláštní. No a kromě toho zlatá náušnice zaručovala řádný pohřeb, jednoduše protože pokud byla mrtvola vyplavena na pobřeží, tak by ta náušnice pokryla náklady s pohřbem spojené. A taky si vzpomínám, že mi už můj tatínek říkal, když jsem byl malý kluk, že náušnici v uchu nosí ti námořníci, kteří propluli Hornův mys. A potvrdil mi to také jeden ošlehaný námořník. Ale nevím teda, jestli je to pravda, snad ano. No, pak taky tetování samozřejmě námořníci. Populární byla témata ku podivu z kuřaty a prasaty na nohou, prý to pomáhalo přežít ztroskotání, nevím. Tak až potkám někdy nějakého námořníka, jak se musím podívat, jestli má nějaký kuře nebo prase na noze vytetovaný, já jsem vždycky viděl nějaký kotvy a mořský pany. No a jak to vlastně vypadá s takovým námořnickým rájem, o kterém se mluví, protože ten život na lodi býval drsný a tak bylo samozřejmě těžké motivovat námořníky ke službě na té lodi a proto vznikla povídačka o tom, že námořníkům, kteří na moři přijdou o život, je vyhrazeno místo v pravém námořnickém ráji. No a prý to bylo popisováno takto. Žádná voda, jen zelené louky se táhnou do dály, vzduchem se nese hudba, uprostřed stojí prý bar, kde co hrdlo ráčí nalévají mladé barmanky. Spoře oblečené tanečnice skotačí kolem a svádějí nestárnoucí marňáky, aniž žádají slibu manželského či jiných závazků. Běda, když nespokojeny stichnou, to dole zabouří moře. Tak to jsem teďka ocitoval. Takhle se údajně vykládá ten námořnický ráj. Tak těžko říct. Zjistil jsem, že mám mnoho mezer, co se týká námořníků a těch zvyků, tak hned až nějakého potkám, tak se ho budu muset zeptat. Bohužel, teď jsem to prošel, plavil jsem se v květnu po Středozemním moři, tam jsem se měl ptát na tyhle ty věci, tak musím určitě příště. Teď mám ovšem pro vás připravenou nádhernou píseň, která s mořem souvisí a s námořníky. Je to překrásný text Zdeňka Rytíře, který naspíval Michal Tučný na své album Jižanský rok. Ta písnička se jmenuje Moře brázdím. A já zdravím všechny námořníky, kteří mají dneska svůj den.

odkud vyplouval, já moře brázdím dál a dál. Vezu z arizonský

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

To byla Emmylou Harris, písnička Heart to Heart, kterou si kdysi do svého repertoáru vypučili dvě Hanky. Ano, Hanka Mladá a Hanka Horecká. Bylo to v době, kdy zpívali společně u kapely Fešáci v druhé polovině 80. let a naspívali pod názvem Půl a půl. Nádherný text, tuším, že to byl asi Petr Novotný. Tak, pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo 25. června v historii. Roku 1315 Jan Lucemburský dorazil do Brna po ukončení válečného tažení proti Matoušovi Čákovi Trenčanskému. Roku 1796 Ludwig van Beethoven poprvé veřejně vystoupil v Praze. Roku 1897, to se také týká Prahy ještě, zahájila městská elektrická dráha Královský Vinohrad provoz elektrické tramvaje. No, kdyby tenkrát tušili, jak to bude v roce 2026 vypadat na Vinohradech a na Václaváku ty vyrvaný koleje, ty by koukali. Rok 2004, tehdy bylo prodlouženo pražské metro o úsek 40 do stanice Ládví. Roku 1741 byla Marie Terezie v Prešpurku korunována uherskou královnou. Rok 1788, schválením ústavy se Virginie stala 10. státem Spojených států amerických. Rok 1905, takto se tehdy ve francouzském Dourdanu konal druhý ročník mezinárodního motocyklového závodu a zvítězil český závodník Václav Vondřich na motocyklu Slavia vyrobeném automobilkou, ano, Laurin a Clement. Roku 1938 se Douglas Hyde stal prvním prezidentem Irska. V roce 1975 Mozambik vyhlásil nezávislost na Portugalsku. V roce 1998, to je něco pro milovníky techniky, vydala společnost Microsoft operační program Windows 98. No a v roce 1876 porazili bojovníci indiánských kmenů Lakotů, severních Cheyenneů a Arapahů americkou armádu ve slavné bitvě u Little Bighornu. Tomuto tématu se chci věnovat v zítřejším večerním vysílání, takže jistě zazpomínáme a samozřejmě i z písní, ale teď si dáme takovou malou předzvěst tedy toho zítřejšího povídání. Je to skladba Little Bighorn, kterou natočil Robert Křesťan společně s druhou Trávou.

Tak a to je v této hodině skoro všechno. Na závěr už jenom Karel Plíhal a nádherná písnička Prejden, kde předvede také svůj kytarový No a hned v úvodu příští hodiny si řekneme ještě něco málo o tom dnešním dni, který nejen je všech námořníků. Tak pozor na to. Těším se na vás, hezký poslech.

0: 23 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká.

No, tahle ta noc určitě není poslední s Country Rádiem. Country Rádio je tady pro vás každou noc i každý den, samozřejmě neustále. Teď je 23 hodin a 10 minut a s vámi stále Petr Kocman až do půlnoci. No a jak jsem říkal, tak dneska je Den námořníků. K tomu mám ještě jednu malou poznámku, kterou jsem měl připravenu. A taky mi to připomněl jeden z posluchačů, který měl s tím, co teď vám chci říct, podobný zážitek. Zapomněl jsem jednu důležitou poučku, co se týká námořníků, že nikdy si prosím vás nezapalujte cigaretu o svíčku, protože se říká, že v tu chvíli někde zemře námořník. Takže pozor, pozor na to, nedělejte to, je to jedna z velmi důležitých, no jak to nazvat, pověr, dejme tomu. Nebo je to takové námořnické pravidlo. Tak, ale dneska není jen den námořníků, ale představte si, že dneska je také světový den Beatles. Poprvé se to začalo slavit, tuším, že v roce 2009 a každý rok 25. června se to drží po celém světě, tak si myslím, že i my na Country Rádiu musíme zazpomínat na tuto skvělou kapelu, která formovala a dodnes formuje naše životy, ať si to přiznáme nebo ne, každého z nás Beatles někdy zasáhli, tu víc, tu míň, mě teda hodně a já shodou okolností Beatles tedy osobně považuji za jeden z největších hudebních zázraků 20. století, protože ty harmonie jsou tak typické a ovlivnily spousty muzikantů, generace muzikantů a dodnes ovlivňují. No, bylo těžké vybrat píseň teďka od Beatles, protože těch, které máme rádi, je obrovská spousta. Ale nakonec jsem vybral jednu, kterou kdysi složil George Harrison, ten, kterého moc často Paul McCartney s Johnem Lennonem nepouštili na ty desky, psali svoje písně, ale když se to Georgeovi podařilo, tak to stálo za to, protože balady jako While My Guitar Gently Weeps nebo Something a nebo píseň Here Comes the Sun, tak to jsou opravdové perly. Mimochodem Here Comes the Sun, to je ta, kterou si teď poslechneme, tak tu George Harrison složil jednoho rána, když byl se svým kamarádem Ericem Claptonem, se kterým se přátelili celý život, když byli u něj doma a ráno po mejdanu vyšli před dům na trávník a venku krásně svítilo slunce. A v tu chvíli si George začal pobrukovat už tu melodii, kterou pak v zápětí okamžitě dokončil a postaral se o jednu z nejkrásnějších a nejslavnějších písní Beatles. A mimochodem to potvrzuje i Eric Clapton ve své autobiografii, že to tak skutečně bylo. A ještě jedna zajímavost, písnička Here Comes the Sun je na jedné hudební platformě velice známé. Ta nejstahovanější píseň kapely Beatles vůbec. A to je co říct. Až teprve za ní jsou Yesterday, Michelle a tak dále, Hey Jude. Tak pojďme si tuhle tu krásnou píseň poslechnout a oslavme tak Den Beatles.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

Tak přátelé, jdeme na to, jdeme soutěžit. Mám pro vás telefonní soutěž, takže prosím, neposílejte SMSky s odpověďmi ani maily, ale napište si číslo do studia, které je 210 323 333. Pro ty, kteří se nestačili zaznamenat, tak 210 323 333, ještě jednou. No a soutěžit budeme o CDčko kapely Falešná karta, které nám tady zanechali. Jmenuje se Zatracení blázni a nevyhrajete pouze tedy CDčko, ale k tomu ještě zpěvník k tomu CDčku, abyste si ty písničky mohli z hochy zpívat, a k tomu ještě krásný odznak, jak jsem minule říkal, ve tvaru Woodcraftu, a uvnitř je logo Falešné karty. Takže jistě je o co soutěžit. Tak jestli máte připraveny telefony, tak vám prozradím tedy soutěžní otázku. Opět jsem zvolil píseň, kterou budete hádat. Takže chci po vás, abyste mi řekli interpreta české verze písně, kterou vám za malý moment zaspívá Kris Kristofferson. Chtěl bych vědět interpreta, a pokud budete vědět i název, samozřejmě tím lépe, ale stačí mi interpret. Tak, připravte se, půjdeme na to. A Kris Kristofferson je připraven právě teď. Takže volejte za malý moment. Doufám, že všichni budete vědět.

0: No, musím vám tedy, milí posluchači, říct, že jsem vás nenachytal. Nenachytal, kde pak, věděli jste. Já jsem rád, že právě teď mohu ve večerní vysílání Country Rádia přivítat posluchače Kamila. Kamile, ještě jednou dobrý večer.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Ahoj, tak prosím tě, dovolal se správně, se správnou odpovědí jako první. Nebylo to tedy úplně jednoznačné, no ale v tvém případě to bylo naprosto jednoznačné, protože ty si dokonce řekl nejenom interpreta, ale i přesný název. Takže písničku Krise Kristoffersna, která se jmenuje The Bigger the Fool, The Harder the Fall, v češtině naspíval, a teď to řekni celému národu.
1: Tak, byl to Babi Daněk, Standa, a písnička se jmenuje Čím větší blout, tím tvrdší pád.
0: No je to tak. Hurá, hurá, gratuluju. Tak, CDčko a zpěvník a odznáček falešné karty je tvůj. Já ti gratuluju, no a myslím si, že by bylo hezký, kdybychom si tedy zahráli tu Vabiho verzi, aby jsme to mohli porovnat, ale v tomto případě se Vabi držel opravdu toho originálu, i co se týká aranžma, a mimochodem s Kristoffersnem si tuhle tu písničku zaspíval v Praze na jeho druhém koncertě, kdy Chris ho překvapil ze zádu, ze zálohy, přišel za Vabim, chytnul ho kolem ramen a zaspíval si s ním kousek, tak to byl velmi dojemný moment, musím ti říct.
1: Tak, asi to všem líbí.
0: Tak jo, hezký večer přeju a děkuji za zavolání, příště naslyšenou.
1: Ahoj.

schody do všech poschodí mívá před sebou. Sní a věří věst, co z neznáma, tak jako ti před námi.

roce 1990 tuhle tu písničku zařadila Věra Martinová na své tehdy nové album. Vlastně LPčko ještě v té době Nejsme si cizí. No a ode mě, milí posluchači, je to dneska už vlastně všechno. Rozloučím se s vámi, ale jak vždycky říkám, ne na dlouho, protože pochopitelně zítra od 20 hodin budu s vámi ve večerní vysílání Country Rádia. Jak jsem říkal, tak určitě zazpomínáme na tu slavnou bitvu u Little Bighornu, která dneska má výročí, tak si o tom budeme povídat. Také pro vás budu mít vzpomínku na jednu úžasnou dámu, zpěvačku, herečku, hlavně krásnou dámu. Bude to také spojeno s písní, ale také s jednou, řekl bych, docela proslulou scénkou, na kterou se teda opravdu těšte. Myslím si, že jste ji určitě dlouho neslyšeli na vlnách Country Rádia, možná ještě nikdy dokonce, tak doufám, že se vám bude líbit. No a dneska se s vámi rozloučím jedním krásným moudrem, které kdysi pronesl známý český básník, novinář a dramaturg pan Jiří Mahen. A ten řekl, kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch jako srdce. A pod to se tedy podepisuji, to je pravda. Přeji vám klidné sny, zítra vydržte vedra a těším se na vás večer. Petr Kocman.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, a to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Tento víkend od pátku 26. června do neděle 28. června bude slavit Porta 60. narozeniny. Soutěžní festival, který dal od druhé poloviny 60. let prakticky vzniknout celé moderní tuzemské trampské, folk a country scéně, nabídne pestrý program oslav. O současnosti i historii Porty si budeme dnes povídat se skutečným srdcařem Porty, členem organizačního týmu a naším milým kolegou z rádia Jirkou Vondráčkem. Ahoj Jirko.
2: Ahoj, dobrý den.
1: V čem bude letošní oslava výjimečná? Kdy měla Porta skutečně na mále? A jaké poselství a možnosti přináší dnešní době? O tom všem si dnes budeme povídat. A hned první letošní gratulant a člověk, který na Portě strávil opravdu hodně času. Jaroslav Samson Lenk. A kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste se Jirky na něco zeptat, tak nám můžete napsat SMSku, e-mail nebo využijte naši mobilní aplikaci. Příjemný poslech!

Vystál se dál, proč pak se vracel? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mému? Uhasil

zkouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl pír a netopír, jen smutek,

0: Ledíte Country Rádio, pořad Remské tamtamy, ve kterých teď dozněl Jarda Samson Lenk, skladba Vandrovní. My tu máme Jirku Vondráčka a probíráme dneska 60. narozeniny Porty, ale já bych se teď vrátil trochu do historie, ne do tak velké historie, protože 60 let je dlouhá doba, ale chtěl bych se vrátit do roku 2006. Tehdy proběhl v Jihlavě vlastně ročník, který oslavoval 40. výročí Porty, a byl to propadák. Vaby Daněk tehdy řekl, to je dobré, aspoň nebudou fronty u stánku. Ale já se tě ptám, Jirko, co se tehdy stalo?
1: No, myslím si, že se tehdy stalo to, že došly peníze. V podstatě to, co mělo jít na reklamu, to, co mělo jít prostě na podporu té Porty, tak se někde nějak vytratilo a došlo tam vlastně ke změně předsednictví, přebírala to Anička Rojtová a rok 2007, kdy už k tomuhle tomu převratu došlo, tak jsem říkal, Aničko, a kolik na to máš teďka financí? No a tu částku, která mi řekla, tak jsem říkal, no za to se nedá udělat festival, že? Tak jsme se pustili do světa a začali jsme hledat tam, kde můžeme tu Portu, a teď řeknu fakt, stojící před propastí, zachránit. No.
0: Ty jsi se dostal vlastně k Portě jak, Jirko? Ty jsi tam byl od roku 2004, že?
1: No, já jsem jednou dělal takový pořad někde v Českých Budějovicích, moderoval to Zdeněk Švagr a byl jsem předsedou svazu autorů interpretů a říkal, hele, nechceš na Portu přijet do Poroty? A jsem říkal, neblbni, já jsem popík. Já prostě, to by mě vykopali. Říkám, no ale jsi předseda svazu autorů interpretů, skládáš písničky, poznáš přece, co je dobře, co je špatně. Říkám, no tak jestli nemáš strach, no tak já tam půjdu. No a tak jsem se stal členem Poroty, pak jsem se stal i předsedou Poroty na určitý čas. A pak už, když jsme se stěhovali do Řevnic, tak jsem vymyslel, nebo navrhl, a sám jsem byl nositelem té myšlenky, abychom měnili Porotu. Aby prostě muzikanti, kteří jdou soutěžit, aby neměli pocit, ježiš, tady zase sedějí tyhle ty tři, tak to je jasný, že to nedostanu. Jo, i tohle to se řešilo.
0: Porta se do Řevnic dostala jak do Lesního divadla?
1: To vymyslela moje žena Hana.
0: Jo.
1: Právě když jsme v tom roce 2007 viděli to poloprázdný, obrovský divadlo, ten amfiteátr v Jihlavě, betonovej, kde teda každý rok pršelo, to bylo ještě ke všemu, tak Hanka říkala, hele, doječte do Řevnic, tam je krásný lesní divadlo. Podívali jsme se na něj jako na fotkách a tak, tak jsme s Aničkou Rojtovou se sebrali, jeli jsme do Řevnic k panu starostovi, říkáme, pane starosto, my bychom rádi, ano, chci vás. Ještě jsme to ani nedořekli, co? A takhle začala ta éra Řevnický Porty.
0: Já si totiž myslím, že ty Řevnice k té Portě dneska už skutečně patří. To místo je vlastně nádherný přírodní plac, kde
1: je to půvabný.
0: Tak, kde se to i to tak vybízí k tomu kempování, že tam ty lidi můžou spát i pod čerákem vlastně, když je to opravdu příjemné. Jirko, já teď tady budu mít jeden živák, proto je, milí posluchači, Jirka dnes přines několik raritních živých záznamů z moderní Porty, dalo by se říct. Tohle bude rok 2011, kde si Honza a Franta Nedvědovi zaspívali zpívání. To bylo nějak těsně po tom, co oni se zasedali dokupy, že ano?
1: To už, musím to říct přesně, jo. To už byl druhý jejich společný koncert na Portě, protože ten první byl 2008. Já jsem z toho chtěl udělat, ale měl jsem to jenom na videu, tak by ten zvuk byl blbej. Ale tam právě došlo k tomu, že Franta seděl jako porotce a Honza se svým bandem hrál. A najednou Honza říkal, pojď, brácho, pojď si zahrát. No a tak ten Franta se, jako bylo to domluvený samozřejmě, ale Franta se sebral a šel na pódium a vyprskli tam samozřejmě i ty stánky.
0: Já teda pustím zpívání, nikoli stánky.
1: Jo, zpívání
0: a poté bych pustil Honzu Nedvěda mladšího a příbuzné, vlastně kde byl tehdy i Vojta Nedvěd, a to bude tvoje skladba, kterou jsem napsal společně se ženou Hankou Sorosovou, a tu bude zpívat i také Lucka Vondráčková.
1: Ty znám.
0: Takže ano, přátelé, musím říct, že skladba Kdo tě mám rád, kdo by náhodou chtěl navrhovat, že nepatří do tremských tamtamů, tak ho opravím. I tato píseň se dnes už hraje u Táborových ohňů. Tak příjemný.
1: Ne, to je posledný. Kytarovka, to je jasný.
2: Měsíc trpělivě poslouchal to, čemu ještě včera

0: shledanou.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.

0: Zpívala Lucka Vondráčková a kapela Příbuzní. I takovéto písně můžete dneska slyšet už u Táboráku. Vy posloucháte Tramské tamtamy na Country rádiu, kde máme Jirku Vondráčka, autora této skladby, a věnujeme se portě. Jirko, tento víkend od pátku 26. do neděle 28. června proběhne ono velké výročí. Řekni mi, jak jste tento rok přistoupili k programu?
1: No, cílem bylo pozvat tam co nejvíc gratulantů, kteří by se rekrutovali právě z těch, kteří už tu portu vyhráli. Což by v podstatě, jako, když to spočítáme, tak by to bylo 60 hostů, ale někteří už tady s náma nejsou, někteří nekoncertují, takže já mám pocit, že jsme asi tak na 30 lidech, kteří přijali pozvání, a pochopitelně jsme se dohodli i tak, že ano, vyhrál sportu, pojď to s náma oslavit, a jestli budeš chtít, zahrej, když nebudeš chtít, nehrej, nebo prostě jenom se jako přidej. No a většina oslovených, ať už to byl Xindl, nebo to byla Tereza Balonová a další, řekli, hele, já zahraju třeba 2-3 písničky. A takže vlastně najednou ten program se strašně zdynamizoval.
0: Nafouknul, viděl jsem, že na plakát se to skoro nevešlo.
1: Je to nafouklý, ale nejsou to samostatný celý ty koncerty, jak jsme zvyklí, jo, těch třeba 45-50 minut, takže každý prostě suknul ten svůj repertoár na to, aby to bylo součástí toho, ty oslavy, bude i dort.
0: A soutěžících je tentokrát jenom 14 finalistů, každý z jednoho kola, je to tak?
1: Ano, to jsme museli trošku zredukovat taky, protože to by se nevyšlo.
0: Možná bychom mohli posluchače upozornit na to, že vlastně sobota a neděle jsou absolutně vyprodané. Tam už možná se můžete koukat přes plot, ale
1: upozornili... Tam to jde přes plot, no.
0: Ale upozornili bychom vás, že na pátek ještě nějaká místa jsou, tak kdybyste si chtěli Lupen pořídit nebo tam vyrazit, tak se podívejte na web Porty. A Jirko, ty ještě si říkal v mezičase mi, že on bude nějaký stream, že kdyby to chtěli lidé sledovat, že je to sice taková náhražka, bohužel nemůžou být třeba všichni u toho v tu sobotu a neděli, ale jak se k tomu streamu dostanou?
1: No, v podstatě na webových stránkách Porty, tam určitě bude probíhat každý den a potom zpětně se na to budou moct podívat, nehledě na to, že ještě i na v tom areálu divadla letos jsme vymysleli tu věc, že tam bude led stěna, takže na této led stěně si ještě připomeneme ty, kteří už tam s náma být nemůžou.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale ještě jedna věc, co mě zajímá.

0: a ucho to nedá. Tak jsem si říkal, buď to, aby zpívali třeba i něco známějšího, anebo zkusíme už tu písničku promovat.
1: Jo, trochu do povědomí.
0: Takže jsem přišel s tím nápadem ty SMS soutěže, která vlastně dává příležitost nejenom soutěžit, ale seznámit publikum
1: s těmi 14 vlastně těch finalisty.
0: S těmi 14 písničkami.
1: Já bych vás upozornil, posluchači, přesně, pokud byste chtěli hlasovat pro některou z těch písní, najděte si opět web Porty, tam si můžete ty jednotlivé písničky poslechnout a poslat jim hlas. Pojďme zase za muzikou, pustíme si další letošní účinkující na Portě. První bude Vojta Kyďák Tomáško, tak toho nemusíme dlouze představovat, člověk, který je sportou skutečně srostlý. A poté zahrají Marien, to už taková novější tvář. Zahrají Tváře větru, skladbu.
0: No, novější si vem, že Portu vyhráli v roce 2005.
1: No, ale na tu dlouhou dobu jo, je to ta novější tvář. A Víťa Troníček navíc má pod palcem jednotokolo, že jo? Nějaký, ale no, teď
0: východočeský.
1: Nevím. Východočeský. Tak pojďme za nimi.
2: Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch,

0: Takhle hraje skupina Marien ve vysílání Country Rádia v pořadu Tremské tamtamy, které dnes věnujeme 60. narozeninám legendárního festivalu Porta s Jirkou Vondráčkem. Jirko, ty už si to načal, že na tento rok máte i tu velkou specialitu, tu LED stěnu. Koho to napadlo? A je mi to jasný, že tebe. Ale co tam vlastně budete promítat?
1: No tak tam bychom si měli vzpomenout na Babiho, na Frantu Nedvěda, na písničky, které už dneska opravdu od nich neuslyšíme.
0: A jak to bude, já tě nechci úplně zpovídat, ale třeba to tam vy s Tonda Linhart jako se objeví a bude tam hrát nějaký, nebo jak to bude?
1: No, Tonda Linhart prostě najednou bude hrát z LED stěny a protože když si to vemeš, tak třeba já jsem točil Portu od toho roku 2008 celou dobu. Takže jsme tam měli vždycky štáb, ať už dobrý nebo špatný, ale pořád jsme to točili, takže my máme toho materiálu hodně, doufám, že ho představím nejenom na té LED stěně, ale že teďka k těm 60 nám vyprsknu další a další videa pro webové stránky a pro YouTube kanál. Možná bych to mohlo být i na YouTube kanálu Country Radio.
0: Třeba. Potom, co mě zajímá, říkáme to tady každý rok, ale myslím, že je důležité opakovat, co Porta dá vítězi? Myslím, že je to velmi pěkné. Za A je to ta kytara od Furcha. Mm-hmm. Jaká to bude letos?
1: Letos to je ta skládačka, ta cestovní, což já mám pocit, že asi tak před takovýma 8 lety přijel Franta Furch na Portu a přijel samozřejmě na Harley, nebo co to měl, a na zádech měl balíček a říkal, pojď se na to podívat. Sundal báglík, vyndal takový tělo kytary, z toho těla vytáhl krk, nasadil to na nějaký ten zámek, zmačknul to a ono to hrálo naladěný.
0: Naladěný, to je neuvěřitelný.
1: To byl šok naprosto. Jo. Takže teď mě slíbil, že pro vítěze bude mít prostě tuhle tu skládačku.
0: Já jsem nad tím taky přemýšlel, nedávno přijel jeden kluk z kapely Sichravo na akci, vyndal to přesně, jenom to složil a začal hrát a říkám, jak je to možný? Jak je to možný? Tady člověk kladí furt jak blázen a tohle
1: tam
0: drží.
1: Jsou zámky, no.
0: Potom nahrávání u Helenky Rytířové.
1: Helenky Rytířové, no to je vlastně taky od začátku, protože Helenka nám pomáhá celou dobu, pomáhala i s portýrama, takže když jsme začínali v Řevnicích, tak Helenka fotila, psala a tak dále a vlastně dělala grafiku. No a
0: jenom celou... možná bychom mohli Jirko upozornit, já myslím, že spousta lidí si to nespojí, ale to je nahrávací studio po Zdeňkovi Rytířovi.
1: Ano, ano.
0: Jo, myslím, že spousta lidí to neví tohle. No, takže...
1: A Helenka tam točil Michal Tučný spoustu jako svých hitů, že jo, se Zdeňkem a teď vlastně Helenka dělá i videoknihy, ale každý rok vlastně přijde vítěz a nahraje si tam buď to single, nebo třeba Vehyba, tam natočila asi 3 písničky, nebo dokonce 4. To přijde na to, jak je ten interpret připravený. Xindl X taky tam točil. Jo, čili
0: prostě dostanou tu možnost.
1: Mají tu možnost. A to si myslím je super, protože, co si budeme povídat, dneska už to je sice zase snadnější, jo, protože si to natočíš třeba doma, ty počítače a ty techniky jsou dostupnější, ale tehdy to bylo opravdu nehledě na to, že samozřejmě, když jsi ve studiu, když tě hlídá trošku hudební režisér a když ti říká, hele, přidej, nebo Uber, nebo prostě něco, a pak ti tomu dodá ten prostor, tak to je zase něco jiného. No a
0: to nejdůležitější asi.
1: To super důležitý je, že vlastně před 10 lety jsem začal s těma festivalama, který nabízejí, hele, ty jsi dobrý, já si tě vemu na festival. Dá se říct, že od roku 2008 to byl Tremský širák, který nám nabídnul jako vystoupení pro vítěze. No a tak se to nabalovalo a dneska vlastně je to 30 festivalů, kdy si pořadatelé mají možnost vybrat kohokoliv chtějí.
0: Z těch finalistů, co se tam
1: objeví. Tak vždycky říkám, kluci, myslete na to, že hrajete jako o život, protože když se budete líbit,
0: můžete se ukázat,
1: budete na folkovým chvojení třeba, nebo prostě nebo na...
0: Myslím, že štafeta partnerských festivalů Porty je asi to nejvíc, co se těm mladým začínajícím interpretům může dát, protože se můžou ukázat zase někde jinde. Pojďme zase za muzikou. Jirka přines další unikátní živák. Píseň, co mě učil listopad. zpívá Vaby Daněk.
1: Ale ještě?
0: Ještě Petr Bende.
1: Ale ještě?
0: A potom ještě Krajcar.
1: Krajcar. On tam vlastně vystupoval s tou cymbálovkou.
0: Petr.
1: No, což bylo úžasné vystoupení. Dokonce tam v jednom ročníku jsem mu domluvil, že mu tam přišlo asi 30 holek a dětí, řevnický nočičky, takže s nima nastudoval prostě krásný sbor. A tady hrajou s Vabim prostě listopad. Aha, myslím, že to je docela dobrý.
0: A potom přihodíme Roberta Křesťana společně s Druhou trávou, zaspívají píseň velkého barda té športy Vabiho Rivoli, zvláštní znamení Woodcraft.
2: Hrají teda něco, co jsme se nedomluvili, ale to je jedno. Ne, hraješ papírový řetězí, to je jedno. Já si snad tu kytaru vezmu.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Poslucháte Trebské tamtamy na Country Rádiu.

0: Titulní skladba dokumentu Zvláštní znamení touha, který vlastně reflektoval stoleté výročí trampingu. Dneska se ale věnujeme 60-letému výročí Porty a máme tu našeho kolegu Jirku Vondráčka. Jirko, když se podíváš na Portu svýma očima, jaký význam pro tebe má a jaký si myslíš, že může mít význam pro mladé interprety v současné době?
1: Ona existuje pořád taková ta jako váha, kde se na jedné straně vkládají argumenty, že se soutěžit nemá, na druhé straně vidíme, že ty začínající nebo mírně pokročilí muzikanti a kapely nemají jinou možnost, nežli vstoupit do toho systému soutěže. A i když musím říct, že z toho mám strašnou radost v tom, že to není soutěž do krve, že pořád je to v tom, že přijedou na vlastní kolo, potkají se, zaspívají si, mají možnost hrát na hezkou aparaturu s dobrým zvukařem, dostanou čočku od poroty, že něco dělají blbě, ale to je pořád pozitivní. Jo, čili pro mě ten systém celý Porty znamená strašnou podporu vlastně tam, kde média nepomáhají. Vlastně, když si to tak vemeš, tak je tady, já nevím, 1, 2, 3 rádia, který hrajou folk a country, ale jinak...
0: Ale nejvíc my.
1: No jasně, tak se to taky, mám pocit, jmenuje country rádio, ne?
0: Je to tak. Tak jseš aby... tu správně.
1: No.
0: Já si myslím, právě jak jsi mluvil o tom střetávání těch kapel, to je tak nádherná deviza. Spoustu, vždycky, když jsou ty oblastní kola, jak ty lidi se potkají, teď, že jo, tak mezi sebou, že jo, okoukávají se, občas jeden přeběhne z tamté kapely zahrát si s touhle. No a potom, když jsou už ty řevnice, tak to je taková nádhera, kdy večer se džemuje u těch různých, to a jsou ty party, to je neuvěřitelný. Ještě bychom měli zmínit e-portýr, ten teď trochu vstal z popela a zase...
1: Pomalinku vstává.
0: Tak nevstál.
1: On se nám dostal do takové fáze jako trošku opomenutý, protože jsme začali připravovat novou verzi. A tím pádem samozřejmě bych chtěl pozvat posluchače country rádia, aby si na to dali pozor, protože během, teď ne před Portou, to už nestíháme, ale po Portě bych rád, aby z toho e-portýru byla hlásná trouba toho, co se tady ve folk a country muzice děje. Podařilo se mi oslovit několik muzikantů a psavců, kteří souhlasili s tím, že by do nového e-portýra psali, a Jana Bilíková, což je zpěvačka kapely Meziměsto, mě kýval na to, že by se stala šéfredaktorkou.
0: Výborně.
1: Takže tohle je potřeba, aby ten tým opravdu věděl, kam se jde, a já si myslím, že když tohle to dokážeme, tak to bude zase kus důležitý práce. Jsme spojení i s Folknajmem, jo, všechny ty lidi, kteří píšou o této muzice, tak říkali, hele, nám se to líbí, budeme ti tam psát jako věci, které se dějou po celé republice, a to by tím pádem mohlo být hodně zajímavý pro čtenáře a pro milovníky folk a country.
0: Jirko, co kdybys teď zaspíval ty s Martou Kubišovou?
1: Já jsem si řekl, že teďka s tím chrapotem, co mám, víš?
0: Máme tady další živák, který si přinesl, kdy Marta Kubišová byla na Portě a vy jste ji doprovázeli ještě s původním Vokoberem.
1: S Vokoberem, s Tomášem Berkou, no.
0: Takže to bychom si pustili a poté nemůžou na Portě zkrátka chybět Zelenáči. Milan Krbec, to je taky takový srdcař Porty, tak ty by také zaspívali. A pak ještě se vrátíme a tak to nějak celé shrneme.
1: Jo, bezvadný, já jenom k tomu chci říct, že my jsme samozřejmě, než jsme měli zkoušku s Martou u nás doma a s Vokovere, tak jsme si to připravili. A samozřejmě jsme to nějak nafrázovali, to Ringoli. Ale ono najednou všechno bylo jinak. Protože Marta si to frázuje ne podle té nahrávky, kterou dělala před 40 lety, ale už si to takže
0: Jirko,
1: souboj...
0: nepřiznávej se k tomu, kde
1: ne,
0: je chyba.
1: To nebyla chyba, to byl souboj najednou najít, proto jsou ty zkoušky, že najdeš tu společnou řeč, a já myslím, že se na té Portě už to povedlo.
2: Dovolte, abych pozval na jeviště naši kamarádku Martu Kubišovou.

potkávali už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košili, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprýt.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. A pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: I tato píseň rozhodně zazní na letošní velké oslavě Porty, která slaví 60 let. Tento víkend od pátku 26. do neděle 28. června. Dneska jsme si o výročí povídali s Jirkou Vondráčkem. Jirko, v rychlosti na dotazy. Honza od Berounky píše, že nás zdraví a ptá se, jestli když přijde v pátek, jestli si bude moct za hotové peníze koupit vstupenku.
1: No, myslím, že chtěl.
0: Ale na pátek.
1: Na pátek.
0: Dobře, takže posluchači, pokud byste chtěli dorazit, tak v pátek to ještě půjde, bohužel víkend je plný, ale jak Jirka říkal, budete to moc sledovat na tom streamu.
1: A nebo za plotem na té obrazovce.
0: No vidíš, ještě můžu být za plotem, jeden festival se tak jmenuje. Jirko, co ty osobně bys popřál Portě k těm narozeninám?
1: Aby vytrvala v tom lidském duchu. V tom muzikantském já, který ji charakterizuje celou dobu, a aby se nenechala zmást jako takovýma těma modernizačníma prvkama, protože úžasný na tom je právě to, ta symbióza krásné muziky, fajnových lidí, přírody, a to všechno dohromady nás těší, že tam můžeme jet a být přitom.
0: Zakončíme dnešní tramské tamtami posledním živákem, který si přinesl Jiří Suchý a všichni, co na Portě byli. Prosím tě, prozraď mi, jak se dostal Jiří Suchý na Portu.
1: Zavolal jsem mu.
0: A jak Jiří reagoval?
1: Byl úžasný. To bylo báječně. Já jsem právě říkal, že jsem ho, samozřejmě jsem ho měl celý život rád. Chodil jsem na něj do semaforu jako student divadelní fakulty. A právě jsem říkal, hele, my každý rok děláme oslavu určitýho období. Dělali jsme vzpomínku na Zdenka Rytíře a tak dále. A my bychom chtěli udělat vzpomínku na písničky Semaforu. A Jirka byl okamžitě střícnej, říkal, jo, jasně, tak jak to uděláme? Jsem říkal, no vyberte vy písničky, který, takových šest, který bychom se mi tady naučili, nebo ta parta, co tady vždycky hrajeme na závěr, no a my vás doprovodíme. Takže Jirka přijel, sedli jsme si v hotelu asi na hodinku, tam se zahrálo, jak to bude, jak budou začátky, no a šlo se do toho, takže i Věra Martinová zpívala sbory.
0: Perfektní. Jirko, moc ti děkuju za návštěvu a ať se Porta vydaří.
1: Děkuju a buďte věrní folku a country rádiu. Ahoj.
0: Milí přátelé, posluchači, to už bylo ode mě pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Kuba Jeroušek a budu se za týden těšit na slyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuji. Teď mě dovolte, abych se s vámi rozloučil písničkou, která je natolik známa, že si dovolím navrhnout, že kdo bude mít chuť si ji zpívat sebou, tak není na světě nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit. Krásný na tom je, že to je nepovinné. Kdo nechce, nemusí. Kdo chce, musí. Kdo neumí, nesmí. Je to tahle ta písnička. Můžeme?

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měli za týden ženit, neviděli cirkus. Ne snad, že by do města ještě nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až jednou se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to hned na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil rezolutně. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť je záležitost jedince, kdežto návštěva cirkusu je věcí kolektivu. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v maringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. To vše přispělo k tomu, že o cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i sele. Proto si málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně ho navštívil jen vylosovaný šťastlivec a doma pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určilo silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v loži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a dirigent, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádo do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk a tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkusu šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mají soustředit svůj um a v které loži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a zaparkoval pohled do naší lože. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině, jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován a kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny do té chvíle nevěděl, že toho má tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl. Myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíčka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdil si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval.
Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ač skutečně bez peněz a hodin, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis. Tím děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí pero. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery Lasa, král prérie Velký Bill. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazů, až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Tak skvělou režii, poznamenal hlasitě jakýsi muž, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem nikde neviděl. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel. Občane, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnější. Klaun, to je klaun. Buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vrhl se do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do svého děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše, zavěšeného u stropu. Pak začala do manéže nastupovat zvířata. Konečně bude klid. Odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek vypuštěný z voliéry ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl si mu na hlavu, hladil ji křidélkem a volal. Meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vstrčil Vovi hlavu do tlamy, otec prořízl stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vsunul Lvovi hlavu do tlamy, netušíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby u nás neukázal, kdo ví...

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.